I sobo you. Když zbíjí

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok a jako první začínala Eliška Jaroušová. Noci.

Liška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Mohelnice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

0: Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.
1: Když

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovi, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To mě, tak no. Vidíte, to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo, no.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. Takhle to trochu, jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani, první místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám. Jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: a ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíte. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.

0: pravda.
1: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
1: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
0: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
1: No. Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. No. Zatím, svobodný.
1: No, taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá. Že
1: no jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
3: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
1: Dobrý den.
3: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
3: Nádhera, no. Nádhera. To je nádhera.
2: To je veledílo.
3: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: mějte
3: se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
1: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den,
4: tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
1: Dobrý den.
4: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
4: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
5: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze 2 akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i 3., která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo?
2: Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: A, že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam, ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live. Mm-hmm. No,
0: to. Takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme, inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kouka. Dobře, pardon. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800. 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám... Ano, a vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán děkuji. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: To jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou se před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad. Ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily. Aspoň s humorem. No, tak.
4: No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile přijde žebrák, zazvoní. Vyle se taková načančaná, milospaní, a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne, milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No, umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady, je to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sundance Kid a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele. Jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl. Má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce po létě, po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil. No. To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: se tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostali Fanto. Ne, ten dostal Xenii.
2: A Knětická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: toho,
1: vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdraví vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo dobře, Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat... Bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
4: Jde.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se, dobré.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
1: pane
3: Ježiu,
7: pane
3: Ježiu, Lábuse. Já chápu.
7: Ano.
3: Jo, já,
1: skupina Mimikry. Ano, z mého rezumé. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo, zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku.
1: Málo. Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, jak byly černý, to byly moje v Arabele.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili.
1: Nechte
0: a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkala.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Místo staré kartonášky v Karolince na Vsetínsku vyroste bytový dům. Ve Vizovicích na Zlínsku chystají zítra slavnostní znovu otevření kulturního centra. Mexičané zahájili fotbalové mistrovství světa přehlídkou astécké kultury. Dnes očekávejte malou oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Karolinka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za víc než 8,5 milionu korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolinky. Podmínky prodeje vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
3: Budova bývalé kartonáže, která je prakticky v tuhle chvíli v havarijním stavu, bude v nejbližších měsících zbourána, a to na náklady nového majitele. Jedna z dalších věcí, která se nám podařila vyjednat, je, že dobrovolní hasiči mohou využívat sousední plechový sklad až do doby, než bude budoucí majitel s tímto něco dělat.
2: Kulturní centrum ve Vizovicích po více než roční rekonstrukci zahajuje plný provoz. Rekonstrukce začala loni v květnu a vyžádala si investici 25 milionů korun z rozpočtu města. Pokračuje vedoucí kulturního centra Martina Dozbabová.
4: Máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, rozvody elektriky, slabosilnoproudu. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
2: Centrum zahájí provoz v sobotu večer slavnostním gala večerem. Sněmovna včera večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení.
5: Sport.
2: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale, ještě před zápasem Česka s Jižní Koreou, který je momentálně po prvním poločase bezgólový, viděli slavnostní zahájení diváci na Aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už třetí šampionát.
6: Mexičané světu předvedli svou astéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na astécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. Eber bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986. A teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes zpočátku očekáváme ve Zlínském kraji malou oblačnost a lokálně se vyskytnou také mlhy. Během dopoledne začne oblačnost přibývat, bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháňky. Aktuálně jsou teploty mezi 9 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se dle dopravních serverů nestala ve Zlínském kraji žádná dopravní nehoda. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Už vás, milí posluchači, zdravím a přeju klidné vstávání do pátečního rána. Dnes je 12. května, svátek oslaví Antonie, v docela hojném počtu skoro 9000 dívek a žen. A po této malé inventuře zvuk pravidelnému kalendáriu, kde se podíváme na zajímavé okamžiky z historie. Tu hudební připomene skupina Banket. V závěru 80. let byl, možná si na to vzpomínáte, zpěvákem a hlavním tahounem, hlavní tváří celé sestavy Richard Miller. Teď je 5 hodin a 5 minut přesně.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do pátku. Příjemné vstávání přeje Český rozhlas Zlín k datu 12. června. Vybírám z kalendária, dnešek je světovým dnem proti dětské práci. Ve světě stále žije přibližně 250 milionů dětí, které jsou nuceny k práci, službě v armádě nebo prostituci. Pomyslné 129. narozeniny dnes oslaví slavný švýcarský kapesní nůž. V roce 1897 si ho nechal patentovat švýcarský podnikatel Karl Elsner. Byl určený příslušníkům armády, první modely měly totiž pouze jednu velkou čepel, bodák, šroubovák a otvírák na konzervy. A až později jim přibyly i vývrtky nebo druhá menší čepel. V roce 1930 přišel na svět Adolf Born, malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a karikaturista. Jeho díla byla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Postavy Macha a Šebestové nebo Opičky Žovky znají generace dětí i dospělých. Podíváme se i do roku 1963, kdy měl premiéru velkofilm Kleopatra. Filmové studio málem zkrachovalo, náklady byly třikrát vyšší, než kolik se vybralo v kinech. Pak tu mám taky jednu větu k roku 1967, tehdy byla vypuštěna k Venuši sovětská meziplanetární sonda Venera 4. A končíme rokem 1991. Boris Jelcin byl zvolen prvním prezidentem Ruské federace. Demisi podal o 8 let později.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ano, i hudebně budeme vzpomínat. Albano a Romina Power se dvakrát zúčastnili velké ceny Eurovize, pětkrát vystoupili na festivalu Sanremo, kde v roce 1984 dokonce zvítězili. Co už se moc neví, natočili i 7 filmů, které byly víceméně založené na jejich písničkách. Jednu nestárnoucí už pouštím.

0: 5 hodin 18 minut v kalendáři pátek. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k 12. červnu. Projdeme si aktuality od meteorologů, upřesníme si další průběh teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní hodnoty na teploměrech, jdeme postupně. 8 stupňů v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, taky Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Bojkovice, Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice mají stejný údaj 8 stupňů. 7 stupňů to je situace ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Strání a v Horní Bečvě. 6 stupňů hlásí Hošťálková a Štítná nad Vláří. K tomu ještě přidáme Vizovice. Když se podíváme do Valašského Meziříčí a Vsetína, tady je to 9 stupňů, ve Valašské Senici prozatím pouhých 5. Dnes očekávejme ráno a brzy dopoledne malou oblačnost. Zpočátku je tu možnost výskytu lokálních mlh. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat. Postupně tedy bude oblačno nebo až zataženo, jenom lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky jsou v těchto chvílích ještě místy mírně nepříznivé. Patrně ta situace potrvá po celé ráno, jinak dál už by měly být dobré nebo i velmi dobré s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Skládáte rádi pucle, ono by se mělo říkat správně puzzle, pak si určitě nenechejte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Rada Zlínského kraje schválila modernizaci zázemí krajských sociálních služeb za víc než 12 milionů korun. V domově pro seniory Návojná na Valašsku tak ještě letos zmodernizují výtah. V domově pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě na Slovácku se dočkají rekonstrukce oken a balkonových dveří. A domov v Kunovicích na Uherskohradišťsku získá klimatizaci. Rekonstrukce turistického informačního centra začala v těchto dnech v Otrokovicích. Cílem přestavby je efektivnější využití prostoru i modernizace technického vybavení. Po dobu rekonstrukce je centrum dočasně přesunuto do prostor kavárny v budově Besedy. Projekt si vyžádá investici ve výši 3 milionů korun. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Po 20 letech hraje svůj první zápas na fotbalovém mistrovství světa česká reprezentace, a to proti Jižní Koreji. Po odehraných 73 minutách je skóre vyrovnáno 1-1. Po dlouhém autu Vladimíra Coufala se v 59. minutě trefil hlavou kapitán Ladislav Krejčí. 8 minut po něm vyrovnal záložník Hwang. Počátku dnes očekáváme ve Zlínském kraji malou oblačnost a lokálně se vyskytnou také mlhy. Během dopoledne začne oblačnost přibývat, bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Aktuálně jsou teploty mezi 9 až 5 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 17 až 20 stupňů a vítr bude mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích Zlínského kraje hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ostravská zoo chystá stavbu nových pavilonů pro velké šelmy. Levhartům ceylonským a lvům indickým už stará budova nestačí. Na projekt za nejméně 5 milionů korun teď zahrada vyhlásila veřejnou sbírku. Podrobnosti za chvíli, teď je 17:30.

0: Za 5,5 minuty bude 6:45, před námi pátek 12. června. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. A teď půjdeme trošku víc na sever. Už skoro 50 let chová ostravská zoologická zahrada Levharty Cejlonské. Přispívá tak k záchraně ohroženým šelem. Teď ale zahrada žádá veřejnost o příspěvek do sbírky na vybudování nového bydlení pro asijské šelmy. Levharti se tísní v zastaralém pavilonu spolu s lvy a zoo jim chce dopřát důstojnější podmínky k životu.
1: Lev indický pospává pod stromem a lvice přes sklo pozoruje návštěvníky. To levharti cejlonští tráví čas v temném pavilonu z 60. let minulého století. Už odchovali dva vrhy mláďat. V klasickém kotci o rozměrech zhruba 3,5 na 4 metry. Podle ředitele zoo Ostrava Jiřího Nováka se to má za pár let změnit.
2: Počítáme s velkým prostorem pro ta zvířata. Představujeme si to tak, že by třeba mohli levharti odpočívat ve větvích stromů, aby skutečně si mohli vylézt na vyšší strom a použít ho jako vyhlídku. Mohli si tam vytáhnout svoji kořist v uvozovkách, protože v přírodě to dělají běžně. To bychom byli rádi, aby prostě všechny tady tyhle věci a mnoho dalších oni měli k dispozici.
1: Potom se zoo bude moct pustit do přestavby starého pavilonu na důstojné obydlí pro lvy indické, říká inspektor chovu velkých šelem Matěj Vrůbel.
3: My momentálně se bavíme o velmi výrazném rozšíření a již teď v místech, kde se momentálně stojíme, tak vlastně stojíme v budoucím prostoru venkovního výběhu.
1: 5 až 10 milionů na projekt chce ostravská zoo vybrat od dárců ve veřejné sbírce. Mluvčí zahrady Šárka Nováková doplňuje, jak na to.
4: Tu máme mincotoč, stvárněný vlastně taky k té sbírce. Dále je to možnost přispět přímo na účet sbírky, jednoduše QR kódem.
1: Jedním z prvních, kdo na sbírku přispívá, je náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová z ANO.
5: 1000 korun tady, vidíte, a jedem.
1: Zoo doufá, že takto vybere 5 až 10 milionů na projekty a přípravy a za několik let bude moct začít stavět. Náklady na nové pavilony a výběhy pro šelmy odhadují zhruba na 180 milionů korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:45, pokračujeme zprávami od meteorologů, řekneme si, jak to dnes vidí přes teploty a stav oblohy.
1: Počasí.
0: Ještě napřed celý region v číslech, dívám se do údajů měřících stanic a začnu hodnotou 8 stupňů. Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Bojkovice, Luhačovice, dál taky Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice. To jsou místa s 8 stupni. 7 stupňů hlásí Staré Město, Zlín a Strání, tam ještě přidáme Horní Bečvu. 6 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Vizovicích a ve Štítné nad Bláří. Valašské v Mezříčí a v Setín uvádějí 9, Valašská Senice pouhých 5 stupňů. Dnes očekávejme ráno a brzy dopoledne malou oblačnost. Zpočátku je tady možnost výskytu lokálních mlh. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat. Postupně bude oblačno nebo zataženo, lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky. Teď ráno máme ještě místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo i velmi dobré s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: Je pátek, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno do 12. června. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nehtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Lidem ve Zlíně od tohoto týdne komplikují dopravu další omezení. V prostřední Bečvě dnes slavnostně otevřou novou cyklostezku. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Dnes očekávejte malou oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dopravu v centru Zlína teď komplikují opravy přechodů a křižovatek. U kongresového centra je uzavřený přechod od tržiště pod Kaštany směrem ke kongresovému centru. Ostatní přechody jsou kvůli stavbě dočasně posunuté. Řidiči místem projedou bez omezení. Změny se týkají také ulice Školní, kde dělníci opravují dva přechody pro chodce. Podrobnosti říká vedoucí realizace společnosti Cross Zlín Ivo Gajdošík.
6: Původní dva přechody jsou uzavřené a hned vedle je náhradní přechod, který je vlastně určen pro přecházení. Je tam vlastně zároveň i mobilní náhradní signalizace, takže ta zajišťuje bezpečnost chodců.
5: Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech 45 zlínských křižovatek a přechodů. Hotovo má být letos na podzim. Prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřou novou cyklostezku. Trasa měří necelých 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Komu bude stezka sloužit, vysvětluje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
7: Cyklostezka je určena pro místní, samozřejmě i pro turisty. Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně, která je důležitou součástí prostřední Bečvy. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší.
5: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. V dubnu byl o víc než 0,1% nižší.
8: Sport.
5: První ze tří zápasů v základní skupině na mistrovství světa má za sebou česká fotbalová reprezentace. Před malou chvílí skončilo utkání ve prospěch Jižní Koreje s výsledkem 2-1. Češi byli ve vedení od 59. minuty, kdy se hlavou trefil kapitán Ladislav Krejčí. Po 8 minutách soupeř vyrovnal a v 80. minutě otočil skóre útočník Jong-ju Oh.
8: Počasí.
5: Zpočátku očekáváme v našem regionu malou oblačnost a lokálně se vyskytnou také mlhy. Během dopoledne začne oblačnost přibývat a bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Aktuálně jsou teploty mezi 9 až 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Svatá Tonička mívá často uplakaná očička, jak se dozvídáme z aktuální pranostiky. Tím se přes malou nápovědu dostávám k datu 12. června. Vítám vás, milí posluchači, do pátku. Přeju dobré ráno a když se vrátím na správný řádek v kalendáři, i v tom běžném najdeme jméno Antonie. Úvodní věta naznačila deštivý průběh počasí, pro dnešek ale vychází předpověď trochu jinak. Upřesníme si. Z meteorology před 6:30, napřed ještě posílám písničku Petra Čáslavského a zvu na kalendárium plné zajímavé historie. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík, teď je 6:05.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do pátku, příjemné vstávání přeje Český rozhlas Zlín k datu 12. června. Vybírám z kalendária, dnešek je Světovým dnem proti dětské práci. Ve světě stále žije přibližně 250 miliard dětí, které jsou nuceny k práci, službě v armádě nebo prostituci. Pomyslné 129. narozeniny dnes oslaví slavný švýcarský kapesní nůž. V roce 1897 si ho nechal patentovat švýcarský podnikatel Karl Elsner. Byl určený příslušníkům armády, první modely měly totiž pouze jednu velkou čepel, bodák, šroubovák a otvírák na konzervy a až později jim přibyly i vývrtky nebo druhá menší čepel. V roce 1930 přišel na svět Adolf Born, malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a karikaturista. Jeho díla byla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Postavy Macha Šebestové nebo Opičky Žovky znají generace dětí i dospělých. Podíváme se i do roku 1963, kdy měl premiéru velkofilm Kleopatra. Filmové studio ovšem málem zkrachovalo, náklady byly třikrát vyšší, než kolik se vybralo v kinech. Pak tu mám jednu větu k roku 1967, tehdy byla vypuštěna k Venuši sovětská meziplanetární sonda Venera 4. A končíme rokem 1991. Boris Jelcin byl zvolen prvním prezidentem Ruské federace. Demisi podal o 8 let později. Dál si nabídneme kousek historie i mimo kalendárium. Tradice výroby letadel v Kunovicích na Uherskohradišťsku začala před 90 lety. Hlavním důvodem byl Adolf Hitler a hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem. Víc o historii kunovického závodu i jeho nejslavnějším letounu L410 uslyšíte už za chvíli v naší reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: John Denver měl docela zajímavou statistiku své muziky, vydal asi 300 písniček a z toho 200 složil sám. Jeden takový příklad si hned pustíme, jemnou baladu, milostné vyznání. Už to bude skoro 30 let, kdy odešel do hudebního nebe, ale některé písničky se hrají pořád.

0: Je 12. června, vítáme se na vlně Českého rozhlasu Zlín do pátku, 6 hodin 13 minut. Před 90 lety začala v Kunovicích na Uherskohradišťsku stavba továrny pobočného závodu společnosti Avia Letňany. Vedly k tomu události před druhou světovou válkou a započala tak tradice výroby letadel, která trvá dodnes.
1: Du jetzt ein Stimmjab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
2: Začalo to vlastně u Hitlera, jak bylo nebezpečí, že nás přepadnou Němci, a protože veškerý průmysl byl v Praze, takže půjde na Moravu.
3: Připomíná Jaroslav Olbert, který se historii kunovického podniku věnuje téměř 35 let, že za jeho vznikem stála hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem.
2: V Kunovicích měla být vlastně fabrika, která měla dělat to samé, co dělala Avia přímo v Letňanech. Vyrábět hlavně stíhačky B-534, ale vznikla z toho opravna letadel. A před okupací se opravilo 85 kusů letadel naší armády.
3: Letouny se v Kunovicích opravovaly i za války. Samotná výroba letadel pak začala v roce 1949. Od té doby dělníci vyrobili tisíce letadel. Mezi nimiž byly mimo jiné typy jako C-11, Blaník, Delfín nebo Čmelák. Prvním letounem s vlastní kunovickou konstrukcí byl L-200 Morava. Ten zdaleka nejslavnější ale přišel v roce 1969.
4: V kunovickom závodě Lit prebiehajú skúšky nového československého dopravného lietadla L410.
3: Na výrobě legendárního letounu se podílel i Jaroslav Olbert, který v letu pracoval 42 let.
2: 16. dubna 1969 viděl jsem to na vlastní oči. Byl vlastně první zálet, byl ohromný déšť. Bylo to takové problematické, protože jeden motor přestal pracovat, tak vlastně velký ze svinkou museli s tím se přistát. Dostali ohromné hobla, mokří byli celý. Pochopitelně se to museli i oslavit.
3: V různých obměnách v Kunovicích zatím vyrobili téměř 1300 kusů tohoto unikátního dopravního letounu, který úspěšně létá po celém světě. Jeho největší přednosti vyzdvihuje ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
5: To letadlo je nadčasová konstrukce a do dneška je pořád jako etalonem ve své kategorii. Jo. Má krátký vzlet, přistane to všude a funguje bezvadně od minus 50 až do plus 40 stupňů Celsia. Jak za polárním kruhem, třeba na Sibiři a podobně, tak stejně tak v jihovýchodní Asii nebo v Jižní Americe.
3: Kdo by se chtěl více seznámit s 90-letou historií výroby letadel v Kunovicích a podívat se, jak se dnes vyrábí nové generace 410, tak společnost Aircraft Industries, jak se dnes podnik jmenuje, v sobotu pořádá Den otevřených dveří. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptáme vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou si

0: blízku. Půl sedmé bude za necelých 9 minut. Další věty se týkají počasí, projdeme si pátek i celý víkend. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jako obvykle nás nejdřív zajímá současný stav. Popište nám prosím páteční ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak převažuje spíše malá oblačnost, výjimkou je Vsetínsko, kde se nám vyskytují mlhy. Teploty se nám pohybují od 10 do 7 stupňů nejčastěji. Vítr ten nám vane slabý, převážně proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Co nám závěr pracovního týdne nabídne, když se podíváme na maximální teploty a stav oblohy až do setmění?
1: Tak dneska nás čekají nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů. Ráno a brzy dopoledne stále spíše počítáme s tou malou oblačností. V začátku ještě mlhy, hlavně teda na tom setí.

0: Potom nám v průběhu dne začne té oblačnosti přibývat, postupně čekáme velkou oblačnost, oblačno až zataženo a lokálně se nám vyskytnou i slabší přehánky. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, během dne potom bude převažovat vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
1: Ještě by nás zajímalo číslo do biozátěže.
0: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A jdeme na víkend, půjdou ještě teploty nahoru, respektive jak vypadá celková předpověď na oba volné dny?
0: Tak v sobotu tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů, na Valašsku spíše kolem 18 stupňů, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů. Ze začátku velká oblačnost a od západu na většině území občasný déšť, ten se ještě nám ráno a dopoledne bude na větší části území vyskytovat. Potom přes den spíše bude ta oblačnost taková proměnlivá a taky se nám během odpoledne začnou vytvářet lokální přehánky, případně se nedá vyloučit i bouřka. Ty srážky by měly být četnější na Valašsku a potom na večer nám jak srážky, tak oblačnost začne většinou ubývat. A vítr nám k tomu bude vát noci slabý, přes den potom mírný západní směrů do 20 km za hodinu. No a neděle tam vypadá, že by mělo převažovat polojasno až oblačno, jen malá možnost přeháněk, ty nejnižší teploty od 12 do 8 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 18 do 22 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný západní směrů do 25 km za hodinu. A v průběhu dne by se mohly vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
1: Nahlédněme ještě kousek dál za víkend. Jak nám začne nový týden? Naznačte, Andro, prosím, alespoň krátce, pondělí, úterý.
0: Tak stále to vypadá, že to počasí bude takové hodně proměnlivé, nějakou drobnou šancí na přehánky, ty nejnižší teploty nejčastěji od 11 do 7 stupňů a nejvyšší od 18 do 22 stupňů.
1: A co nám chybí k úplnosti? Už jenom historická otočka. Bonus, rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodili 12. červen ve Zlínském kraji.
0: Tak ta nejnižší hodnota 1,7 stupně Celsia je z roku 1947. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1915, kdy jsme na stanici Luhačovice zaznamenali 37 stupňů.
1: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Za podrobnou předpověď Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
1: Za 4,5 minuty bude 6:30, my si poslechneme přesně o 6:30 nové zprávy s Lukášem a do té doby mám ještě na plánu písničku Leška Semelky. Samozřejmě každý máme jiný vkus, každé cítění hudby, ale podle mého názoru toto je jedna z nejhezčích písniček, kterou kdy do světa, do českého éteru poslal. Jména.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Lidé, kteří se do konce loňského roku přihlásili k trvalému pobytu ve Zlíně v rámci kampaně Už jsou Zlíňák, si teď můžou požádat o motivační bonus 10 000 korun. Město upozorňuje, že peníze nebudou vyplaceny automaticky. Žádost je nutné podat do 31. července letošního roku. Nárok na bonus mají pouze účastníci kampaně, kteří splnili všechny stanovené podmínky. Radnice v Holešově na Kroměřížsku plánuje výstavbu nového skejtového hřiště. Mělo by vyrůst na zelené louce na okraji města na ploše téměř 1 hektar. Podle starosty města Milana Frice z Hnutí ANO půjde o areál, kdy překážky pro skateboard doplní dvě pumptrackové trasy pro cyklisty. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě po gólu kapitána Ladislava Krejčího, který se trefil hlavou po dlouhém autu Coufala. Následně vyrovnal Hwang In-pom a duel otočil na stranu Jihokorejců Oh Yong-kyu. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku malá oblačnost, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo, lokálně se vyskytnou také slabší přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 9 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Opatrně projíždějte na ulici Jana Evangelisty Purkyně v Uherském Hradišti. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: K dopravě malý přídavek, ale to se musíme vrátit do roku 1869. Inženýr Emil Škoda koupil strojírnu v Plzni, čímž dal vzniknout pozdějšímu koncernu Škodových závodů. I tak to připomínám 12. červen a přeju dobré páteční ráno u písničky Hany Zagorové s Petrem Reskem. Kde brali inspiraci, bude myslím jasné hned po prvních tónech.

0: Za 6 minut 6:45 dnes je 12. června. Přání dobrého pátečního rána posílá Český rozhlas Zlín. Horní Bečva na Vsetínsku má novou cyklostezku. Spojuje střed obce s částí Kněhyně a slouží zároveň pro cyklisty i pěší. Součástí trasy je útulna s noclehem zdarma i houpačka na autobusové zastávce. Trasu už si projela naše redaktorka Gabriela Hickl, její reportáž uslyšíte před 7:30. Možná už jste slyšeli o případech, kdy lidé v dobré víře posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvod. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Řada podvodů se odehrává v prostředí internetu. Jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, co jsou varovné signály na sociálních sítích a které podvody jsou ty nejnebezpečnější? O tom bude v dnešní dopolední poradně mluvit Kristýna Fuchsová s vedoucím oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie České republiky Milanem Zábojníkem. Hostem ve studiu bude po 11. hodině a své dotazy k tématu, třeba i osobní zkušenosti, můžete teď už psát na mail studio.zlin@rozhlas.cz. Za chvíli si řekneme, jaké bude počasí, nabídnu krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: minuty nám chybí do 6:45, řekneme si pár vět k současnému stavu a přidám od meteorologů aktuální vyhlídku na celý den.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 5 a 9 stupni. Ráno a brzy dopoledne očekáváme malou oblačnost. Zpočátku se lokálně budou vyskytovat mlhy, zejména na Vsetínsku. V průběhu dne pak bude oblačnost přibývat, postupně na oblačno až zataženo, lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povane slabý vítr do 4 metrů za sekundu, proměnlivé směry. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích ještě místy mírně nepříznivé a patrně to takto bude po celý zbytek rána, jinak dál už by měly být ale dobré nebo velmi dobré. Biozátěž stále pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnes je to 120 let od smrti Františka Bartoše, pedagoga, etnografa a sběratele lidových písní, po kterém je pojmenovaná třeba Zlínská knihovna. Připomeneme už za chvíli.

0: 12. červen. Dnes uplyne rovných 120 let od smrti Františka Bartoše. Moravský pedagog, vlastenec, jazykovědec, etnograf, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, se narodil 16. března 1837 ve Zlíně na Mladcové. Teď už bude pokračovat kolegyně Saskie Mišová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Kdo byl František Bartoš? Z učebnic dějepisu se dozvíme, že to byl rodák předbaťovského Zlínska a významná česká osobnost druhé poloviny 19. století. Že byl vynikajícím pedagogem, etnografem, folkloristou i dialektologem. Přesto, jaký byl, z jaké rodiny pocházel a jaké měl dětství? Ví se to?
3: Ví se to. Pocházel z Mladcové, pocházel z rodiny Hostinského na Mladcové a jeho maminka byla dcerou zlínského kováře. Byly to poměry poměrně skromné, nicméně i přesto se díky své píli a intelektuálnímu talentu dostal na studia. Na začátku své kariéry působil jako gymnaziální učitel v Strážnici, později v Olomouci a v Těšíně a největší část svého profesního života strávil v Brně téměř 30 let.
2: V odborné práci se František Bartoš zabýval jazykovědou a dialektologií. Co si pod tím představit?
3: V té jazykovědě se zaměřoval zejména na jazykovou skladbu, tedy syntax, i na morfologii, to znamená mluvnické obory. Z hlediska publikačního vydal mnoho čítanek pro výuku češtiny. V té jazykovědě byl pověstný a někdy i později trochu kritizovaný, třeba jako jeden z takzvaných brusičů jazyka. Zaměřoval se na jeho čistotu, zbavení se veškerých parazitních jevů, například germanismu a podobně. Pokud je o tu dialektologii, tam se zabýval rozsáhlým sběrem národopisných materiálů typu lidových rčení, mluvy, byl svým založením venkovan, přestože to byla velká osobnost i jakoby ve společenském životě, tak vlastně celý život svým založením se cítil jako člověk bytostně vesnický a měl rád i tyhle lidi z těch menších poměrů. Dneska by se řeklo, že dělal rozsáhlé terénní výzkumy, kdy zajížděl do nejrůznějších moravských vesnic a městeček a existují půvabné fotografie, kdy to dělal tak, že se na náměstí nebo na návsi postavil stoleček a lidé k němu chodili a on se s nimi bavil. Na kartičky si zaznamenával jejich mluvu, jejich různá rčení, průpovídky a ty pak sbíral do knih.
2: Jaký byl pedagog, učitel?
3: Byl pravděpodobně skvělým pedagogem, měl velký dar. Někteří z jeho žáků se postupně prosadili ve společenském životě jako literáti, spisovatelé, politici a podobně. Ti ve svých vzpomínkách na něho rádi vzpomínají jako na člověka, který dokázal ty své studenty přitáhnout k tomu jazyku.
2: Dalším jeho tématem, jak už jste naznačil, byla také folkloristika, ve které proslul především sbírkami venkovských lidových písní. Proč? Proč to dělal?
3: On navazoval na své dva velké předchůdce, Kozinu a Františka Sušila, kteří vlastně začali s těmi velkými sběry lidových písní a během svého života vydal 3 sbírky národních moravských písní. To by se snad dalo říct, že z jeho díla je možná téměř to nejpodstatnější a zásadní, co přetrvává v živé podobě dodnes, protože z těch jeho sběrů čerpají národopisné soubory, folklorní spolky, zpívá se podle nich a důležité je a zajímavé, že na druhé a třetí sbírce intenzivně spolupracoval třeba s Leošem Janáčkem, který vlastně pracoval na těch nápěvech a podílel se na té hudební stránce.
0: Uzavírá ředitel krajské knihovny Františka Bartoše Jan Kaňka. Od smrti rodáka ze zlínské části Mladcová Františka Bartoše dnes uplyne rovných 120 let.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Tata! To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlechov za 10 milionů korun opraví chodníky a vybuduje nové autobusové zastávky. Skansen v Rymicích na Kroměřížsku v sobotu chystá den řemesel. Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Dnes bude zpočátku malá oblačnost a později čekejte zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku letos opraví chodníky kolem silnice na Tupesi ve směru z centra obce k památné lípě. Stávající dlaždice, které jsou ve špatném stavu, řemeslníci nahradí zámkovou dlažbou. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
3: Jedná se o celkem 360 metrů chodníku. Z jedné strany dojde k rekonstrukci stávajícího a z druhé strany silnice dojde k výstavbě nového chodníku. A v rámci stavby dojde k vybudování dvou autobusových zastávek.
2: Práce za 10 milionů korun začnou v polovině července a hotové by měly být v listopadu. Jejich součástí bude také pokládka kabelů pro optický internet. Muzeum v přírodě Rymice na Kroměřížsku připravuje na sobotu ve svých objektech Den řemesel. V chaloupkách na návsi i na Hejnici budou od 10 do 17 hodin k vidění práce tkadlen, kováře, řezbáře nebo výroba šindelů a další ukázky tradičních řemesel. Přístupný bude i mlýn s průvodcem.
4: Návštěvníci ale musí počítat s tím, že celý červen je silnice mezi Holešovem a Rymicemi uzavřená kvůli rekonstrukci. Pořadatelé upozorňují, že objízdná trasa do Rymic je vedená přes Količín. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí. Potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
1: Sport.
2: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
6: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
2: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku malá oblačnost. V průběhu dne bude oblačnost přibývat. Postupně čekejte oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 9 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto havarovalo do příkopu na silnici mezi Brankami a Valašským Meziříčím. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám klidnou jízdu a hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je tu finále pracovního týdne, jinými slovy zdravím vás, milí posluchači, u pátečního rozjezdu. Přeju pohodové probouzení do 12. června. Za chvíli se příjemně potrápíme nad významem jednoho slůvka z moravského nářečí. Naše soutěž tentokrát nabídne jako motivaci knihu vydavatelství Kazda. Má název Myslí jasně. Obsahuje rady, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami, aspoň tak to čtu na obálce. Napřed nám ještě zaspívá Valdemar Matuška, Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 7 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut. Pokud jste, milí posluchači, soutěživí a máte rádi rubriku Jak se u nás mluví, přišla vaše chvíle. Jenom připomenu, že vydavatelství Kazda věnuje za správnou odpověď knihu s názvem Mysli jasně a naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Milovníci křížovek asi budou znát odpověď na otázku, kterou položí za chvíli pan Tomáš ze Zlína. A než si ji poslechneme, zvednu telefon, jsem zvědavý samozřejmě, kdo se nám ozve na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Petr.
0: Tak už víme, koho máme na lince. Petře, dalo by se říct, že naše soutěž je pro vás jako budíček do nového dne, nebo vstáváte dřív?
2: Já jsem stál asi před 5 minutama.
0: Takže v podstatě čerstvě probuzen a doufám dobře naladěn do nového dne. Platí? Platí to?
2: No, nalaďuju se. Tak. Já ráno už ještě nejsem plně naladěn, ale nalaďuju se.
0: Tak jo, ladíme formu. No a zbystříme pozornost u této otázky, kterou nám položí pan Tomáš ze Zlína.
3: Co je to putr?
0: To bylo rychlé. Co je to putr? Ne pudr,
2: pudr,
0: ale putr. Putr.
2: Jo. Putr, nevím. Dáme si nápovědy.
0: Dáme si, možnosti jsou následující. Putr může být velká dřevěná deska, nebo je to školní tabule, a nebo se jedná o změklé máslo. Takže to jsou tři možnosti, tři nápovědy. Velká dřevěná deska, školní tabule a změklé máslo. Vybírejte.
2: A vy jste říkal, že je to známé?
0: No tak, já jsem jenom si dovolil myšlenku, že pokud někdo luští křížovky, tak to zná.
2: Jo. Tak já bych váhal mezi tím máslem.
0: No,
2: a řekl, no, asi to máslo bych řekl.
0: Takže putr je podle vás změklé máslo.
2: No, ty dvě se mi moc nezdají, ty nápovědy.
0: Mm-hmm. Takže zůstáváte u možnosti C. Změklé máslo se vám líbí, ano?
2: Ano, no, řekl bych to máslo.
0: No, tak to zkusme, dáme tam Cčko. Pan Tomáš ze Zlína souhlasí? Řekne nám, co ten putr je?
3: Putr je změklé máslo.
0: No vidíte, vyšlo to výborně, takže jo. Správná odpověď. Moc jistý jste si, pane Petře, nebyl, že? Ale vyšlo to.
2: No nebyl jsem si jistý, já jsem to nikdy neslyšel. Vy jste to slyšel, pane Uhřík?
0: Já jsem to slyšel.
2: Aha, jo, tak. Ne, ne, byl to opravdu typ.
0: Jasně, ale vyšel. Tak mě jenom napadá, já nevím, za posledních 30 let jsem slyšel taky mnoho otoček a názorů na používání másla. Jednou je to zdravé, pak zase pomalu jed. Jak to vidíte vy, máslo?
2: Máslo, to je klenot. Jako to beru. Včera jsem byl na narozeninách a byly dělané brambory na másle a to je pochoutka. Navíc máslo je teď levné, takže to je úplně jako dobrá doba na všechno.
0: No vidíte, když jsme teď u snídaně čerstvý chleba s máslem nahoru, zelenou pažitku, jenom takto skromně, nebo rajče, hrnek mléka, pro mě teda velká pochoutka. Taková to skromná, běžná snídaně.
2: No, jak se říká, že je to dar, jako, tak to je skutečně dar, když si koupíte dobrý chleba a tady prodávají ve Zlíně, znám jeden obchod, kde mají skutečně dobrý chleba a s tím máslem není nic lepšího.
0: No vidíte, jak jsme se zhodli. Tak no. Důležité na závěr to, že vy jste uhodl správnou odpověď, máte od nás tedy zajímavou knihu a za chvilinku si řekneme, během písničky, kam tu knížku pošleme, ano?
2: Dobře, děkuju.
0: Tak jo, děkuju za soutěžení.
2: Hezký den i posluchačům.
0: Vám taky pěkný pátek i víkend. Naschledanou.
2: Naschle.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady se přiznávám, že od skupiny Kluzo znám skutečně jednu písničku, i když pánové jsou hlavně v Belgii a v Holandsku hodně slavní dodnes. V loni měli dokonce šňůru 10 koncertů ke svému 40. výročí. My si teď pustíme jejich Close Encounters, blízká setkání.

0: Před minutou bylo 7:15. Projdeme si aktuality od meteorologů, upřesníme si další průběh teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní hodnoty na teploměrech, teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 7 a 12 stupni. Ráno a brzy dopoledne očekáváme malou oblačnost, tak jak se to teď děje, aspoň já to tak sleduju přes okno. Zpočátku se lokálně budou vyskytovat mlhy, zejména na Vsetínsku. V dalším průběhu dne bude oblačnost přibývat, postupně tedy oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho máme prozatím ještě místy mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se patrně protáhne na celé ráno, jinak dál už by měly být dobré nebo velmi dobré. A biozátěž stále pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas z

0: ani a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: necelých 8 minut do půl osmé, co nového je dál v regionu. Několik překvapení nabízí nová cyklostezka v prostřední Bečvě na Vsetínsku. Vede ze středu obce do oblasti Kněhyně a slouží cyklistům i pěším. Obec ji slavnostně otevře dnes v podvečer, ale ještě předtím se pro ní projela naše reportérka, tedy reportérka Českého rozhlasu Zlín, Gabriela Hickl. Tady jsou její postřehy.
1: Já vidím, že máte kolo.
2: Jo, jo, a přijde mi to velice dobré tady.
1: Co se ti nejvíce na tom líbí?
2: Je to bezpečnější, no.
1: Ty máš s sebou bratra, tak co tě na tom zaujalo?

0: Jaká je to velká? Široká? Já jsem to čekal daleko uší.
1: Bratři Roman a Patrik z prostřední Bečvy patří mezi první cyklisty, kteří se vydali po nové cyklotrase do Kněhyň. Já teď stojím na jejím začátku s nezávislou místostarostkou Alenou Srovnalovou. Nasedáme na kolo a vyrážíme trasu. Vyzkoušete také.
2: Právě se nacházíme na zastávce Na Fojictví a je to vlastně začátek další cyklostezky, která vede do Kněhyň.
3: Bude mít také ale jednu zvláštnost. Je to houpačka.
2: Ano, přesně tak. Je to houpačka, která se teda nehoupe moc a je to vlastně jako na odreagování pro děti, ale i dospělé, kteří tady budou čekat na autobus.
3: Na autobus na Pustevny. Pro koho je ta cyklostezka určená?
2: Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší.
3: Asi po 5 minutách jízdy jsme dojeli k takové budce na 4 nohách. Je to zastávka, zároveň je to ale také útulná pro cyklisty. My jsme teď vyšplhali úplně nahoru, je to taková šindelová budka.
2: Ano, místní už to překřtili na posed a můžu teda posluchačům prozradit, že se jedná vlastně o takové nouzové ubytování. Má sloužit právě pro projíždějící cyklisty, kteří pojedou okolo, pojedou po Valašsko-Kysuckém okruhu, který tady chceme vyznačit a můžou využít zdarma tady přenocování. Jsou tady vlastně 2 dřevěné palandy, kde si, když si tady dají kalimatku, tak se tady určitě pohodlně vyspí 2 osoby, ale myslím si, že v nouzi klidně 4 osoby se tady vyspí.
3: Znovu nasedáme na kolo a stoupáme do kopce. Odhaduju, že už jsme ujeli nejméně 2 kilometry.
2: Ujeli jsme 2,5 kilometru, respektive přesně 2,4 kilometru a dostali jsme se na konec cyklostezky a tady budeme navazovat s naučným chodníkem, který nás dovede až přímo na Pustevny do brány Pusteven.
3: Co ta naučná stezka přibližuje?
2: Přibližuje tady život na horách, který byl podobný jak tady na té české, respektive valašské straně, tak na kysucké slovenské straně. Takže se věnuje tady tradičnímu životu vlastně v Beskydech.
3: Tohle je jen část cyklotrasy. Co bude dál?
2: Cyklostezka je vlastně součástí velkého projektu, který máme se Žilinským krajem a bude součástí 120-kilometrového okruhu, který máme nazvaný Valašsko-Kysucko-Povážský okruh a vlastně bude navazovat na tu slovenskou trasu.
1: Celý okruh se otevře slavnostně na Kohoutce v Javorníkách na konci října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Karolinka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za víc než 8,5 milionu korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolinky. Kulturní centrum ve Vizovicích po více než roční rekonstrukci zahajuje plný provoz. Rekonstrukce začala loni v květnu a vyžádala si investici 25 milionů korun z rozpočtu města. Centrum zahájí provoz v sobotu večer slavnostním gala večerem. Lidé se ode dneška můžou zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo taky přímo na webu akce. Záštitu nad sbírkou i letos převzal prezident Petr Pavel. Čeští fotbalisté začali na mistrovství světa porážkou. V Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu podle něj ale víc v útočné činnosti. V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku malá oblačnost, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou také slabší přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici mezi Brankami a Valašským Meziříčím. Osobní auto tam havarovalo do Příkopu. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou, pozvánky na zajímavé akce nabídnu už za chvíli. Teď je 7:30. Připomínám 12. červen a přeju pohodové páteční ráno.

0: Dalším probuzeným posluchačům přeje dobré páteční ráno 12. červnové Český rozhlas Zlín, když teď máme 6 minut do 7:45. Kulturní pozvánky tentokrát otevírá Městské divadlo Zlín. Dnes v 19 hodin se hraje Kryl, obrazová inscenace plná hudby a poezie, která rozkrývá pozadí jeho života i klíčové okamžiky našich dějin, Karel Kryl. Pestrý kulturní, společenský i gastronomický program pro všechny generace čeká návštěvníky bílokarpatských slavností Uherského Brodu. Od pátku do neděle vystoupí zpěváci, hudebníci, tanečníci a zejména folklorní soubory, včetně Jiřího Pablici s Hradišťanem. Začátek bílokarpatských slavností si nenechejte ujít dnes od 17. hodiny v Uherském Brodě na Masarykově náměstí. Na Cyrilo-metodějské stezce můžete ode dneška zažít komentované procházky, kulturní akce i další aktivity vhodné pro všechny bez ohledu na věk. Vydat se můžete po stopách historie Velké Moravy a krásách přírody v okolí Uherského Hradiště. Víkend bez bariér se koná od pátku do neděle ve Velehradě, Modré a Starém městě. Začátek akce je naplánovaný na dnešních 15 hodin v archeoskanzenu Modrá. Už sedmý ročník hudebního festivalu Lážo Plážo Fest představí kapely z České i Slovenské republiky. Otrokovické Štěrkoviště otevře brány areálu dnes od 15:30. Od 21 hodin bude pódium patřit skupině Činasky. Kromě toho zítra vystoupí slovenské kapely Desmod, Horký žeslíže nebo třeba Vypsaná fixa. V sobotu pak do Otrokovic dorazí například Miraj nebo Divokej Bill. Od pátku do neděle se v Bojkovicích koná 20. ročník mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál. Dnes od 19 hodin na Tylichově náměstí vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráž. Hlavní program pak přijde v sobotu od 17 hodin, kdybyste chtěli podrobnosti najdete na internetu světlovskýbál.cz, jednoduchá adresa. Druhým dnem pokračuje v Uherském Hradišti festival ekologie a ochrany přírody Týká se to také tebe. Akce se už bezmála půl století zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí. Dnes jsou od rána připravené besedy, výstavy i filmové projekce, večer bude v kině Hvězda k vidění celovečerní dokumentární film Při zemi, který sleduje dva přístupy lidí k české krajině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, pokračujeme zprávami od meteorologů, řekneme si, jak to dnes vidí přes teploty a stav oblohy.
1: Počasí.
0: Napřed ještě celý region v číslech, dívám se do údajů měřících stanic. A začínám tou nejvyšší hodnotou prozatím 12 stupňů v Kroměříži. 10 stupňů to je stav ve Starém Městě, ve Zlíně, Vizovicích, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 11 stupňů hlásí Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Strání. 9 stupňů to je Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. Půjdeme ještě trošku dolů s teplotami, 8 stupňů Hošťálková, Valašská Sednice a Velké Karlovice a končím sedmičkou, 7 stupňů v Horní Bečvě. Ráno a brzy dopoledne očekáváme malou oblačnost, zpočátku se lokálně můžou vyskytovat mlhy zejména na Vsetínsku, v dalším průběhu dne potom bude oblačnosti přibývat, postupně tedy oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr, rychlost do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme taky rozdělené, ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo až velmi dobré. Biozátěž stále pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Za 10 minut 8 hodin a to už je správný čas na sport. Fotbalová reprezentace prohrála v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým v utkání vedl po gólu kapitána Krejčího, ale Korejci vývoj utkání otočili. S kapitánem Ladislavem Krejčím mluvil po utkání Mikuláš Jáša.
1: Vypadáte zklamaně, pochopitelně. S Koreou jste prohráli 1-2. Jaké jsou vaše pocity?
2: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit. A potom už i důvodem těch podmínek nám síly nestačily na to a my jsme dokázali srovnat, šance byly, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět, protože víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů, takže to mě na to mrzí nejvíc, ty inkasované góly a nějaký situace si vždycky vytvoříme a bohužel to dneska nevyšlo.
1: Teď k tomu vedení, které jste zařídil vy v té 60. minutě, krásný setvičený signál, takhle jste to přesně chtěli?
2: Říkali jsme si tady tyhle věci, připomínali jsme si gól s Polskem, kdy to cůvodil úplně stejně, já si myslím, že jsem byl úplně ve stejném prostoru. Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst z včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balon, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balony byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před váma to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislave, my moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
2: Mějte se.
0: S kapitánem fotbalové reprezentace Ladislavem Krejčím mluvil po prohraném utkání s Jižní Koreou Mikuláš Jáša. Za chvíli si poslechneme nové zprávy s Lukášem, teď ještě písničku Dalibora Jandy.

za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozhářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj modernizuje zázemí sociálních služeb. V Otrokovicích na Zlínsku začala rekonstrukce turistického informačního centra. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Dnes bude zpočátku malá oblačnost a později čekejte zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rada Zlínského kraje schválila modernizaci zázemí krajských sociálních služeb za víc než 12 milionů korun. V domově pro seniory Návojná na Valašsku tak ještě letos zmodernizují výtah. V domově pro osoby se zdravotním postižením ve Starém městě na Slovácku se dočkají rekonstrukce oken a balkonových dveří. A domov v Kunovicích na Uherskohradišťsku získá klimatizaci. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
5: Významnou součástí schválených investic je také pořízení 43 elektricky polohovatelných lůžek pro 5 zařízení sociálních služeb v regionu. A to domovy pro seniory v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu a Buchlovicích a domovy pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Cihlářská a Velehrad Buchlovská.
3: Rekonstrukce turistického informačního centra začala v těchto dnech v Otrokovicích. Cílem přestavby je efektivnější využití prostoru i modernizace technického vybavení. Po dobu rekonstrukce je centrum dočasně přesunuto do prostoru kavárny v budově Besedy. Projekt si vyžádá investici ve výši 3 milionů korun. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
6: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
3: Novelu kritizuje opozice i profesionální organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb.
7: Sport.
3: V okolí Hustopečí na Jižní Moravě odstartuje odpoledne třetí díl letošního mistrovství České republiky v rally. Jako lídr průběžného pořadí šampionátu nastoupí Dominik Stříteský z Kelčena v Setínsku. Ten zatím v Hustopečích nikdy nezvítězil a mluví o tom, že trať vedoucí mezi Vinicemi je pro tuzemské závodníky výjimečná.
8: Je tam spousta prachu na těch RZ-ách, těch vinic, spousta šutojnových úseků, které u nás vesměs nejsou, když nebudeme počítat pár kilometrů, tak tady na Hustopečích je to nejvíc. Člověk musí v tom najít tu rychlost a věřit tomu autu, protože jakmile to nedokáže, tak prostě ztrácí a nedokáže držet to tempo.
3: Čeští fotbalisté dnes začali mistrovství světa porážkou, když v mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2.
4: Počasí.
3: V našem regionu dnes bude zpočátku malá oblačnost. V průběhu dne bude přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo. Lokálně se vyskytnou také slabší přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici mezi Brankami a Valašským Meziříčím havarovalo osobní auto do příkopu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tradice výroby letadel v Kunovicích na Uherskohradišťsku začala před 90 lety. Hlavním důvodem byl Adolf Hitler a hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem. Víc o historii kunovického závodu i jeho nejslavnějším letounu L410 uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. A pak vyrazíme na pěší výlet. Arnoš Lukeš za turisty prozradí před 8:30, kudy přesně povede trasa. Mezitím stihneme ještě podrobně probrat počasí a pustíme si nestárnoucí písničky. Teď to bude konkrétně klasika Petra Spáleného. Petr Uhřík stále přeje dobré páteční ráno, máme 8 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 7,5 minuty po 8 hodině je 12. června, pátek. Před 90 lety začala v Kunovicích na Uherskohradišťsku stavba továrny pobočného závodu společnosti Avia Letňany. Vedly k tomu události před druhou světovou válkou a započala tak tradice výroby letadel, která trvá dodnes.
1: Du jetzt eine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
2: Začalo to vlastně u Hitlera, jak bylo nebezpečí, že nás přepadnou Němci, a protože veškerý průmysl byl v Praze, takže půjde na Moravu.
3: Připomíná Jaroslav Olbert, který se historii kunovického podniku věnuje téměř 35 let, že za jeho vznikem stála hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem.
2: V Kunovicích měla být vlastně fabrika, která měla dělat to samé, co dělala Avia přímo v Letňanech. Vyrábět hlavně stíhačky B-534, ale vznikla z toho opravdu letadel. A před okupací se opravilo 85 kusů letadel naší armády.
3: Letouny se v Kunovicích opravovaly i za války. Samotná výroba letadel pak začala v roce 1949. Od té doby dělníci vyrobili tisíce letadel. Mezi nimiž byly mimo jiné typy jako C-11, Blaník, Delfín nebo Čmelák. Prvním letounem s vlastní kunovickou konstrukcí byl L-200 Morava. Ten zdaleka nejslavnější, ale přišel v roce 1969.
4: V kunovickom závodě Lit prebiehajú skúšky nového československého dopravného lietadla L410.
3: Na výrobě legendárního letounu se podílel i Jaroslav Olbert, který v letu pracoval 42 let.
2: 16. dubna 1969 viděl jsem to na vlastní oči. Byl vlastně první zálet, byl ohromný déšť. Bylo to takové problematické, protože jeden motor přestal pracovat, tak vlastně velký ze svinkou museli s tím se přistát. Dostali ohromné hobla, mokří byli celý. Pochopitelně se to museli i oslavit.
3: V různých obměnách v Kunovicích zatím vyrobili téměř 1300 kusů tohoto unikátního dopravního letounu, který úspěšně létá po celém světě. Jeho největší přednosti vyzdvihuje ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
5: To letadlo je nadčasová konstrukce a do dneška je pořád jako etalonem ve své kategorii. Jo. Má krátký vzlet, přistane to všude a funguje bezvadně od minus 50 až do plus 40 stupňů Celsia. Jak za polárním kruhem, třeba na Sibiři a podobně, tak stejně tak v jihovýchodní Asii nebo v Jižní Americe.
3: Kdo by se chtěl více seznámit s 90-letou historií výroby letadel v Kunovicích a podívat se, jak se dnes vyrábí nové generace 410, tak společnost Aircraft Industries, jak se dnes podnik jmenuje, v sobotu pořádá Den otevřených dveří. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

0: Další věty se týkají počasí, projdeme si pátek i celý víkend. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co nám závěr pracovního týdne nabídne, když se podíváme na maximální teploty a stav oblohy až do setmění?
1: Tak dneska nás čekají nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů. Ráno a brzy dopoledne stále spíše počítáme s tou malou oblačností. V začátku ještě mlhy, hlavně teda na tom Setínsku. Potom nám v průběhu dne začne té oblačnosti přibývat. Postupně čekáme velkou oblačnost, oblačno až zataženo a lokálně se nám vyskytnout i slabší přehánky. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Během dne potom bude převažovat vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Ještě by nás zajímalo číslo do biozátěže.
1: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na víkend. Půjdou ještě teploty nahoru, respektive jak vypadá celková předpověď na oba volné dny?
1: Tak v sobotu tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů, na Valašsku spíše kolem 18 stupňů, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů. Ze začátku velká oblačnost a od západu na většině území občasný déšť, ten se ještě nám ráno a dopoledne bude na větší části území vyskytovat. Potom přes den spíše bude ta oblačnost taková proměnlivá a taky se nám během odpoledne začnou vytvářet lokální přehánky, případně se nedá vyloučit i bouřka. Ty srážky by měly být četnější na Valašsku a potom na večer nám jak srážky, tak oblačnost začne většinou ubývat. A vítr nám k tomu bude vát noci slabý, přes den potom mírný západní směrů do 20 km za hodinu. No a neděle tam vypadá, že by mělo převažovat polojasno až oblačno, jen malá možnost přeháněk, ty nejnižší teploty od 12 do 8 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 18 do 22 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný západní směrů do 25 km za hodinu. A v průběhu dne by se mohly vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
0: Nahlédněme ještě kousek dál za víkend. Jak nám začne nový týden? Naznačte, Andro, prosím, alespoň krátce, pondělí, úterý.
1: Tak stále to vypadá, že to počasí bude takové hodně proměnlivé, s nějakou drobnou šancí na přehánky, ty nejnižší teploty nejčastěji od 11 do 7 stupňů a nejvyšší od 18 do 22 stupňů.
0: A co nám chybí k úplnosti? Už jenom historická otočka. Bonus, rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily 12. červen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota 1,7 stupně Celsia je z roku 1947. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1915, kdy jsme na stanici Luhačovice zaznamenali 37 stupňů.
0: Všeho počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Za podrobnou předpověď Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
2: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dospíval Tyr z Walesu, Tom Jones, 8 minut do půl deváté a v dnešním turistickém typu nás Arnoš Lukeš ze spolku Valachian Touring Team vezme vzhůru k výškám, jenom tak to napovím. Kam konkrétně? Na to se ho ptal můj kolega Pavel Vacek, kterému na chvíli předávám slovo.
1: A teď budu mít pro posluchače Českého rozhlasu Zlín nesoutěžní otázku. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol, který najdeme v našem kraji? Někdo odpoví okamžitě, někomu dáme ještě chvilku na vzpomínání. Odpověď pro nás bude mít záhy Arnošt Lukeš, protože právě tento bod hodlá navštívit i při našem dnešním výletu z Pusteven na Martiňák. Což už můžete vnímat jako takovou malou nápovědu. Přeji hezký den, pane Lukeši.
2: Hezký den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na nejvyšší vrchol Zlínského kraje, Čertův mlýn. Je to čtvrtá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Nachází se 2,5 kilometru východně od Pusteven. Vrchol je ve smrkovém lese bez výhledu. Celá vrcholová část je součástí Národní přírodní rezervace Kněhyně Čertův mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech. Byla vyhlášena roku 1982 na ploše 195 hektarů kvůli ochraně přirozených vrcholových smrčin. Název vrcholku Čertův mlýn vznikl podle pověsti, dle které ve žlabu nedaleko vrcholu postavil čert mlýn. Ve skutečnosti se jedná o ukázku odsedávání bloků takzvaného Godulského pískovce.
1: Děkujeme i za odborný pohled na tuto lokalitu. Někdo si ale přesto rád ponechá během cesty v mysli ten romantický přístup k Čertovu mlýnu. Kudy se k němu vydáme?
2: Vrchol je přístupný po červené značce z Pusteven přes sedlo Tanečnici celkem 3 kilometry. Nedaleko vrcholu se nachází skalní útvar Čertův stůl, leží však

0: tak mimo značené cesty a z důvodu ochrany území je nepřístupný. Tvarem připomíná dolmen, ale není jasné, zda vzniknul přírodní či umělou cestou. V lokalitě byl pozorován výskyt rysů. V sedle mezi Kněhyní a Čertovým mlýnem narazíme na pomník partizánské brigády Jana Žižky, která zde působila na podzim roku 1944. Z vrcholu se stoupíme po zelené na Martiňák. Tady si můžeme odpočinout. Najdeme zde wellness hotel a hospůdku pod Starým Buchem. U hotelu je památník partizánské brigády Jana Žižky. Na pustevny se vrátíme po naučné stezce Beskydská horská stezka. Ta je vedena v souběhu s červenou turistickou značkou. Od chaty na Martiňáku na pustevny měří stezka asi 8 km a je na ní 9 zastavení s tabulemi. Můžete si na nich přečíst o přírodních i historických zajímavostech, například o poustevnících, mořském oku, o Čertovi a mlýně a životě partizánu. Celá trasa měří asi 15 km. Zatímco začátek trochu stoupá, z Čertová mlýna vede po hřebeni a klesa na Martiňák, naučná stezka vede úbočím a převýšení na ní nejsou náročná.
1: Během cesty z pusteven na Martiňák si navíc budete moct při dobytí Čertova mlýna říct, že právě stojíte nejvýše, jak to jen v našem kraji jde. I to pro vás může být motivace k pěknému výletu. Děkujeme za ně, pane Lukeši. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Dopravu v centru Zlína teď komplikují opravy přechodů a křižovatek. U kongresového centra je uzavřený přechod od tržiště pod Kaštany směrem ke kongresovému centru. Ostatní přechody jsou kvůli stavbě dočasně posunuté. Řidiči místem projedou bez omezení. Změny se týkají také ulice Školní, kde dělníci opravují dva přechody pro chodce. Prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes v 16 hodin otevřou novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě v Guadalajaře po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Následně vyrovnal Hwang In-pom a duel otočil na stranu Jihokorejců Oh Yeon-kyu. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku malá oblačnost, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat. Postupně čekejte oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 14 a 9 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu a bezpečí nejen na cestách vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na pátek vyšla oslava svátku Antonín. 12. června si užije svůj den přibližně 6 tisíc českých dívek a žen. V původním latinském významu hledejme slova jako přední, čelní. A co mi připadá zajímavé, nejčastěji se jméno vyskytuje v rámci celé republiky v oblasti Uherského Hradiště. Tak jistě najdeme vhodné objekty ke gratulaci. Já už posílám písničku skupiny Jelen s hostující Janou Kiršner.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Spousta hudebních skupin si dává do názvu nějakou číslici, pro dnešek zvolíme úroveň 42, neboli Level 42. Zajímavá britská kapela, která byla slavná hlavně v 80. letech, něco se povedlo ještě v 90. Hlavním poznávacím znamením je alespoň pro mě charismatický hráč na baskytaru a současně zpěvák Mark King, používající takzvanou palcovou techniku. Rozhodně patří mezi nejlepší světové hráče. Skladba Something About You vyšla v září 85, dosáhla mezinárodního úspěchu a dokonce se objevila i v počítačové verzi jedné videohry. Je to zároveň jediný případ, kdy se písnička od Level 42 dostala v Americe do horní desítky singlů.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, řekneme si dalších pár vět k současnému stavu a přidám od meteorologů aktuální vyhlídku na celý den.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 9 a 14 stupni. Ve zbytku rána a brzy dopoledne očekáváme malou oblačnost, zpočátku se lokálně můžou vyskytovat mlhy, zejména na Vsetínsku. V dalším průběhu dne bude ale oblačnost přibývat, postupně tedy na oblačno až zataženo, lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme stále ještě místy mírně nepříznivé, ale v dalších hodinách už by měly být dobré a dál dokonce i velmi dobré. S mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Známe případy, kdy lidé v dobré víře posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvod. No, možná si říkáte, já bych nenaletěl, mně se to stát nemůže. Jaké jsou taktiky kyberpodvodníků? Co jsou varovné signály na sociálních sítích a co dělat, když nás někdo třeba po telefonu nutí k převodu peněz? Odpoví vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milan Zábojník. Páteční poradna Českého rozhlasu Zlín na téma kyberpodvody začíná krátce po 11. hodině. Ke sledování všech dalších pořadů zve a hezký den přeje Petr Uhřík. Užijte si, milí posluchači, i navazující víkend. Já se za mikrofon vrátím zase v pondělí brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Účastníci kampaně Už jsou Zlíňák mají teď možnost žádat o bonus. Holešov chystá sportovní areál pro skateboardisty a cyklisty. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za víc než 38 miliard. Dnes bude zpočátku malá oblačnost a později čekejte zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Lidé, kteří se do konce loňského roku přihlásili k trvalému pobytu ve Zlíně v rámci kampaně Už jsou Zlíňák, si teď můžou požádat o motivační bonus 10 000 korun. Město upozorňuje, že peníze nebudou vyplaceny automaticky. Žádost je nutné podat do 31. července letošního roku. Nárok na bonus mají pouze účastníci kampaně, kteří splnili všechny stanovené podmínky. Tedy změnili si trvalý pobyt do Zlína, vyřídili si nový občanský průkaz a odměnu požádají do konce července. Radnice v Holešově na Kroměřížsku plánuje výstavbu nového skateového hřiště. Mělo by vyrůst na zelené louce na okraji města na ploše téměř 1 hektar. Podle starosty města Milana Frice z Hnutí ANO půjde o areál, kdy překážky pro skateboard doplní dvě pumptrackové trasy pro cyklisty.
3: Máme studii, je to vlastně na okrajové části města, tak aby to nerušilo. Ty odhadované náklady budou kolem 30 milionů korun, nicméně v tuhle chvíli jsme začali teprve projektovat, respektive jsme v té fázi té studie a následně prostě projekt, povolení a výstavba v dalších letech.
2: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
4: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
2: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
1: Počasí.
2: Na území Zlínského kraje dnes bude zpočátku malá oblačnost. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo, lokálně se vyskytnou slabší přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 14 a 9 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na území našeho regionu hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Pohodové páteční dopoledne u poslechu nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nejprv volám, ať nám žije každá žena Antonie. A v tento den svátek její, nech nám samé hvězdy pějí. Svět rozzáří celičký naše známé písničky. Každá nota, ať vám sedne teď v překrásné dopoledne. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 12. června roku 2026. Vrně máme hezky. Po těch pošmourných dnech se nám trošinku to naše nebíčko rozářilo, sluníčko svítí, ale teplota není zase boh ví čo. Na sluníčku ano, ale ve stínu je ještě chladněji. A ono taky prý má být chladněji, nemá to být, jak se říká, boh ví čo. Dneska mají svátek ženy, dámy, nositelky jména Antonie. Takže všem Toničkám, Antoníčkám, Antonínkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčka, jsou dvě. To první z webového formuláře a zní takto. Verunko, děkuji ti za krásných 5 let. Vím, že se mnou je to jako na houpačce, ale miluju tě. Jsi moje všechno a děkuji ti za krásných 5 let s tebou. Tvůj milující manžel Standa. Milý Stando, rád zahraj vaší paní i samozřejmě vám, protože těch 5 let to držíte spolu, ale 5 let to jste zatím v manželském záběhu. A já vám přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. A to druhé přáníčko je z mailové adresy a zní takto. Hezké dopoledne vám všem ve studiu a všem posluchačům. Srdečně vás zdravím z Prahy. Moji přátelé Jana a Martin Součkovi slaví v těchto dnech výročí svatby. Poprosím vás o odvysílání tohoto přáníčka. K vašemu krásnému výročí svatby vám ze srdce gratuluji. Ať je váš další společný život naplněn jen radostí a pohodou. Poprosím vás pro oslavence o písničku od Marcela Zmoška a Jakuba Smolíka Ať láska provází. Děkuji za odvysílání a přeji vám hezké jarní dny. Helena Pospíšilová. Milá paní Helenko, to víte, že rád splní vaše přáníčko, zahrají vašim kamarádům, přátelům, Součkovým. No a vybrala jste písničku, takže přáníčka byla vyslovena a už zní Ať láska provází.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Písnička dozněla, to byli Marcel Zmožek a Jakub Smolík. Tož, moji milí posluchači, dneska se nám v srdcovkách sešlo opravdu hodně přáníček. Je vidět, že 12. červen je pro mnohé z vás významným datem. A není divu. Některá data mají zvláštní sílu. Člověk si je pamatuje celý život. A někdy je to dokonce tak, že si pamatuje datum svatby přesněji než PIN své bankovní karty. Což je vlastně dobře. Tož tak, už vám pouštím písničku.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Žádná jiná a Radek Tomášek, tak se jmenovala písnička. A ono se to celkem hodí, protože teď, moji milí posluchači, mám 5 přáníček. Já jsem říkal, že na dnešní datum se mi sešlo hodně přáníček a většinou jsou třeba k výročí svatby, takže ano, žádná jiná, ta, kterou máme, ta je ta pravá. Takže začnu prvním, které mi dorazilo formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Moc ráda bych nechala zahrát písničku pro svého manžela Petra Chvílíčka z Bojkovic, který je vaším každodenním posluchačem. Děkujeme za písničky, které vždy každý den rozjasní. Ještě hodně krásných písniček ti přeje manželka Jarka. Milá paní Jarko, rád splním vaše přáníčko a zahraji, ale mám tu další z mailové adresy. To zní takto. Prosím o zahrání písničky pro mé spolužáky z Kyjovské akademie, včetně Víti z Rohatce, který ji uslyší tam nahoře. Drahé spolužačky a spolužáci, doufám, že na to kulaté výročí zkoušky z dospělosti se sejdeme v co největším počtu. Váš Olin. Milý Oline, věřím v to také, že se sejdete v hojném počtu, ale mám tu další přáníčko. Dobrý den, zahrajte prosím v pátek 12. června píseň Do Zlína pro radost a také jako výraz poděkování za dlouhodobé přátelství. Irenko, buď zdravá a šťastná. Máme tě rádi. Srdečně Iva a Radek. Náš milý pane junáku, Irenka je, stejně jako my, vaše věrná posluchačka. Děkujeme upřímně, že nám svým pořadem zpříjemňujete start do nového dne. Opatrujte se. Srdečně zdraví Divínovi. Tož, moji milí Divínovi, děkuji vám za přáníčko a já rád splním vaše přáníčko a písničku zahraji, ale mám tu ještě jedno přáníčko a to zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Karlu Vašourkovi z Jihlavy. Děkuji ti za sepsané vzpomínky na naše studentská léta v SZTŠ maturitní ročník 1967 v pohádkové Telči. Tobě a celé tvé rodině přeji hlavně pevné zdraví. Spolužačka Marie z Brna. Milá paní Marie, samozřejmě i vaše přáníčko splním. Pošlu písničku pro pana Karla Vašourka a samozřejmě pro vás všechny. Ale mám tu do pětice poslední přáníčko, to je ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane junáku. Zdravím vás a všechny posluchače. Děkuji moc krát za všechny nádherné srdcovky, které poslouchám téměř každý den. A prosila bych zahrát krásnou píseň Až rozkvetou lípy, kterou zpívá paní Jarmila Veselá mému dědečkovi Antonínovi do Žabčic, který se věnuje včeličkám. I babičce Teresce a jeho synovi, taky Antonínovi, jako poděkování za vše, co pro nás dělají, za jejich lásku, obětavost. Děkuji moc krát. Jeho vnučka Marie s dcerou Janou, zetěm Davidem a jeho pravnoučaty Verunkou, Jirkem a Davidem. Děkuji moc krát.
0: Milá paní Marie, splním i vaše přáníčko rád, takže moji milí, těch přáníček, pokud jste dobře počítali, bylo 5. No a nakonec až paní Marie na konci to vyřešila, protože za vás všechny vybrala písničku opravdu hezkou, takže Jarmila Veselá a Až rozkvetou lípy.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

Tak to byl Elvis Presley, dívám se na hodiny, máme 7:30. A před námi je poslední indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních. Zpívá Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další význační solisté Národního divadla, tedy opery Národního divadla v Praze. Tak, páteční indicie tedy zní: Bob nebyl spojený jen s Bobkem, tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii. Bob nebyl spojený jen s Bobkem, tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie, doufám, že už nám je to jasné, takže zítra v osudí bude spousta správných odpovědí a já už vám pouštím Petru Černockou.

Tak to byl Jaroslav Vikrenter. Pentle růžová, dívám se na hodiny, za minutku bude 9:45 a já tady mám ještě dvě přáníčka ke splnění. Pojďme na to. První je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, posíláme srdečné blahopřání Evě a Jiřímu z Opatovic, kteří si dne 12. června roku 1976 v kostele v Pohořelicích řekli své ano. A letos slaví nádherné 50. výročí svatby, tedy zlatou svatbu. Milá Evi a Jiří, půl století spolu je důkaz, že láska, trpělivost a občasné zavření jednoho oka dokážou zázraky. Za 50 let jste spolu prožili tolik, že by vám nestačilo ani několik rozhlasových pořadů. A jestli se po tolika letech ještě dokážete domluvit pohledem, pak už máte vlastní tajný jazyk. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, radost, pohodu, spoustu společných chvil a ať vás humor a láska provázejí i v dalších letech. Ať je vaše manželství i nadále zlaté nejen podle výročí, ale i podle toho, jak vás spojuje. Ze srdce přeje hodně zdraví do dalších let celá rodina. Eva Procházková. Milá paní Evo, tak rád splní vaše přáníčko a taky přeji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a ještě jedno, taky z mailové adresy, a to zní takto. Prosíme o zahrání písničky od Michala Tučného Báječná ženská ke zlaté svatbě rodičům. 12. června roku 1976, před 50 lety, si řekli své ano Věrka Byčánková a Jaroslav Šilc v Traplicích na obecním úřadu a potom v Jakubském kostelíčku. Jsou to manželé Věrka a Jara Šilcovi ze Sušic, kteří oslaví zlatou svatbu. Přejeme rodičům hodně zdraví, štěstí, lásky do další společné cesty životem. Přeje dcera Monika s manželem Rudou, syn Roman s manželkou Ádou, vnučka Barunka a vnuci Kubík, Matěj, Viktorek a Ondřejek. Děkujeme. Věra Šilcová. Milá paní Věro, tak taky vinšuji všecko nejlepší oslavencům a přeji ještě dlouhá společně prožitá léta. No, ve štěstí a zdraví. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Michal Tučný a Báječná ženská.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 12. května pomaly lilinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Bob nebyl spojený jen s Bobkem. Tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie, doufám, že už je to všechno jasné. No a ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak opět připomínám, rád plním vaše přáníčka, dnes se mi sešlo hezky, plně, radost jsem měl obrovskou. A takže když mi to chcete dát, vědět, musíte mi to, tedy když mi chcete, abych vám zahrál, musíte mi to dát vědět samozřejmě. Takže máte tyto tři možnosti. Můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, aby přáníčko zaznělo v konkrétní den a taky vám zahrál písničku vámi vybranou, musíte mi to dát vědět trošinku s předstihem, ať to všechno stačíme zprodukovat a zařadit do playlistu, jak se říká. To je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra v sobotu po 11. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlechov za 10 milionů korun opraví chodníky a vybuduje nové autobusové zastávky. Skanzen v Rymicích na Kroměřížsku v sobotu chystá den řemesel. Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Dnes bude zpočátku malá oblačnost a později čekejte zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku letos opraví chodníky kolem silnice na Tupesi ve směru z centra obce k památné lípě. Stávající dlaždice, které jsou ve špatném stavu, řemeslníci nahradí zámkovou dlažbou. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
4: Jedná se o celkem 360 metrů chodníku. Z jedné strany dojde k rekonstrukci stávajícího a z druhé strany silnice dojde k výstavbě nového chodníku. A v rámci stavby dojde k vybudování dvou autobusových zastávek.
2: Práce za 10 milionů korun začnou v polovině července a hotové by měly být v listopadu. Jejich součástí bude také pokládka kabelů pro optický internet. Muzeum v přírodě Rymice na Kroměřížsku připravuje na sobotu ve svých objektech Den řemesel. V chaloupkách na návsi i na Hejnici budou od 10 do 17 hodin k vidění práce tkadlen, kováře, řezbáře nebo výroba šindelů a další ukázky tradičních řemesel. Přístupný bude i mlýn s průvodcem.
5: Návštěvníci ale musí počítat s tím, že celý červen je silnice mezi Holešovem a Rymicemi uzavřená kvůli rekonstrukci. Pořadatelé upozorňují, že objízdná trasa do Rymic je vedená přes Količín. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
6: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Svěřence trenéra Miroslava Koupka dostal v mexické Guadalajare do vedení hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale zápas v 80. minutě otočili. První soutěžní start za národní tým si připsal 23-letý záložník Alexander Sojka, pro kterého bylo utkání těžké, zejména ve chvílích, kdy Češi hráli dlouho bez míče.
7: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam měli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
2: Další zápas Čechy čeká příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice.
3: Počasí.
2: V našem regionu dnes bude zpočátku malá oblačnost. V průběhu dne bude přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo. Lokálně se vyskytnou také slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu osobního auta a cyklisty si dejte pozor na hlavní silnici v Kvasicích na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Nasleduje dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Krátce po 10. hodině usedám k mikrofonu a provedu vás vysíláním do 12 hodin. V tento den, tedy 12. června, před 255 lety byl na Rokycansku nalezen údajně největší evropský poklad se zlatem v přírodě. Věřím a přeji, že své vlastní poklady, které ani nemusí být z drahých kovů, už jste našli. A pokud ne, třeba vám čas hledání zpříjemní poslech našeho vysílání. Osobně se těším na společný čas, který teď začnou písně sourozenců Ulrichových nebo Hany Zagorové se Standou Hloškem. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.
8: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Recepty výherců z jednotlivých let si připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají oni sami. Všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude nadívaná kachna s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Recept ze Zlaté příčky roku 2021. Připraví ho šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením a zelí bude dělat místo bílého červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu, v lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu zamlada v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Jak na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím poradí Jaroslav Sapík. Celý postup si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Skládáte rádi pucle? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

Besedy, workshopy i výstavu fotek o ekologii a ochraně přírody nabízí v těchto dnech festival Týká se to i tebe v Uherském Hradišti. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: Už po 48. Uherské Hradiště hostí festival o ekologii a ochraně přírody s názvem Týká se to i tebe. Co nabízí a jaké jsou letošní novinky, nám teď řekne Anna Stránská, ředitelka Hradištského klubu kultury, který festival pořádá. Dobrý den, paní Stránská, slyšíme se.
1: Ano, pěkný den všem z Uherského Hradiště.
0: Povězte, co je cílem Uhersko-Hradištského festivalu ekologie a ochrany přírody?
1: Nějak se zamyslet nad tématy, která se týkají opravdu každého z nás. Tématy související s tím, jak žijeme, jakou planetu po sobě zanecháme. A vlastně ten festival má kořeny už v 70. letech, kdy v době normalizace to byly takový jako odvážný čin říkat tady tyto věci nahlas, protože ta doba tomu tehdy nepřála. Dneska jsme v úplně jiné situaci, takže i samozřejmě ten festival se proměňuje, ale letos jdeme zpátky ke kořenům v té podobě, že máme program plný debat, setkávání, diskuzí a srdečně zvu všechny, které zajímá to, jak žijeme na planetě a co můžeme pro dobrý stav dělat.
0: Pravidelně je součástí festivalu i fotografická soutěž. Letos jste její pravidla ale trochu změnili, povězte o tom víc.
1: Tam ještě podotkla, že původně festival vzešel z filmové soutěže. Ostatně ten název Týká se to také tebe je podle jednoho filmu uherskohradišťských amatérských filmařů z konce 50. let, který kriticky a satiricky reflektoval stav veřejného prostoru a životního prostředí ve městě. Takže tam jsme vlastně začínali filmem, potom přišla fotografická soutěž a v posledních letech festival byl zejména zaměřený jako na tu fotografickou soutěž. No a protože si myslím, že dneska nebo nejenom dneska, ale že soutěžit v umění se mně úplně moc jako nelíbí, tak jsme z toho udělali spíš kolektivní výstavu, otevřenou výzvu. Kromě fotografie jsme otevřeli výzvu i formátům videa a zvuku, protože dneska je to, co se týče jako dostupných médií, úplně na místě. A vlastně sešli se nám na 60 autorů poslalo svá díla, ze kterých vznikla kurátorovaným výběrem v odborném týmu výstava, která nám už teďka visí tady v Redutě a na jejíž vernisáž zvu srdečně zítra v 5 odpoledne.
0: Ještě povězte, dokdy bude ta výstava otevřená?
1: U nás je to z prostory, takže nejsme úplně jako galerie s otvírací dobou, takže otevření je vždycky závislé na událostech, které se konají, takže teďka hlavně doporučuji přijít zítra a pak taky v neděli dopoledne, kdy ještě festival zakončujeme takovým zpomalením, nazvali jsme ho kolejní sdílení, bude se konat na kolejním nádvoří v jezuitské koleji, což je komplex Reduta jezuitská kolej, ten jeden v centru města a vlastně během nedělního dopoledne bude taky možné navštívit tu výstavu a potom je potřeba se podívat na web klubu kultury, jaké tam jsou zrovna akce a plynule potom tuto výstavu nahradí výstava v rámci letní filmové školy v červenci, takže tak to stojí časově.
0: Festival Týká se to i tebe začal ve čtvrtek, tedy včera, a potrvá až do neděle. Přichystané máte tedy přednášky, besedy, projekce nebo jiný doprovodný program. Co byste z následujících dní z toho programu vypíchla?
1: Jo, děkuju za otázku. Už máme za sebou právě včerejší úvodní den, kdy byl program zaměřený zejména na školky, školy, ale taky proběhla jedna krásná debata s odkazem na svatého Františka z Assisi na téma duchovní rozměr ochrany přírody, ale pozvu na to, co bude. Dneska je možné v kině Hvězda například zhlédnout dva super dokumenty Jiříkovi vidění od 4 hodin přijede i protagonista vědec Jiří Svoboda, který se snaží zachránit planetu a vyřešit klimatickou krizi, trošku jako s nadsázkou říkám. V 6 večer ještě film Při zemi, taky skauti budou mít své závody ve Strágulích. Takže i dneska se toho děje spousta, ale hlavně bych pozvala ráda zítra na sobotu, což bude takový hlavní festivalový den plný přednášek, besed v kulturním domě, alias v klubu kultury. Zveme malé i velké, bude připravený i program pro nejmenší, různé dílničky, workshopy, samozřejmě všechno se zaměřením na nějakou udržitelnost, ekologická témata a hlavně máme takovou pestrou škálu beseda přednášek a takovou jako největší hvězdu bych vypíchla Daniela Kortuse, budou ho znát asi mladší ročníky z Instagramu. Daniel je vědec, který má profil klimatomluva a dává na pravou míru různé výroky o klimatu a stavu planety, tak na to moc zvu.
0: Program bude určitě nabitý, kde si lidé mohou najít kompletní program?
1: Máme web festivalu, který se jmenuje tou zkratkou, týká se to také tebe, TSTTT, jsou tam potom jako tři T, takže www.tstttt.cz, anebo když si vygooglí posluchači Klub kultury Uherské Hradiště, tak se dostanou na naše stránky a máme i Facebook, Instagram, jak to dnes bývá, takže stačí pohledat a určitě potřebné informace všichni najdou.
0: To byla Anna Stránská, ředitelka Klubu kultury Uherské Hradiště, který festival týká se to i tebe pořádá. Díky za pozvání a naslyšenou.
1: Děkuji moc a budu se těšit případně na viděnou v Uherském Hradišti.
0: Já ještě dodám, že další tipy, kam vyrazit o víkendu, najdete také na našem webu zline.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Než mi.
1: Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí používat bylinky, které podpoří vaše správné trávení. Už za chvíli.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Teď bude řeč o bylinkách.
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Blíží se 11 hodin, kdy Lukáš Jakubíček přinese aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín. Po nich přijde řada na pravidelnou páteční poradnu. Dnes o bezpečnosti na internetu. Hostem bude vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milan Zábojník. Do té doby ještě trochu hudby. Zatím si přichystejte své otázky.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Místo staré kartonášky v Karolince vyroste bytový dům. Ve Vizovicích na Zlínsku chystají znovu otevření kulturního centra. Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl. Dnes bude zpočátku malá oblačnost a později čekejte zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Karolinka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za víc než 8,5 milionu korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolinky. Podmínky prodeje vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
2: Budova bývalé kartonáže, která je prakticky v tuhle chvíli v havarijním stavu, bude v nejbližších měsících zbourána, a to na náklady nového majitele. Jedna z dalších věcí, která se nám podařila vyjednat, je, že dobrovolní hasiči mohou využívat sousední plechový sklad až do doby, než bude budoucí majitel s tímto něco dělat.
0: Kulturní centrum ve Vizovicích na Zlínsku po více než roční rekonstrukci zahajuje plný provoz. Rekonstrukce začala loni v květnu a vyžádala si investici 25 milionů korun z rozpočtu města. Pokračuje vedoucí kulturního centra Martina Dozbabová.
3: Máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, rozvody elektriky, slabosilnoproudu. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
0: Centrum zahájí provoz v sobotu večer slavnostním gala večerem. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc. Nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozích. Sport. Čeští fotbalisté nezvládli na mistrovství světa úvodní skupinový zápas. Výběr trenéra Miroslava Koupka nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Skóre otevřel v 59. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala, hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale Čechy přestříleli a zápas otočili. S brzkým soupeřovým vyrovnáním nebyl po zápase spokojený reprezentační brankář a odchovanec Slovácka Matěj Kovář.
4: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp. Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku malá oblačnost. V průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekejte oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou také slabší přeháňky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu osobního auta a cyklisty máme hlášenou na hlavní silnici ve Kvasicích na Kroměřížsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět pokračuje dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začíná druhá hodina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré víře posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvod. A možná jste si řekli, že vy byste určitě nenaletěli. Řada podvodů se odehrává v prostředí internetu. Jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, co jsou varovné signály na sociálních sítích a které podvody jsou nejnebezpečnější? Na to se v následujících minutách zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
6: Dobrý den vám i posluchačům.
5: Své dotazy k tématu můžete psát i vy, a to na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište číslo do studia 221 555 210. Poradna začne už po písničce. Za mikrofonem dál zůstává Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech. Český rozhlas.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Zlín dnes o bezpečnosti na internetu s Milanem Zábojníkem z Krajského ředitelství policie České republiky. A je tady i pro vaše dotazy. Pište je na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou zopakuji číslo 221 555 210. A my začneme trochu obecně. Povězte, jaké jsou základní zásady bezpečnosti na internetu?
1: V současné době, vzhledem k tomu, jaká trestná činnost je páchaná a považujeme ji za nejvíce škodlivou, tak je potřeba říct, aby posluchači nevěřili všemu, co uslyší během telefonního hovoru od neznámé osoby na druhém konci sluchátka. Protože na tom druhém konci může být kdokoliv a tvrdit vám cokoliv. Jako další takovou důležitou zásadu bych řekl, že není potřeba klikat na nevyžádané zaslané odkazy do e-mailu, do WhatsAppu, do SMSky. Nikdy nevíte, co za tím odkazem se skrývá.
0: Dá se říct, které skupiny obyvatel jsou nejčastěji terčem kyberpodvodů, nebo je to tak všeobecně?
1: Všeobecně se dá říct, že jsou ohroženy všechny skupiny, ale pokud se zaměříme na jednotlivé způsoby, tak se dá říct asi toto. U inzertních podvodů jsou to všichni. U investičních podvodů jsou to převážně seniori a to muži. U podvodných bankéřů nebo policistů jsou to převážně ženy v produktivním věku. A u romantických podvodů jsou to převážně ženy opět v produktivním a seniorském věku.
0: Jaké podvody vaše oddělení kybernetické kriminality řeší nejčastěji?
1: Nejčastěji řešíme podvodné investice, potom podvodné oznámení, že máme pro vás peníze z předchozí investice a podvodného bankéře a policistu.
0: Největší škody způsobují tedy tyto falešní nebo tyto falešné investice, podvodné investice. Jak takový podvod začíná? Jakou volí podvodníci taktiku?
1: Tak u podvodných investic to může být například tak, že při prohlížení Facebooku na mě vyskočí upoutávka na článek či video se známou osobností, která mě láká do investování. Články můžou mít například takový titulek. Česká národní banka zažalovala známého herce za to, co řekl živě v televizi, jak vydělává 50 tisíc denně a proč to může udělat každý. Tady pozor, toto je typická technika podvodníků u investic, která cílí na naše touhy po rychlém zbohatnutí a na zvědavost. Velkou roli zde hraje důvěra v autoritu, kdy si můžeme podvědomě myslet asi toto. Když to říká ten a ten, musí to fungovat, on je přece bohatý. Zde ale opět upozorňuji na deepfake videa, což znamená, že to, co vidíme například na tom nahraném videu u té investice, nemusí říkat a nemusí tam být zobrazena ta osoba, na kterou se díváme.
0: O jaké částky lidé v těchto případech nejčastěji přicházejí? V jakých řádech se pohybují?
1: Pokud se bavíme o podvodných investicích, tak jsou to řády statisíců až milionů korun a jsou dokonce poškození, kteří jsou schopni si zaúvěrovat svůj dům jenom kvůli tomu, aby mohli dále a dále investovat.
0: Jak by měl člověk postupovat ve chvíli, kdy má podezření, že se stal obětí investičního podvodu?
1: Pokud je to bezprostředně poté, co jsem zaslal peníze na investici a uvědomil jsem si, že se jedná o podvod, okamžitě informovat banku a policii.
0: Hostem páteční poradny je Milan Zábojník z Krajského ředitelství policie České republiky. Téma je bezpečnost na internetu. Své dotazy k tématu volejte na číslo 221 555 210 nebo pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
3: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: písničce jsme zpět s páteční poradnou. Dnes ji věnujeme bezpečnosti na internetu. Hostem je vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie ČR Milan Zábojník. Odpovídat může i na vaše dotazy. Ptejte se na adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. V předchozím vstupu před písničkou jste mi vyjmenovával nejčastější případy, kterými se zabýváte, a zmiňoval jste i takzvaného falešného bankéře a policistu. V čem spočívá taktika těchto podvodníků?
1: Podvod začíná telefonním hovorem z neznámého čísla od neznámého člověka, který se představí jako policista. A tento vám poskytne falešnou informaci, že někdo požádal vaším jménem o úvěr. Pro větší důvěryhodnost vám zašle na WhatsApp nebo na e-mail fotografii svého služebního policejního průkazu, což teda policisté vůbec nedělají, výzvu k podání vysvětlení a informace o údajném pachateli. Cílem je vás zastrašit a vyvolat strach ze ztráty peněz. Následně se s vámi telefonicky spojí pracovník České národní banky, který vás instruuje k záchraně peněz, a to jejich převodem na tzv. Záchranný účet banky nebo k jejich předání v hotovosti zástupci České národní banky někde na ulici. V některých případech probíhá i videohovor, kdy pachatel využívá technologii deepfake, která vytváří falešné obrazy, a o tom už jsem se zmínil. Celý podvod sází na strach ze ztráty peněz a na sílu autority. Volá vám přece policie a Česká národní banka.
0: Teď jsme se bavili spíše o podvodech po telefonu volající, když teď jste zmínil takovéto propojení, že se posílají odkazy na WhatsApp a tak. Jenomže je to prostě to, co řešíte na oddělení kybernetické bezpečnosti nejčastěji. Pojďme se teď ale přesunout přímo na internet, konkrétně na sociální sítě. Posluchači Českého rozhlasu Zlín patří většinou do věkové skupiny nad 55 let a ta podle statistik nejvíce využívá sociální sítě Facebook, Messenger a WhatsApp. Jaké taktiky používají podvodníci na těchto platformách?
1: No, my se opět vrátíme k těm investicím. Mm-hmm. Protože zrovna Facebook je prostředek, který podvodníci využívají k reklamám na podvodné investice. Tam právě lákají ty potenciální oběti. Tam objevují lidé ty články o tom, jak někdo zbohatl. Tam vidí ty deepfake videa s rozhovory se známými osobnostmi. A v tom je ten Facebook extrémně nebezpečný, protože ty škody, které způsobí tento druh trestné činnosti,

0: WhatsApp bývá zneužívaný i k phishingovým útokům. Možná si někteří z vás vzpomenou, minulý rok proběhla na WhatsAppu taková kampaň hlasování pro takovou holčičku baletku v nějaké soutěži. Jenže tímto hlasováním se pachatel dostával k ovládnutí vašeho účtu, ze kterého potom přeposílal žádosti o půjčku lidem, které jste měli v kontaktech.
1: A to je tedy ten phishing, abychom to upřesnili. Neznámé slovo možná pro některé. A já můžu říct jednu vlastní zkušenost, kdy jsem na Facebooku hledala ubytování na dovolenou a zdánlivě jsem komunikovala s majitelem apartmánu a podle nelogických reakcí na mé zprávy jsem odhalila, že jde o takzvaný chatbot, tedy o umělou inteligenci, která si se mnou dopisovala. A inzerát se nakonec ukázal jako podvodný. Je komunikace skrze tento, s tímto chatbotem, může být ukazatelem možného podvodu?
0: Může a nemusí. Chatbot je obecně počítačový program, který simuluje konverzaci s člověkem a jeho zneužití je tedy možné, protože to pachateli umožňuje manipulovat víc lidí současně.
1: Takže je to prostě nástroj.
0: Je to nástroj.
1: Říká Milana Zábojník z Krajského ředitelství policie České republiky. Poradna o bezpečnosti na internetu bude pokračovat po písničce. Pište a volejte své dotazy. Mail je studio.zlín@rozhlas.cz. Číslo do studia je 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.
3: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k nim ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou dnes s Milanem Zábojníkem, vedoucím oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky. Bavíme se o bezpečnosti na internetu. Své dotazy můžete psát na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo nám zavolejte přímo sem do studia na číslo 221 555 210. Hojně využívaným nástrojem ke komunikaci na internetu je e-mail. Má ho téměř každý v dnešní době. Jaké pokusy o podvod hrozí na něm?
1: Tak jsou to zejména už jednou zmíněné phishingové útoky. Zatím si představte to, že pachatel vytvoří situaci, ze které čeká, že mu sdělíte číslo přístup do svého mailu, do bankovnictví, číslo kreditní karty a podobně. Takže může to být například vám doručený e-mail, kdy útočník předstírá identitu banky a požaduje pod různými záminkami, aktualizace údajů například, sdělení přihlašovacích údajů do vašeho bankovnictví, které následně zneužije. Časté jsou i útoky, kdy v zaslaném e-mailu pachatel předstírá identitu zásilkové služby a požaduje platbu a údaje k platební kartě. Tento typ útoku je nebezpečný v tom, že všichni někdy čekáme nějaký balíček, takže tu navozenou situaci snadno stáhneme sami na sebe.
0: Co si pohlídat, abychom podvodným mailům nenaletěli?
1: Tak zejména ověřovat adresu odesilatele. V e-mailu se totiž jako odesilatel může zobrazit takový název, který si sám zvolím. Což znamená, že ze své soukromé adresy vám zašlu e-mail, který se bude tvářit tak, že je od policie. Na počítači to ověřím tak, že najetím kurzoru myši na odesilatele se mi objeví jeho pravá adresa. Policie používá za zavináčem doménu pcr.cz policie.gov.cz. Když tam uvidím například Gmail, je to podezřele. V mobilní aplikaci potom otevřete ikonu odesilatele, tam už je to méně komfortní. Dále neklikat na nevyžádané zaslané odkazy. Když vám někdo zašle e-mail a navodí určitou situaci s tím, že máte kliknout sem, abyste se něco dozvěděli nebo nějak konali, je to podezřele. Samozřejmě v situacích, kdy čekáte takový odkaz, například když se někde registrujete na e-shopu, tak je to v pořádku. Kriticky hodnotit to, co je po mně požadováno. Například platba za pokutu v dopravě. Tímhle způsobem orgány veřejné moci určitě pokuty nevymáhají.
0: Jak podvodníci získávají naše e-mailové adresy?
1: Jednou z možností je, že poškození je útočníkům dobrovolně poskytnou například při registraci a zrovna u podvodné investice nebo kdekoliv jinde. Další možností jsou uniklé osobní informace z různých databází, kam jsme je sami zadali. S takovými informacemi se potom dále obchoduje.
0: Přesuňme se teď k falešným internetovým obchodům. Můžeme se například nechat zlákat nejnižší cenou. Pošleme peníze, ale zboží nikde. Jak poznat podvodný e-shop?
1: Tak převážně jsou to ty podezřelé nízké ceny. Potom na takový e-shop nebudou žádné recenze, nebo budou jenom pozitivní a bude jich málo. Platba bude vyžadována pouze předem. E-shop bude mít krátkou historii. Budou tam chybějící nebo podezřelé kontaktní údaje. A zmatečné nebo okopírované texty.
0: Existuje nějaká šance, že dostanu případně peníze zpět?
1: Ta šance je tu vždy. Ale čím delší je doba, která uplyne od zaplacení po oznámení na policii, tím se ta šance rapidně snižuje.
0: Jak často se lidé obrací na policii s tím, že naletěli například falešnému e-shopu?
1: Obecně inzertní podvody jsou takovým evergreenem v internetových podvodech, takže obrací se celkem často v poslední době ne tak z e-shopy, ale obyčejnou inzercí na inzertních portálech. Nicméně tady to riziko není tak vysoké, jak u těch investic a u těch podvodných bankéřů a policistů, a to z jednoho prostého důvodu. Vy kupujete věc za přesně danou cenu. Takže zaplatíte 3000 a nedostanete zboží za 3000. U investic a u falešných policistů a bankéřů přicházíte o všechno, co máte, když to jde hodně špatně. A když to jde úplně nejhůř, tak přijdete i o to, co nemáte, a to jsou úvěry, které si za tím účelem vezmete.
0: Dnes na dotazy odpovídá Milan Zábojník z Krajského ředitelství Policie České republiky. Po písničce nás čeká poslední část naší poradny, proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Se mnou ve studiu Českého rozhlasu Zlín je Milena Zábojník z Krajského ředitelství policie České republiky. Odpovídat může i na vaše dotazy a jeden jsme dostali během písničky, jeho krátce shrnu. Paní se ptala, protože občas dostává hovory z neznámého čísla nebo z nějakého zvláštního čísla. Potom jí chodí SMSky, že má zmeškaný hovor například z Alžírska. Paní říká, že takové hovory nebere, ale má z toho takový trochu strach, možná respekt a zajímá ji, jestli kdyby to vzala, co by se vlastně stalo.
1: V první řadě je potřeba říct jednu zásadní věc. Vyhovor vzít můžete a nemusíte. Je to vaše volba a nic vás nenutí k tomu, abyste jakýkoliv hovor přijal. To, že to volání je například Alžírská, může být z toho důvodu, že ten pachatel se snaží při případném podvodu stížit policii jeho dohledání. Pokud vemu nevyžádaný telefonní hovor, tak se vystavuju tomu riziku, že ten volající, pokud má nějaký zlý úmysl, mě zmanipuluje směrem, který bych v nějaké jiné situaci a třeba v osobním setkání vůbec nepřipustil a tu komunikaci bych utnul. Je tady ovšem ale riziko, že když neveznete hovor z neznámého čísla, tak se vystavujete zase tomu nebezpečí, že vám volá například příbuzný s nějakou důležitou zprávou. Ale obecně, pokud nikdo z mých blízkých není v zahraničí a já nečekám hovor ze zahraničí, tak přece není důvod k tomu, abych takový hovor vůbec přijal. Já osobně je nepřijímám.
0: Doufám, že taková odpověď paní posluchačce stačila a my se teď posuneme dál v našich otázkách. A bavili jsme se spolu už i před vysíláním, že v některých případech se snaží podvodníci vylákat z lidí jejich přístupové údaje k internetovému bankovnictví. Pokud jim je dáme, už s tím asi nezmůžeme nic, maximálně upozornit banku. Existují i jiné způsoby, jak se k penězům z našich účtů dostat?
1: Existují, abych tady jenom jednu věc, pokud útočníkovi poskytneme přihlašovací jméno a heslo do našeho účtu, tak se ještě pořád nic neděje, protože bez toho, aniž bychom provedli autorizaci, která nám přijde do bankovní aplikace nebo SMS-kou, tak se pořád ještě nic neděje. A aby ten útočník poté, co bychom mu tímhle způsobem ten přístup umožnili, tak opět on bez další autorizace v tom bankovním účtu není schopen provést žádnou operaci, kromě převodu peněz mezi vlastními účty. Proto to útočníci dělají tak, že si navedou do takhle už získaného bankovního účtu svůj mobilní telefon a přimějí toho uživatele, aby jim ho potvrdil. Takže tady bych poradil důsledně číst autorizační zprávy z banky a případně autorizační SMS zprávy z banky.
0: Máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a chtěla jsem se zeptat, jak jste mluvili o těch telefonních číslech z ciziny. Mě třeba volá někdo z Vatikánu, jo? A chtěla jsem se zeptat, nemám to číslo zanést na policii nebo jít jich tam informovat, že toto číslo mě volalo a tak dál?
0: Takže se ptáte, jestli když máte podezření na falešné číslo od podvodníku, jestli to někde hlásit.
2: Ano, ano.
0: Tak pane Zábojníku.
1: Záleží, v jaké fázi ten rozhovor byl, jestli opravdu víte, že ten hovor byl podvodný. A pokud ano, tak určitě na policii oznámit.
0: Tak, já mám tady ještě jednu otázku. Jaké je vaše hlavní doporučení pro posluchače, aby se nestali další obětí internetových podvodníků?
1: Zaměřím se zejména na investiční podvody a falešné policisty a bankéře, kde jsou způsobené škody tak vysoké, že můžou zásadně ovlivňovat budoucnost poškozených. Milí posluchači, nevěřte všemu, co uslyšíte během telefonního hovoru od neznámé osoby na druhém konci sluchátka. Na druhém konci může být kdokoliv a tvrdit vám cokoliv. Nenechte se vystrašit. Banky ani policisté nikdy nebudou chtít, abyste své peníze ochránili převodem na tzv. Záchranný účet nebo je předali neznámé osobě na ulici. Nenechte se izolovat. Když vám volající tvrdí, ať o tom s nikým nemluvíte, že bankovní úředníci, policisté a jiné osoby se proti vám spikly, nevěřte tomu, není to pravda. Nepodlehněte falešnému pocitu, že vámi těžce vydělané peníze se vám zhodnotí v pochybných investicích, na které vás lákají reklamy zneužívající tváře známých osobností. Všechny informace vždy řádně ověřujte, a to tak, že si je sami dohledáte. Zapojte kritické myšlení. Znám někoho, kdo takto zbohatl? Slyšel jsem někdy, že by bankovní úředník někoho nutil k převodu peněz nebo jejich předání na ulici? A pokud se již stanete obětí podvodu, tak situaci ihned řešte se svou bankou a policií.
0: Radí vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojník. Já už se teď rozloučím, moc vám děkuji za váš čas a budu se těšit třeba zase někdy. Nashledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání a vám i všem posluchačům přeji, aby se jim trestná činnost vyhýbala velkým obloukem.
0: Záznam naší poradny najdete na webu zline.rozhlas.cz v audioarchivu.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: uplynulých minutách jste mohli slyšet páteční poradnu Českého rozhlasu Zlín. Tentokrát byla o bezpečnosti na internetu. V pondělí se můžete těšit na další rady, a to o výcviku psů. Hostem Anny Randárové bude Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Více než 30 let provozovatel první výcvikové školy psů v republice. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín v pondělí po 11. hodině. Z mé strany je to pro dnešek vše. Díky za společný čas. Příjemný pátek i víkend přeje Kristýna Fuchsová. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Účastníci kampaně Už jsou Zlíňák mohou žádat o 10 000 bonus. Skanzen v Rymicích chystá den řemesel. Zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmáková, dobré poledne. Lidé, kteří se do konce loňského roku přihlásili k trvalému pobytu ve Zlíně v rámci kampaně Už jsou Zlíňák, si můžou požádat o motivační bonus 10 000 korun. Město upozorňuje, že peníze nebudou vypláceny automaticky. Žádost je nutné podat do 31. července letošního roku. Muzeum v přírodě Rymice připravuje na sobotu ve svých objektech Den řemesel. V chaloupkách na návsi i na Hejnici budou od 10. do 17. hodiny k vidění práce tkadlen, kováře, řezbáře nebo výroba šindelů. Přístupný bude i mlýn.
2: Návštěvníci ale musí počítat s tím, že celý červen je silnice mezi Holešovem a Rymicemi uzavřená kvůli rekonstrukci. Pořadatelé upozorňují, že objízdná trasa do Rymic je vedená přes Količín. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů.
1: Sport.
0: V 76 letech zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Informoval o tom zlínský klub, který jako kouč vedl nejdřív mezi roky 1990 až 1994 a poté ještě krátce v roce 2006. Uličný se narodil v Uničově, vyrůstal ale v Kroměříži, kde taky začínal s fotbalem.
3: Petr Uličný si jako útočník v lize zahrál v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Poté se vrátil na Hanou a v roce 1982 pomohl jako hráč vybojovat historický postup do ligy se Sigmou Olomouc. Po 9 ligových startech za Sigmu hráčskou kariéru ukončil a vrhnul se na tu trenérskou.
4: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej. Co asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když do té kabiny, tak to byla bouřka.
3: V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů, druhý nejvyšší počet ze všech. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2012, kdy s podceňovaným týmem Sigmy Olomouc vyhrál ligový pohár. Toto slavné vítězství nad pražskou Spartou pak bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
4: To mě sám pán Bůh snad fotbalový seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal.
3: V roce 2020 obdržel cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy přehánky, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povaný mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná pořad Morava krásná zem. Příjemný poslech všem posluchačům.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Klidné páteční poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Hudební introdukce patřila Moravance a vy jste zajisté se těšíte na ty další písničky, které za chviličku zazní na počest jubilantů těchto dní. Vám, kteří právě obědváte, přeji dobrou chuť. No a vy, kteří se osobně chystáte zasáhnout do dramaturgie tohoto pořadu, samozřejmě můžete tak učinit i prostřednictvím telefonního spojení. Vy už ho znáte, ale pro jistotu, kdyby se našel někdo nový, kdo zavolá a překvapí. 726 46 52 00. A svátek dnes slaví Antonie Toničky. Tak jsem taky zvědav. A hned předám první gratulaci. Prosím o zahrání k dnešním narozeninám pro paní Alenu Obořilovou z Brna Žebětína. Alenko, přeji ti hlavně pevné zdraví, lásku a životní pohodu a radost z výpěstků na tvé zahrádce. Za všechny přátelé a známé, co tě mají rádi, přeje Pepa. Další gratulace k zítřejšímu svátku posílá tento e-mail Hanka Pivodová. Ale není tam uveden samozřejmě, není tam uvedeno příjmení jubilanta, ale každopádně to bude asi Antonín. Takže chceme zahrát písničku k zítřejšímu svátku. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka Libuše a dcera Hana. Takže Hanko, předpokládám, že to je manželovi, ano, Toníčkovi. A ještě jedna, a já to budu rovnou citovat. Zdar jak svině, tady Petr z Brna. Chtěl bych nechat zahrát nějakou fajnovou dechovku pro kluky z kanclu. Sice jsme mladší ročníky a normálně nám v kanclu hraje všelijaká moderna, ale když v rádiu pustíte pořádnou moravskou, tak nám to vždycky zahřeje palicu a i srdco. A hlavně je boží, jak si tu naši důchodci posílají přáníčka a drží ju spolu jak parta z hospody. Tak jim posíláme pozdrav a respekt, že to furt tak hezky drží. Tak šup tam nějakou krásnou dechovku, ať máme v kanclu chvíli moravskou. Pohodičky. Tak pohodičku si dáme, bude to přímo písnička Víno, víno, vínečko. Václav Váňa z mladší Julie Běhonková v podání Vlčnovjanky.

0: Ano, víno, víno, vínečko, Vlčnověnka, dovolal se Jeník z Budíkovic. Jeníku, krásné poledne vám přejeme na Vysočinu, dá se říci. Říkáte
1: ano,
0: od Střebíče, dobrý den.
1: Já bych chtěl dneska popřát, jinak zdravím teda všechny posluchače tohoto krásného a velmi potřebného pořadu. A chtěl bych dneska popřát a pogratulovat manželům Pepovi a Bože Borianovým ze Stanovišť k dnešnímu výročí zlaté svatbě. K tomu jim přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společných let a radost ze svých blízkých a dobrých přátel. Toto jim přeje jednak Jenda a Vlaďka Svobodovi z Budíkovic a dále se připojují i jejich děti Marťa, Jana a Pepa s rodinami. Nejmladší vnučka Klárka jim posílá velkou pusu a děkuji za opatrování a hezké chvíle s nimi. Já také moc děkuji za prostor a zdravím všechny a přeji krásný den a zdraví.
0: Jeníku, musím teda říci, že jste to řekl naprosto skvěle a úžasné bylo, jak jste říkal, že ten pořad je potřebný. To teda to klobouk
1: no,
0: by dolů.
1: No, já bych to nechtěl dát.
0: Ne, nebudem to, nebudem
1: velmi,
0: to probírat.
1: Velmi potřebný, velmi potřebný.
0: Řekl jste to fakt moc hezky, děkujeme. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkuji, všem hezký den, nashledanou.
0: Mám spoustu písemných gratulací, tak se musíme do nich pustit. Helenka s Fankem přejí kamarádce Mařence Hrnáčkové z Napajedel, která slaví narozeniny přímo kulaté 80. Moc jí přejeme zdraví, štěstí a to jí přeje samozřejmě i syn Marek s rodinou a hlavně Helča a Fanek z Uherského Hradiště. Dvě gratulace hned na počet jednoho jubilanta. Chceme popřát našemu milovanému dědovi Antonínu Rusňákovi k jeho narozeninám, které slaví dnes a k zítřejšímu svátku, který slaví zítra. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, pohody. To přejí manželka, dcery, znoučaty, pravnoučata. Dále se připojuje rodina Chybíkova a Macháčkova, dále kamarádi a známí z Dobrého pole. A druhý e-mail na počest Antonína Rusňáka. Milý tati, dědo, pradědo, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho krásných dní. Ať ti stále dělá radost příroda, myslivost, dobré vínko a společnost všech dobrých lidí, které máš kolem sebe a které máš tak rád. A tě nikdy neopouští dobrá nálada, úsměv a energie do dalších let. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Užij si slavnostní den naplno, ať se ti splní všechna přání. A zároveň ti chceme popřát k svátku. To přání posílají děti, Božka, Zdenka a Iva s rodinami, všechna vnoučata, pravnoučátka. K narozeninám k svátku ti přejeme jen to nejlepší a posíláme velkou pusu. A naše písnička z Dounečanka, Miroslav Nauč, Láďa Salčák, tobě, maminko.

0: kapely Zdolnečanka. Dovolala se Věruška z Horních Louček. Dobrý den, Věruš.
1: Ještě jednou dobrý den, pane Hegner. A já mám takové přání zítra, 13. června, oslavy své narozeniny paní Helenka Mertová z Čebína. Helenko, jestli posloucháš, tak ti přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A poslechni si nějakou pěknou písničku od pana Hegnera. A pane Hegner vám přeji, to ti přeje Věra s rodinou, a pane Hegner vám přeji hezký den a děkuji moc za nashledanou.
0: Věru, už taky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Brumov Bylnice, paní Dagmar, další hezký den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase a přeji všem i posluchačům dobrý den. 15. června oslaví své kulaté životní jubileum a 22. června svůj svátek naše kamarádka a bývalá dlouholetá obětavá vedoucí souboru Trávnica paní Pavla Hrnčiříková. A proto jí všichni bývalí členové chceme popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu v rodině a také hodně radosti z pravnuka Jakuba, a ať jim to dobře spolu bubnuje. Je z něho šikovný bubeník.
0: Hezky.
2: A už se zase moc těšíme, jak se zase spolu pěkně, až si spolu pěkně zaspíváme, a moc nám to všem chybí.
0: No, záleží, záleží na vás, jak se sejdete a zaspíváte.
2: Ano,
0: si, že jo?
2: Ano, tak my se scházíme, už ne jako oficiálně, ale
0: To nevadí, taková ta setkání jsou milá, poklábosíte trošičku, něco si dáte a zaspíváte, že jo, tak je to paráda.
2: Ano.
0: Ať se daří, Dáši.
2: Ano, děkujem.
0: Naschledanou. Dnes se dožívají zlaté svatby manželé Marie a Karel Řezáčovi z Blažovic. Do dalších let společného života jim přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání dcery Magdaléna, Pavlína a Jana a Marie s rodinami. Přání se také připojují kamarádi, známí a bratr Slávek s manželkou Marie a celou rodinou. Další gratulace chceme popřát naší drahé kolegyni Petrušce Cupákové ze Švábenic, která slaví 14. června krásné narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci i osobním životě. Ze srdce přeje kolektiv Zot Haná družstvo Švábenice. A ještě jedna gratulace dnešním

0: Tady v Norvané, ve Norvanách budou slavit 777 let v neděli, tak tam si obnoví trošičku, zase zaspomínají muzikanti a samozřejmě jiný program tam bude odpolednem. Paní Maruško Dostrání, vás zdravíme.
1: Mruštíková, já vás zdravím, pane Hegner, a prosím o hudební dárek zítřejšímu svátku Antonína. V naší rodině máme tři Antoníny. Manžel, váš stálý posluchač, nejstarší syn Toník a nejstarší vnuk také Toník. Všichni tři jsou muzikanti a zpěváci. Minulý týden oslavila narozeniny snacha Eva a narozeninovým dnem bude taky 27. červen syna Šimona. Všem jmenovaným ze srdce přejeme především zdraví, štěstí, boží požehnání, lásku, pohodu, spokojenost, pracovní a osobní úspěchy. Vnukům úspěchy ve studiu a hudbě. Přeje celá rodina Bruštíková.
0: No.
1: Pane Hegner, moc děkuji a ze strany zdraví celý váš kolektiv, celá rodina.
0: Dobře, Maruško, ještě mě upřesněte teda, protože já tam nějaké ty toníčky znám z toho strání zpěváky a muzikanty, tak kteří to jsou?
1: No tak nejstarší syn, to je Toník, teda ten primášoval několik let. A potom
0: no jak se jmenuje dál? Musíte říct příjmení. Toníku, říkám, Toníku je hodně.
1: Prosím?
0: No příjmení, ať nám řeknete.
1: Jo, bruštíci,
0: no,
1: všichni.
0: Všichni jsou bruštíci, jo?
1: Ano, ano, všichni bruštíci.
0: No, tak proto,
1: to je celá máte rodina Bruštíková, zpěvná.
0: No, vidíte to, protože tam máte i pana starostu, který zpívá, že jo? Takže...
1: No.
0: No vidíte to. Tak se mějte krásně, Maruško, děkujeme.
1: No moc díky, ať se vám daří.
0: Taky, naschledanou. Janička Velké Losiny, dobrý den, Jani.
2: Tak já vás zdravím všecky. No a chtěla bych nějakou pěknou písničku pro všecky, protože dneska mě můj přítel naštval, takže...

0: to na uklidnění.
1: To bude velmi klidná písnička, to je přímo na uklidnění, když někdo někoho rozčilí, jo?
0: No, dobře, Jani. No, to už mě tak dlouho rozčiluje, že
1: no, to
0: já
1: ne, to...
0: zase půjdu do nové práce a už mě...
1: A však vy se domluvíte. No, tak vy se domluvíte. V práci se uklidníte, doma se zase rozčilíte a takový je kolotoč života.
0: Je to.
1: Mějte se hezky, Jani.
0: Já vám chci popřát pěkný víkend a mějte se pěkně tam všichni.
1: Dobře, děkujeme, nashledanou.
0: Taky, nashledanou.
1: 13.6. oslaví krásné životní jubileum moje sestra paní Anna Zvěbová ze Želetic u Znojma. Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody přeje bratr Josef s rodinou. Další takové poděkování posílá Stanislav Žilka. Verunko, děkuji ti za krásných 5 let. Vím, že se mnou je to jako na houpačce, ale miluju tě. Jsi moje všechno a děkuji ti za krásných 5 let s tebou. Tvůj milující manžel Standa. No, to je hezké přání. A ještě písnička pro paní Anu Švecovou z Jiřic u Miroslavy, která slaví narozeniny. Přejeme jí hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A teď ta klidná písnička Maruška Prajková, Liduška Kosková, Podlužan, Konopa, Konopa.

0: krásné hlasy z Podluží, jak jim to ladilo nádherně Marušce a Lidušce. Ze Zlína zdraví neznámý posluchač pana Chaloupku, takže předávám pozdrav a teď už dostává slovo Jožinka ze Silůvek. Joži, dobrý den.
1: Dobrý den, Karličku, já vás zdravím a já bych chtěla dneska popřát už Toníčkům, protože zítra bude asi nával, tak já bych chtěla pozdravit a popřát Toničkovi Jahodovi z Telnice. Toni, všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať máš rád krásný táhlice, ať zpíváš, ať seš hlavně zdravej a pozdravuj taky ženu Věrušku. A druhé přání bych chtěla poslat panu Antonínu Perničkovi, to je skladatel písní, krásný texty zpívá, teda skládá, tak ať mu to pořád jde a ať je taky zdrav. Jo?
0: Ano.
1: Byli jsme v Dubňanech na festivalu a chyběla nám tam Anička z Miroslavy. Nejenom já jsem se po ní dívala, víc lidí, ale chyběla tam. Tak nevím, co se stalo, jestli je třeba nemocná.
0: No, měla to kousek, ano.
1: No, moc ju pozdravujem všichni a já zdravím všechny dechovkáře a mějte se hezky.
0: Taky, Joži, mějte se taky krásně, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A teď se dovolala paní Hahu, jak my si říkáme, Hanička z Hulína. Hani, dobrý den.
2: Dobrý den, Karličku, už jsme se dlouho neslyšeli.
0: No jo, to je pravda.
2: Tak bych chtěla taky ten Toníčkům zítřejším k svátku popřát. A je to Toníček Pavluš, kapelník Mistříňanky, Toníček Ryza, zpěvák z Lidečanky, Tonda Šobáň, duo Morava, pak je to taky Antonín Pernička, skladatel krásných písniček, je to Tonda Koníček z Boršičanky Antonína Koníčka a je to Tonda Boček z Veselí nad Moravou. No a 14.6. mají ještě narozeniny Antonín Koníček a Petr Houšť, kapelníci. Tak všem dohromady bych chtěla popřát hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka pevné, aby sloužilo, aby nebylo nějaký nemoce nechodili. Tak a aby se měli dobře, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, muzikantských úspěchů, osobních úspěchů v životě. No a co dál? Hlavně je to zdravíčko.
0: Dobře.
2: To vám přeje Hanka z Hulína. No a taky tu písničku posílám všem přátelům, kamarádům a známým. Karličku samozřejmě i vám tam, jak dosloužíte dneska. Mějte se všetci hezky.
0: Ano, Haničko. Haničko, zítra já mám ještě poslední službu takovou v té řadě, pak už myslím 14 dní nebudu mít, tak si ode mě odpočinete, ale Toničci zítra to si vychutnáme a za chvilinku nám dokonce Toníček Ryza zaspívá, ale až po další té písničce, tak jste se trefila.
2: Tak mějte se všichni hezky a i vy, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. Písničku k narozeninám posíláme paní Květě Barteskové ze Slavkova u Brna. Všechno nejlepší přejí její přátelé z obce Česká, kde paní Květa prožila část dětství a mládí. Její tatínek tu tehdy dělal dílovedoucího u pana zvonaře Rudolfa Manouška v Kovolitu. I když to bylo už dávno, v době kolem druhé světové války paní Květa na naši obec nikdy nezapomněla. V době covidu, když jsme všichni museli sedět doma a nebylo co dělat, zkusila se s námi spojit alespoň telefonicky. Našla tu staré přátele i ty, kteří jsou rádi, že ji teprve mohli poznat. Za všechny je hodně zdraví a radosti do dalších roků přeje Dáda Hrušková z České. Další gratulace posíláme přání k dnešním kulatým narozeninám babičce Miladě Hamříkové z Radkova. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Máme tě rádi, tvoje vnoučata Jeronýmek a Elinka. A ještě na gratulace chceme nechat zahrát našemu kolegovi, kamarádovi a velkému duchovnímu rádci Pavlu Kozákovi z Jarcové k jeho dnešním kulatým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, ochranu Panny Marie Svatohostýnské, ať již nemáš trápení z klouby. Přeje rodina Ondrejková, Vlčková, Janovská a aktiv zasloužilých hasičů z Jarcové. Písnička Jaroslav Janota, Miluška Plačková, Slúbená, Sokolka ze Šakvic hraje.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: A přejeme krásný den, paní Lidušce do Choryně u Valašského Meziříčí.
2: Dobrý den, tady je Lida z Choryně. Já bych chtěla písničku pro svého manžela, který má zítra svátek. Já mu přeji hodně zdraví, hodně štěstí a taky mu to přeji děti a jeho vnoučata. A ať je hodně zdravý. Děkuji moc.
1: Ano, manžel Toníček samozřejmě.
2: Ano. Toníček, ano.
1: Je nám to jasné. Mějte se hezky, Liduš, nashledanou.
2: Tak, nashledanou.
1: Dnes má další stránku svého manželského života paní Ladislava a pan Oldřich Šuráňovi z Babiců Uherského Hradiště. Vaše ano. Nechť je vám ještě mnoho let, které prožijete v lásce, zdraví s božím požehnáním. Ze srdce přeje sestra a švagrová Bohunka s manželem Pepou a dnešní narozeninový den má paní Jindřiška Veselá z Babiců Uherského Hradiště. Milá Jindřiško, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání do dalších let přeje sestřenice Bohunka s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje. Prosíme o písničku pro oslavenkyni inženýrku Alenu Podolanovou z Orlovic, která dnes slaví 65. narozeniny. Čas člověku přidává roky, ale jen výjimečným lidem přidává i moudrost, nadhled, schopnost rozdávat kolem sebe dobro. Ty patříš mezi ně. Díky tobě je svět našich blízkých bohatší, laskavější a krásnější. K tvým 65. narozeninám ti přejeme především zdraví, protože je základem všeho. Radost z každého dne, protože ta dává z životu smysl. A lásku lidí kolem tebe, protože ta je tím největším bohatstvím. Ať máš stále důvod těšit se na nové dny, nové zážitky, chvíle strávené s těmi, kteří tě mají rádi. Ať ti život vrací alespoň část toho, co si po celý život dávala druhým. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti ti přejí maminka, manžel Štefan, syn Števča s přítelkyní Petrou, bratr Stanislav a sestra Marie s rodinami a vnučka Natálka s Adriánkou posílají velkou pusu. A ještě jedna kratička, prosíme o písničku jen tak pro radost cukrářkám, Peťce a Ivě do Mléčných Lahůdek v Hodoníně. Tak ano, písnička je Kvítečka, Trnková, František Kohoutek, Toníček, Ryza a Lideč.

0: Toníček Ryza, Pavel Fojtu zpívali Toníkovi. Už přejeme dopředu taky všechno dobré k svátku. Dovolal se Vašek Spokojovic. Vašíku, dobrý den.
1: Dobrý den přeji, přeji vám i všem posluchačům a prosím bych zahrát písničku, pěknou písničku k dnešním narozeninám k panu Ladislavu Kružíkovi a přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a tvůrčích nápadů hodně. On je takový dobrý putíl, tak ať
0: jo, se tvůrčí, tvůrčí, muž činu, jo?
1: Ano, a ještě bych chtěl, když tam má svátek náš bývalý hokejista, hráč, Toník Zerzánku z Christova, tak i tomu bych popřál všechno nejlepší a poslechu a pro radost zahrajte prosím ještě Karlu Hružičkovi do Christova a Jardovi a Jardovi.
0: Jardovi, prostě. Jasně. Vašíku, a Toník hrál kde? V obraně, v útoku?
1: Toník hrál v útoku, to byl forward. A hrát krásně na saxofon, skoro jak Slováček.
0: Hezky. Dobře, Vašíku, mějte se krásně.
1: Děkuju moc a vy nashledanou.
0: Nashledanou. Okresní sdružení hasičů Kroměříž taky si vždycky vzpomenou na své zasloužilé hasiče a zítra bude slavit pan Stanislav Juřena z Uhřic, takže Staníku všechno nejlepší vám přeji a samozřejmě pokoj, klídeček a zdraví hasiči z Kroměříže a taky aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Ti také nezapomínají na své bývalé členy. A zítra bude slavit Alois Manič z Perné narozeniny a v neděli Josef Gál z Tvrdonic, takže chlapi taky vám, zdraví vás všichni. Je krásné, že na vás vaši kolegové opravdu nezapomínají a nechávají vám zahrát prostřednictvím tady Českého rozhlasu Brno. Tak zdraví, zdraví, zdraví, štěstí a pokoj. A teď si poslechneme Bojany, Joška Konečný, Lužická hospoda.
2: Český rozhlas Zlín.

0: A ještě se dovolal Petr z Lesonic. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat, prosím vás, zahrát moderskou písničku vnuce Viktorce Havličkové, která má dneska krásný 2 roky.
0: Dobře.
1: A jinak všem ostatním taky hodně štěstí a zdraví a hlavně vám tam do rádia.
0: Dobře. Petře, mějte se hezky, děkujeme. Naschledanou. A mám tady ještě pár e-mailů. Chtěl bych pozdrav do rádia pro mého kolegu, zároveň vašeho fanouška Luboša z Klempířství. Přeju mu, ať mu uteče rychle směna. Také hodně božího požehnání, tak mu něco zahrejte. To je jeden e-mail, klikneme dále. Chceme popřát ke jmeninám Tonečce Konečné ze Žeranovic, přejeme hlavně zdraví, pohodu, stále dobrou náladu sestra Milada a Patákovi. Další, dnes slaví milá Tonička Petrášová z Bystřice pod Lopeníkem a taky zítra slaví svátek milý pan Toník Gorčík z Bánova. Oběma oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky, radosti, mnoho klidných a spokojených dnů, krásné chvíle s rodinou a přáteli, to ze srdíčka přejí kamarádi Maruška a Mirek z Nivnice. Písničku pro radost posíláme Vítěnkovi a celé rodině Petrášové a Gorčíkové. A to je, myslím, úplně všechno. Tak a teď písnička. Ej, volaři, volaři a tu Faranka ze

No, tak to byla Tufaranka. A já musím dodat, že Tufaranka bude hrát i písničky Vladimíra Fefra v pátek 12. června, což je právě dnes, tak jste srdečně zváni v kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin, tak si můžete poslechnout pořad Morava krásná zem, pokud jste někde odtud blízko, pak sednout do autíčka, zajet si pěkně nebo pěšky se vypravit do kulturního domu v Pavlově v 19 hodin. Po skončení koncertu je možnost i zatancovat a občerstvení a dobré víno, jak je tady uvedeno, je zajištěno. Tak vás srdečně zvou muzikanti z Tufaranky obec Pavlov. Dále další pozvánka, jarní zpívání 14. června, což je neděle. To bude v Lanžotě, společenský dům, zúčastněné sbory, ženský sbor z Lanžota, z Dolních Bojanovic Kuklova, mužský sbor z Mikulčic, mužácký sbor z Lanžota, solisty a sbor doprovodí mladá cymbalová muzika Kanafaska z Lanžota. Já ještě otočím další pozvání. Kašavské slavnosti od 15.30, 13. což je zítra, bude tam hrát orchestr ze Zlína Velký, MDH z Kašavy, z Dounečanka, Moravská 12, Trnkovianka, taky jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné v Kašavě. Tak se mějte hezky, krásné odpoledne vám přejeme a v 18 hodin se těším opět na setkání s vámi. A teď modré z nebe nám přináší žadovjáci, skladba od Miroslava Kolstrunka mladšího.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dálnice D49 z Holešova do Frištáku bude kompletně zprovozněna 20. června. Zlínský kraj modernizuje zázemí sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 20 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření úseku dálnice D49 z Holešova do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Řidiči tak pojedou celý 17-kilometrový úsek vedoucí z Hulína až k dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku. Dálnice D49 se v tomto úseku staví od roku 2008. Její dokončení zdržely soudní spory i nedostatek peněz. Rada Zlínského kraje schválila modernizaci zázemí krajských sociálních služeb za víc než 12 milionů korun. V domově pro seniory Návojna na Valašsku tak ještě letos zmodernizují výtah. V domově pro seniory se zdravotním postižením ve Starém městě na Slovácku se dočkají rekonstrukce oken a balkonových dveří. A domov v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku získá klimatizaci. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Významnou součástí schválených investic je také pořízení 43 elektricky polohovatelných lůžek pro 5 zařízení sociálních služeb v regionu. A to domovy pro seniory v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu a Buchlovicích a domovy pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Cihlářská a Velehrad Buchlovská.
2: Obezním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
5: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou ze čtyřnásobil. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů odchodu organizace je podle ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Po uvalení sankcí na Moskvu bylo zároveň taky přerušené vyplácení dividend z činnosti organizace. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace opustilo po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Odchod Česka z organizace projedná vláda Andreje Babiše z ANO v následujících týdnech.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den, téma, Patriku.
6: Paní doktorko.
7: Dneska nám bude praskat kůže.
6: Slyšitelně?
7: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
6: Jestli je slyšet.
7: Jestli je to slyšet,
6: když
7: ano.
6: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
3: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: Že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
0: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, snažím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dnes na téma popraskaná kůže, už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, nebo asi, jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla

0: sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná, tedy jako
1: vymícená,
0: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
1: Tedy na celém světě, ne
0: u nás. Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
1: Jak se můžu nakazit?
0: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
1: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
0: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
1: Teď se budou lidi bát do zoo.
0: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt. Kontakt
1: nebude.
0: S pásovcem nebude. No.
1: Dobře, takže jenom
0: je plně léčitelná.
1: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika, ano, a už se třeba připravil, očkoval, ano, nebo vzal si léky, tak, které jsou potřeba.
0: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
1: Popraskaná kůže. Dnešní téma, ano, v tom pořadu Veselé a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl kožař, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dal mě plno mastí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A mastím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévním. Já bych doporučila objednat se na cévním.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte, ano, proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď?
2: Ano. Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No,
0: dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivní.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si nepomáhat. tím,
2: no,
4: že
2: ale pokud je lakto-ovo-pisco-vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte. To,
0: ale rady jste slyšel, tak zkuste děkuju, poradit, až na to je lepší.
2: My taky děkujeme.
0: Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo.
4: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo, paty.
4: A s tímto, no a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem.
4: Položím to na patu.
2: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: no vidíte to. Já teda toho smírku
4: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
4: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
2: Jo, takhle.
0: Tak to je řešení. Tak se
2: u vás. Děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrašní brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano, spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba. Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Případ sražení motorkáře bývalou ředitelkou zlínské hygienické stanice Evou Sedláčkovou soud posuzovat nebude. Podmíněné zastavení jejího stíhání je pravomocné. Z Lechov za 10 milionů korun opraví chodníky a vybuduje nové autobusové zastávky. Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Hezké odpoledne. Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestní čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem Vršavou. Ve Zlechově na Uherskohradišťsku letos opraví chodníky kolem silnice na Tupesi ve směru ze centra obce k památné lípě. Stávající dlaždice, které jsou ve špatném stavu, řemeslníci nahradí zámkovou dlažbou. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Zlechova Ondřej Machala.
2: Jedná se o celkem 360 metrů chodníku. Z jedné strany dojde k rekonstrukci stávajícího a z druhé strany silnice dojde k výstavbě nového chodníku. A v rámci stavby dojde k vybudování dvou autobusových zastávek.
0: Práce za 10 milionů korun začnou v polovině července a hotové by měly být v listopadu. Jejich součástí bude také pokládka kabelů pro optický internet. Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
3: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Lidé si dnes v pražských Strašnicích naposledy loučí s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Ten zemřel v sobotu ve věku 88 let. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se do rozhlasu vrátil. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné páteční odpoledne. Chystáte se přes víkend někam do přírody? pak rád připomenu, že i na výlet si můžete přibalit vysílání Českého rozhlasu Zlín. Nijak vás nezatíží, pokud sebou máte chytrý telefon s internetem a pohybujete se v dosahu signálu, tak nás můžete poslouchat prakticky kdekoliv. Naše vysílání může pro vás být na cestách stejně praktické, jako třeba slavný švýcarský multifunkční nůž. Právě dnes je to rovných 129 let, co si tento nástroj, kapesní nůž určený příslušníkům armády, nechal patentovat švýcarský podnikatel Karl Elsener. Možná vás ale před víkendem lákají spíše kulturní zážitky. Jeden unikátní měli žáci základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí, ti měli možnost zahrát si po boku Davida Kollera. 250 dětí nastudovalo jeho největší hity v nových úpravách. Jak zněli a co na ně říkal sám zpěvák, to uslyšíte od nás už za chviličku. Ještě předtím trošičku z jiného hudebního žánru. Věra Špinarová nastartuje Bílou javu 250. Já věřím, že vy máte 12. červen nastartovaný správně a že tím odpolednem pofičíte s námi. Hezký den a šťastnou cestu!
1: Český rozhlas Zlín.

0: Téměř 10 minut po 14. hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vrátíme k jedné krásné akci. Společným koncertem s Davidem Kollerem včera ve Valašském Meziříčí skončil 15. ročník festivalu Alfréda Radoka. Na pódiu zpěváka doprovodili pod vedením svých učitelů téměř všichni žáci místní základní umělecké školy. Kollerovi největší hity si upravili podle svého.
1: My jsme teď slyšeli Ameriku, první tóny.
2: No tak nás za chvilku čeká ta generální zkouška, kde to budeme jako už hrát s tím Kollerem, takže si to chceme jako ještě spolu zopakovat, protože těch zkoušek, kdy jsme to jako hráli všichni, moc nebylo.
1: Jak jsi na tom, Gabriela, jsi nervózní?
3: No, jakože my už jsme takhle hráli minulý rok s Ledeckým, takže už jako víme, co čekat, ale jako jsem.
4: Na vystoupení se připravují nejen hudebníci, ale také žáci tanečního oboru pod vedením Denisy Varga-Vašíčkové.
5: Myslím si, že největší inspirací je kvalita té skladby, která už jako je prorostlá i mezi diváky. Čímž se tu tvoří atmosféra, ve které je prostě krásně a přirozeně.
4: Žáci Zuš se svými učiteli nastudovali největší hity s téměř všemi nástroji, které se na škole vyučují, včetně cymbálu. Pro jazzový orchestr je upravil učitel Jaromír Kužela.
6: Přemýšlel jsem, jestli mě něco napadne do těch aranží, jestli je možnost nějak ty dechy tam do toho napasovat a jakým způsobem. Tím, že vlastně jsem kytary napsal jinak do těch dechů, tak to bude určitě zajímavé.
4: Na nová aranžová svých písní reagoval David Kollar často překvapivě.
7: Já to nemůžu moc poslouchat, tu kapelu, protože kdybych se do toho zaposlouchal, tak bych se možná i ztratil, protože je tam hodně nástrojů. My hrajeme v 5, v 6 lidech a tady je najednou 12 lidí nebo 15, ale je to hrozně zajímavý a je to vlastně úplně něco jiného a já jsem takový trochu dojet z toho. No.
8: To opravdu zábava, pan Kollar je velice sympatický, taky bubeník, takže bude velká čest pro mě.
4: Říká žák Zuš Daniel Kratochvíl, to, že má vystoupení se známým umělcem pro žáky velký význam, potvrzuje i ředitelka školy Marta Vavříková.
9: Pokaždé se snažíme najít nějakého umělce, který bude pro děti inspirativní, který bude pro ně vzorem. Připravují se na to celý rok, ale potom nejdůležitější je samozřejmě ten vlastní den. Ta zkušenost ze zkoušení, jak si hledají cestu k té písničce, jak navazují kontakt s umělcem a následně koncert, tak je může vést k tomu, že možná jednou budou sami profesionální umělcem, anebo prostě hudba bude součástí jejich celého života.
4: Davida Kollara, 250 žáků Zuš a jejich učitele odměnil do posledního místa zaplněný amfiteátr ve Valašském Meziříčí velkým potleskem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: A za chvíli se od nás dozvíte také to, že Horní Bečva má novou cyklostezku, spojuje střed obce s částí Kněhyně a slouží zároveň pro cyklisty i pěší. Součástí trasy je i útulna s noclehem zdarma a houpačka na autobusové zastávce. Tak se tam s námi vypravte. Už za chviličku.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dál můžete putovat s Českým rozhlasem Zlín naším krásným krajem, konkrétně teď zamíříme na Valašsko. Několik překvapení nabízí nová cyklostezka v prostřední Bečvě na Vsetínsku. Vede ze středu obce do oblasti Kněhyně a slouží cyklistům i pěším. Obec ji slavnostně otevírá dnes v podvečer, ještě předtím se po ní ale už projela naše reportérka.
1: Já vidím, že máte kolo.
2: Jo, a přijde mi to velice dobré tady.
1: Co se ti nejvíce na tom líbí?
2: Je to bezpečnější, no.
1: Ty máš s sebou bratra, tak co tě na tom zaujalo?
3: Jaká je to velká, široká. Já jsem to čekal daleko uší.
4: Bratři Roman a Patrik z prostřední Bečvy patří mezi první cyklisty, kteří se vydali po nové cyklotrase do Kněhyň. Já teď stojím na jejím začátku s nezávislou místostarostkou Alenou Srovnalovou. Nasedáme na kolo a vyrážíme trasu. Vyzkoušete také.
5: Právě se nacházíme na zastávce Na Fojictví a je to vlastně začátek další cyklostezky, která vede do Kněhyň.
1: Bude mít také ale jednu zvláštnost. Je to houpačka.
5: Ano, přesně tak. Je to houpačka, která se teda nehoupe moc a je to vlastně jako na odreagování pro děti, ale i dospělé, kteří tady budou čekat na autobus.
1: Na autobus na Pustevny. Pro koho je ta cyklostezka určena?
5: Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší.
1: Asi po 5 minutách jízdy jsme dojeli k takové budce na 4 nohách. Je to zastávka, zároveň je to ale také útulná pro cyklisty. My jsme teď vyšplhali úplně nahoru, je to taková šindelová budka.
5: Ano, místní už to překřtili na posed a můžu teda posluchačům prozradit, že se jedná vlastně o takové nouzové ubytování. Má sloužit právě pro projíždějící cyklisty, kteří pojedou okolo, pojedou po Valašsko-Kysuckém okruhu, který tady chceme vyznačit a můžou využít zdarma tady přenocování. Jsou tady vlastně 2 dřevěné palandy, kde si, když si tady dají kalimatku, tak se tady určitě pohodlně vyspí 2 osoby, ale myslím si, že klidně v nouzi, klidně 4 osoby se tady vyspí.
1: Znovu nasedáme na kolo a stoupáme do kopce. Odhadu, že už jsme ujeli nejméně 2 kilometry.
5: Ujeli jsme 2,5 kilometru, respektive přesně 2,4 kilometru a dostali jsme se nakonec cyklostezky a tady budeme navazovat s naučným chodníkem, který nás dovede až přímo na Pustevny do brány Pusteven.
1: Co ta naučná stezka přibližuje?
5: Přibližuje tady život na horách, který byl podobný jak tady na té české, respektive valašské straně, tak na kysucké slovenské straně. Takže se věnuje tady tradičnímu životu vlastně v Beskydech.
1: Tohle je jen část cyklotrasy. Co bude dál?
5: Cyklostezka je vlastně součástí velkého projektu, který máme se Žilinským krajem a bude součástí 120-kilometrového okruhu, který máme nazvaný Valašsko-Kysucko-Povážský okruh a vlastně bude navazovat na tu slovenskou trasu.
4: Celý okruh se otevře slavnostně na Kohoutce v Javorníkách na konci října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
7: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Těší se na vás Oskar Hess.
7: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
9: Nejsi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš.

0: Se Zdeňkem Urbanovským dnes zahájíme nový cyklus tematických výletů. Věřím, že vás potěší. Já jsem se tady přímo rozechvěl vzrušením, když mi Zdeněk řekl pracovní název. Ten zní Za poklady a zbojníky. Vítám tě u mikrofonu, Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, Pavle, vítám tebe i naše drahé posluchače.
0: Ve Chřibských lesích v severozápadním cípu katastru Halenkovic odpradávna stojí tajemná skála zvaná Budačina. To je, pokud vím, cíl dnešního prvního typu na výšlap v rámci této série. Jak je tedy Budačina spojena s poklady či se zbojníky?
1: No, je to zajímavé, protože existuje lidově podávaná historie Halenkovic, je to spíš ta pověst, než že by to bylo historicky doložené, ale ta pověst hovoří o zbojnících, kteří se jmenovali Juráš, Petráš a Ondráš, a tito zbojníci sídlili v jeskyni na Budačině, řádili ve zdejší krajině a samozřejmě majiteli zdejšího panství. Hraběti Janu Rotalovi se to rozhodně nelíbilo, dal je pochytat a odsoudil je za jejich činy k trestu smrti. Ale byla to jeho žena Alina, také si říká Alena, která se za ně přimluvila, a hrabě jim na základě této přimluvy dal milost, když slíbili, že se usadí a stanou se věrnými podanými. No a tak se také stalo a nová vesnice, dnešní Halenkovice, získala jméno Alinkovice na počest vlídné hraběnky.
0: Tak to je zajímavý příběh s dobrým koncem. Pojďme se na Budačinu podívat. Kudy nás povedeš?
1: Jsou dvě varianty. Pokud si chcete dát trošku jako více do těla, tak vyrazte z Halenkovic od školy a odtud vede na Budačinu zeleně značená turistická trasa. Ta je v jednom směru dlouhá 8 kilometrů, čili celkem tam a zpátky 16. Pro koho je to příliš mnoho, tak tomu nabízím snažší cestu, která vede z kostela na Kroměřížsku. Odtud je totiž nyní nově vyznačena trasa místního značení z projektu Stezky severními chřiby a konkrétně se jedná o žlutě značený okruh k Rosypalově osadě. Antonín Rosypal to byl propagátor tábornického hnutí a odbojář, který zemřel v Mauthausenu v roce 1941 a na Budačině má i pamětní desku. To lokální značení okruhu má podobu žlutého trojúhelníku s bílým orámováním. A na tento okruh vyraste od křížku, který je u parkoviště vede ranče v Kostelanech, čili mluvím o Kostelanech, nikoli na Moravu, ale na Kroměřížsku, jak už jsem zmínil, a od Rosypalovy lesní osady, která je známa také jako areál Kudlovická dolina, bylo tam rekreační středisko podniku Svit svého času. Potom vystoupáte pouhý jeden jediný kilometr po zeleném turistickém značení k Budačině. A po prolice Budačiny se vraťte k lesní osadě a po druhé části toho žlutě značeného okruhu se vraťte do Kostelan. Tento okruh z Kostelan do Kostelan přes Kudlovickou dolinu a i s odbočkou k Budačině je dlouhý zhruba 9 kilometrů, čili zhruba poloviční vzdálenost než ta trasa z Halenkovic.
0: Se Zdeňkem Urbanovským jsme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín pustili do výletu, které krásně voní tajemstvím a dobrodružstvím. Ten dnešní vedl ke skále zvané Budačina. Já ani nebudu moc dospat napětím, kam se za poklady a zbojníky vydáme příště, Zdeňku. Měj se hezky.
1: Mějte se krásně.
2: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Těší nás, že posloucháte Český rozhlas Zlín. Skládáte třeba i u poslechu rádi pucle? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnešní zajímavosti v seriálu Co v učebnicích nebylo se budou týkat takzvaných puclíků, jak u nás rádi říkáme, oblíbeným skládačkám. Poslechněte si, co o nich zjistil Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

byl Karel Černoch v pátečním vysílání Českého rozhlasu Zlín, zpíval o snídani. Vy si teď krátce po 3/4 na 3 možná dáváte k poslechu Českého rozhlasu Zlín nějakou svačinku a my vám k ní řekneme také něco o sportu. Čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa zůstali bez bodů. V Guadalcháře proti Jižní Koreji ztratili vedení a nakonec prohráli 1-2. Už za chvíli uslyšíte v našem vysílání reakce trenéra i hráčů.

0: Vedli, ale nakonec zůstali bez bodu. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2. V Guadalajáře se ukázal jeden z dlouhodobějších problémů národního týmu, který teď také rozebereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
2: Říkal trenér Miroslav Koubek a nevztahoval svoje slova pouze na současnou reprezentaci. Podobně mluvil i kapitán Ladislav Krejčí.
3: Víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů.
2: Právě Krejčí, když hraje stopera, se znovu gólově prosadil v národním týmu, podobně jako v úspěšné březnové baráži. Tentokrát hlavičkoval přesně po dlouhém autu. Ze standardních situací umí být reprezentace nebezpečná.
4: Musíme zkusit vymyslet něco ze hry, musíme si asi všichni víc věřit, nespolíhat se jenom na ty standardní situace. No.
2: Je jasné i Pavlu Šulcovi, který by měl patřit k tahounům ofenzivy, podobně jako Patrik Šik. Na úvod šampionátu ale ani oni nezázili, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
1: Tak jako vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočili, byli velmi intenzivně dostupováni oba dva. Nějaký akce tam byly, Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo. Pavel tam měl několik dobrých scén, ale taky několik ztrát.
4: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
2: Pavel Šulc a jeho reprezentační spoluhráči budou mít po porážce s Jižní Koreou ve skupině světového šampionátu ještě dva pokusy. Nejdřív v Atlantě proti Jihoafrické republice a potom v Mexico City proti domácí reprezentaci.
1: Samozřejmě, že tato ztráta bodů, který jsme měli už, dá se říct, v rukách, minimálně bod, tak určitě je velká komplikace. Chtěli jsme start do mistrovství světa zahájit bodově a tohle to nás mrzí, no, protože jsme mohli. Mohli jsme a měli jsme.
2: Říkal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Z Guadalajary Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Místo staré kartonášky v Karolince vyroste bytový dům. Holešov chystá sportovní areál pro skateboardisty a cyklisty. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 20 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Barbora Hejtmánková. Karolinka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za víc než 8,5 milionu korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolinky. Podmínky prodeje vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
4: Budova bývalé kartonáže, která je prakticky v tuhle chvíli v havarijním stavu, bude v nejbližších měsících zbourána, a to na náklady nového majitele. Jedna z dalších věcí, která se nám podařila vyjednat, je, že dobrovolní hasiči mohou využívat sousední plechový sklad až do doby, než bude budoucí majitel s tímto něco dělat.
3: Radnice v Holešově na Kroměřížsku plánuje výstavbu nového skejtového hřiště. Mělo by vyrůst na zelené louce na okraji města na ploše téměř 1 hektar. Podle starosty města Milana Frice z Hnutí ANO půjde o areál, kdy překážky pro skateboard doplní 2 pump trackové trasy pro cyklisty.
5: Máme studii, je to vlastně na okrajové části města, tak aby to nerušilo. Ty odhadované náklady budou kolem 30 milionů korun, nicméně v tuhle chvíli jsme začali teprve projektovat, respektive jsme v té fázi té studie a následně prostě projekt, povolení a výstavba v dalších letech.
3: Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu lidem nové hypotéky dohromady za více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních vlaků. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PID. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince.
1: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Místy čekejte přehánky. Nejvyšší teploty budou 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: U napajedel na Zlínsku na silnici 1/55 se tvoří kolony. Počítejte se zdržením. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V Věřím, že se po 15. hodině takhle při pátku už těšíte tak jako já na dalšího hosta v rámci našeho seriálu rozhovorů vztahujících se k fenoménu Baťa. Dnes uvítám ve studiu, dá se říct, přímo pokračovatelku baťovského odkazu. Má toho s velkým obuvníkem totiž hodně společného. Narodila se ve Zlíně a tam také založila před 11 lety vlastní značku obuvi. Zároveň klade velký důraz na individuální přístup k zákazníkům a k výrobě. I to má, možná pro někoho překvapivě, společného s Baťou. Designérka obuvi a pedagožka Eva Klabalová se rozpovídá nejen o svém podnikání, ale také o své návaznosti na odkaz Bati po 16:45. Teď máme téměř 5 minut po 15. a po písničce vám nabídneme ještě jedno aktuální téma. Úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku bude v provozu od 20. června. Potvrdilo to ředitelství silnic a dálnic. Tak vy, kteří právě na otevření tohoto úseku čekáte, počkejte si ještě pár minut, dozvíte se víc. Těch pár minut vyplní písní Karel Gott. Bloudím pasáží, bude zpívat vy, ale nezabloudíte, nestratíte se s Českým rozhlasem Zlín. Buďte s námi a ať je vám s námi při pátku dobře. Pavel Vacek vás všechny zdraví jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak snad se to už blíží. Už 20. června by se měli řidiči poprvé projet po dálnici D49 z Holešova do Fryštáku. Čtyřproudá silnice, jejíž dokončení provázely soudní spory a otevření se tak zpozdilo o rok a půl, by měla odvést dopravu z obcí a měst v jejím okolí. Podrobnosti má pro nás teď Tereza Chrastinová, kterou zdravím přímo do terénu. Hezký den.
1: Krásné odpoledne. Termín 20. června pro zprovoznění dálnice potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl a informovala o něm taky společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala.
0: Terko, prosím tě, připomeň ještě, proč je vlastně zprovoznění dosud chybějícího úseku dálnice D49 u Fryštáku tak důležité?
1: Otevření hotového úseku dálnice usnadní cestování řidičům a pomůže dopravě ve městech a obcích v okolí dálnice. Odvede taky část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic, Hulína i Holešova a dalších obcí na Zlínsku a Kroměřížsku.
0: A zavzpomínejme ještě, jak dlouho vlastně řidiči na kompletní otevření dálnice čekají.
1: Dlouho. Samotný základní kámen dálnice D49 byl položený už v roce 2008. Část trasy vedoucí z Hulína v délce přibližně 10 kilometrů byla uvedena do provozu, ale až v prosinci 2024. Dokončení a plné zprovoznění zbývající části od Holešova do Fryštáku v délce 7 kilometrů se pak navíc kvůli vleklým soudním sporům dál odsouvalo. Úřady a soudy totiž vyhověly několika námitkám ekologických spolků a povolení se tak muselo vyřizovat znovu. U soudu je teď ještě žaloba spolku Egeria, ta ale nemá odkladný účinek a zprovoznění dálnice tak nebrání.
0: Co všechno silničáři na D49 vybudovali?
1: Jak už bylo řečeno, jedná se o celkem 17-kilometrový úsek. Ten se skládá z 230 stavebních objektů, z toho 45 silničních a 30 mostních objektů. Stavba zasahuje i do 16 vodních toků. Jsou tady vybudované dvě mimoúrovňové křižovatky u Třebětic a u Holešova na Kroměřížsku. Součástí stavby je také 35 přeložek inženýrských sítí, tedy vodovodů, kanalizací, plynovodů a je tady téměř 6 kilometrů protihlukových stěn.
0: A co mají silničáři ve vztahu k tématu v plánu dál?
1: Jedním z plánů je postavit přivaděč na Zlín od Fryštáku kolem přehrady mezi Malým a Velkým Kostelcem. Dále chtějí silničáři udělat úseky přes Hvoznou až ke Slušovicím. Cílem je pak napojit se na slovenskou dálniční síť.
0: Řidiči se už 20. června mají projet po kompletně dokončené dálnici D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Silničáři totiž po letech odkladu otevřou 7-kilometrový úsek mezi Holešovem a Fryštákem. Podrobnosti jsme probrali s Terezou Chrastinovou. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát. Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: František Nedvěd zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín krátce po čtvrt na čtyři o kočovných hercích. My se vypravíme za herci, kteří mají stálou scénu v Městském divadle Zlín. Právě je můžete vidět dnes od 19 hodin ve velkém sále. Představí vám inscenaci Kryl, inscenaci plnou hudby a poezie, v níž nejen skrze texty Krylových písní rozkrývají pozadí jeho života a klíčové okamžiky našich dějin na pozadí tohoto slavného básníka s kytarou. Tak tedy Kryl dnes od 19 hodin v Městském divadle Zlín. Pestrý kulturní, společenský i gastronomický program pro všechny generace čeká návštěvníky bílokarpatských slavností Uherského Brodu. Právě tam směřujeme naši další pozvánku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Od pátku do neděle vystoupí zpěváci, hudebníci, tanečníci a zejména folklorní soubory, včetně Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Začátek bílokarpatských slavností si nenechte ujít dnes už od 17 hodin v Uherském Brodě na Masarykově náměstí. Na cyrilometodějské stezce můžete ode dneška zase zažít komentované procházky, kulturní akce i další aktivity vhodné pro všechny bez ohledu na věk. Vydat se můžete po stopách historie Velké Moravy a krásách přírody v okolí Uherského Hradiště. Víkend bez bariér se koná od pátku do neděle ve Velehradě, Modré a Starém městě. Začátek akce je naplánovaný už na dnešní 15. hodinu, to znamená už nějakou čtvrt hodinku běží, a to v Archeoskanzenu Modrá. Program je ale bohatý, určitě ještě stihnete, pakliže to máte blízko, a jak už zaznělo, je to akce na celý víkend. Už sedmý ročník hudebního festivalu Lážo Plážo Fest představí kapely z České i Slovenské republiky. Otrokovické štěrkoviště otevře brány areálu dnes o půl čtvrté, čili už opravdu za chviličku. Od 21 hodin bude pódium patřit skupině Činasky. Kromě toho zítra vystoupí slovenské kapely Desmod a Horký žeslíže nebo třeba Vypsaná fixa. V sobotu pak do Otrokovic dorazí třeba také Miraj nebo Divokej Bill. Více k programu najdete na www.lajoplajofest.cz. Od pátku do neděle se v Bojkovicích koná také 20. ročník mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál. Dnes od 19 hodin na Tylichově náměstí vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráž. Hlavní program pak přijde v sobotu od 17 hodin. Podrobnosti najdete na www.světlovskýbál.cz. Druhým dnem také pokračuje v Uherském Hradišti festival ekologie a ochrany přírody. Týká se to také tebe, tak se jmenuje. Akce se už téměř půl století zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí. Dnes jsou od rána připravené besedy, výstavy i filmové projekce. Večer bude v kině Hvězda k vidění celovečerní dokumentární film Při zemi, který sleduje dva přístupy lidí k české krajině. Více tipů hledejte na našem webu zlín.rozhlas.cz.
1: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
1: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
1: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
1: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po čtvrt na deset v Českém rozhlase Zlín.

0: 3. dubna to bylo rovných 150 let, co se narodil Tomáš Baťa. My ve vysílání Českého rozhlasu Zlín od té doby věnujeme páteční rozhovory právě odkazu této výrazné osobnosti. Jedním z těchto odkazů je i individuální přístup k zákazníkům a výrobě. Do tématu nás teď vpraví ředitelka nadace Tomáše Baťy Gabriela Končitíková.
1: Individuální přístup firmy Baťa, potažmo i Tomáše Baťy, k zákazníkovi. Málo kdo ví, že firma Baťa byla ve světě proslulá také tím, že dokázala ušít boty na míru a vyhovět zákazníkům, kteří trpěli například nějakou zvláštností či deformací nohy. Protože když se řekne Baťa, výroba firmy Baťa, tak většina lidí si přesně představí tu pásovou výrobu, která na trh uvedla to, že se rozlišuje mezi pravou a levou nohou. Pravdou ale je, že firma Baťa nabízela v jeden moment až 6000 různých kombinací, jak vyrobit botu. Ta nabídka byla opravdu velmi pestrá. Rozlišovali mezi 4 šířkami a mezi 14 různými velikostmi. Zároveň firma Baťa dokázala ve světě vytvářet velmi kvalitní a přátelské vztahy, protože právě, a je to xkrát zaznamenáno, kdy lidem dokázali opravdu vytvořit boty na míru, a i firma Baťa údajně provedla jeden z největších průzkumů na různé deformace a vady nohou při provádění pedikury. Nebylo tedy ničím neobvyklým, že vyráběli například ty největší či také ty nejmenší boty na světě, ale zároveň dokázali individuálně přistupovat téměř ke každému zákazníkovi. Základním požadavkem Tomáše Baťy bylo, aby tyto boty na míru pro člověka, který je opravdu potřebuje, protože ta noha je něčím specifická, byly cenově stejně dostupné jako boty z konfekce. Většinou dnes, když trpíte například tím, že jedna noha je kratší, delší, vyšší, jakákoliv deformace, tak je to velmi finančně náročné pro zákazníka, protože je to opravdu bota, která je vyrobena jen pro něj. Pro Tomáše Baťu bylo typické, že i tyto boty musely být dostupné za srovnatelnou cenu jako z konfekce. Nebylo ničím neobvyklým, že firma Baťa měla svoji speciální kartotéku nebo evidenci těchto zákazníků. Tito zákazníci měli ve firmě Baťa na míru vyrobené kopyto a když potřebovali, tak firma Baťa právě pro ně speciálně tou danou botu na danou příležitost vyrobila. Tento přístup k zákazníkovi naplňovalo jednu základní Baťovu ideu.

0: A to je to, že v těch botách člověk většinou tráví polovinu i více dne. A pro něho bylo velmi důležité, aby ta obuv byla pohodlná. Nikdy by se člověk neměl podívat na obuv a neměla by vyvstat emoce bolesti, podráždění, anebo toho, že člověk ví, že tak teď, když si to obuju, tak tam zas bude ten puchýř. Tak přesně tomuhle se snažila firma Baťa vyvarovat a proto i pro zákazníky se specifickými potřebami vyráběly boty s tou nejvyšší péčí.
1: A velmi individuální a originální přístup k výrobě obuvi má i dnešní host, který za chvíli naváže na slova ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové. Designérka obuvi Eva Klabalová založila před 11 lety ve Zlíně vlastní značku obuvi a její boty si s jinými nespletete. Navíc klade na první místo udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí a její boty například umí vonět i po kávě. O tom její zajímavé profesní cestě si poslechněte už po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Když se řekne firma Baťa, většině z nás se asi okamžitě vybaví obrovské tovární komplexy, ba i celá nově založená města, velké výrobní linky a co nejefektivnější masová výroba. V dnešním rozhovoru ke 150. výročí narození Tomáše Bati ale budeme zkoumat individuální přístup k jednotlivým zákazníkům, který rozhodně nebyl Tomáši Baťovi cizí. A na téma se šířej zaměříme se zlínskou rodačkou, aktuálně žijící v Holešově, živnostnicí roku 2021 ve Zlínském kraji, designérkou obuvi a zakladatelkou vlastní velmi výrazné obuvnické značky Evou Klabalovou. Hezký den.
2: Já vám také přeji krásný den.
1: V předmluvě k tomu dnešnímu rozhovoru mluvila ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková, o tom, že i obuvník proslulý velkou výrobou dokázal myslet na individuální potřeby zákazníků. Vy jste vystudovaná designérka obuvi tady ve Zlíně. Zkoumala jste baťovskou filozofii třeba i z hlediska právě toho individuálního přístupu. Ovlivnilo vás nějak to uvažování Tomáše Bati v tomto směru?
2: Určitě ano, a mně právě přijde až fascinující, že už vlastně v době Tomáše Bati bylo zcela běžné, že se právě zabýval tou výrobou speciálně pro potřeby daného člověka, protože mi přijde, že dnes už se to trošku vytrácí a cokoliv vlastně dělané speciálně pro někoho s nějakými speciálními potřebami, tak je vnímáno spíše jako nějaká komplikace.
1: Mm-hmm. Nebo často luxus, což se projeví i v rámci té ceny. Vaše výrobky jsou individuální tím svým vzhledem. K tomu se určitě ještě dostaneme. Pojďme ale někam na začátek. Značku jste založila v roce 2015 v rodném Zlíně. Jaká byla ta hlavní motivace?
2: Ta hlavní motivace byla ta, že já jsem předtím pracovala dlouhá léta na volné noze jako designér, hlavně tedy pro zahraniční značky, a jednou jsem byla v centrální Číně v továrně, která vyráběla nebo činila kůže pro jednu největší australskou značku obuvi, a jednou jsem se probudila v hotelu, který byl naproti té továrně a byl pouze přes silnici, a díky hustému smogu tak jsem z toho balkonu toho hotelu neviděla tu továrnu na té protější straně té silnice. A začala jsem kašlat, vůbec mi z toho nebylo dobře, a tehdy jsem si řekla, že už toho nechci být součástí té mas výroby, té mas produkce, a rozhodla jsem se, že se vrátím zpátky domů a začnu pracovat zde ve Zlíně, a to nejen úplně s lokálními firmami, ale hlavně ta myšlenka byla taková, abych vlastně lidem dala práci, podpořila vlastně místní průmysl a celkově vlastně pozvedla ten region.
1: I tohle pojí designérku obuvi Evu Klabalovou s osobností Tomáše Bati. A nejen to, protože vy jste s tou výrobou udržitelných bot ve Zlíně začínala právě na strojích Tomáše Bati. Bylo to spíše z úsporných důvodů, nebo už v tom se zrcadlila i ta vaše podnikatelská filozofie, využít něco, co ještě může sloužit?
2: Určitě to byla ta podnikatelská filozofie, protože ta značka těch bot vznikla tak, že se vlastně vyráběly na již existujících strojích. Protože když chcete vlastně vyrobit novou botu, tak musíte vyvinout nové kopyto, vyrobit vysekávací nože a všechny tady ty nástroje, tak je vlastně vyžadováno spoustu energie a vlastně jako emisí na tu výrobu, protože třeba ty vysekávací nože jsou z kovu, kopyta většinou také pro tu výrobu, kterou dělám já, takže jsem chtěla využít to, co už tady máme, ale použít to jiným způsobem, zkombinovat to jinak tak, aby vznikl nový udržitelný produkt právě bez toho, aby do té výroby musela proběhnout nějaká obrovská vlastně finanční investice.
1: Mm-hmm. Zní to úžasně. Navíc Ševcovina má ve vašem rodu dlouhou tradici. Váš praděda, říkám to správně, pracoval přímo u Bati. Slychala jste třeba o něm nějaké historky, třeba i od prarodičů, kteří také byli baťovci?
2: Určitě jo. Praděda bydlel tady kousek na Mlacové. A co já vím, tak on vlastně pracoval jako švec nebo opravář obuvy. A právě když přišel Baťa, tak vím, že právě to tady pro ty malé živnostníky, bych řekla, v té době nebylo úplně jednoduché. Protože, co vím já, tak museli ukončit právě tu svoji živnost a byli v uvozovkách nahnáni do té baťovské továrny. Což mi přijde, že tady o tom tématu se úplně moc jakoby nemluví. Takže to na ty lidi mohlo mít i trošku jako negativní dopad, ale samozřejmě otázka, jak to v té době bylo. No a potom babička s dědou ti pracovali v baťovské továrně tady vlastně ve Zlíně celý život.
1: Říká designérka obuvi a také zakladatelka vlastní obuvnické značky Eva Klabalová, která je také pedagoškou. I tohle téma možná otevřeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chviličku.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Rodačka ze Zlína, která navazuje na baťovské ideály, tradici, už tím, že je designérkou obuvi a vyvinula vlastní obuvnickou značku. Eva Klabalová je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ono to vypadá tak celkem jednoduše. Děláte opravdu nádherné boty, ale zatím vším je spousta studií, a to nejen na Univerzitě Tomáše Bati, kde jste vystudovala design obuvi, ale i v zahraničí. Pár zemí zmíním. Čína, Itálie, Nizozemí, Polsko, Turecko, Izrael, Spojené státy americké, Lotyšsko. Pojďte vybrat ne snad z každé té země, on jich bylo ještě i víc, ale některou tu zkušenost, která vám tak nejvíc dala a která z těchto zemí vás zanechala nejhlubší ten odkaz a nejvíc vás třeba ovlivnila ve vašem podnikání.
1: Ono je asi strašně těžké vybrat jednu nebo dvě z těch zemí, protože když jste v každém jakoby jiném prostředí, tak toho můžete vlastně pojmout strašně moc, protože to zaprvé to jiné kulturní prostředí úplně, jiné ať už jakoby náboženské, a kdybychom šli tady touto cestou, tak tam bych třeba řekla, že mě velmi ovlivnil Izrael. A tam to bylo právě z toho, možná je to také propojení s tím Baťou, že bych možná řekla takové to baťovské, jako co chceš, můžeš, jdi si zatím. A když to začneš dělat hned, tak to třeba zítra bude hotový. A to jsem právě zažila v té Izraeli, kdy podle vlastně, nebo tady tuto nátoru má spoustu mladých lidí a ty věci tam fakt jako šlapou a jedou. A potom, co mě jako hodně ovlivnilo, tak byla asi ta Asie, ta Čína. A to právě takový ten drsný kontakt s tou mazvýrobou, s těma obrovskýma továrnama, a tam samozřejmě bychom se ještě mohli bavit o tom, že jako Evropan, když tam jedete, tak vám ukáží vlastně jenom to, co vám chtějí ukázat. Takže i když se řeknete, že je to vlastně špatné nebo něco jako se tam neděje dobře, tak je to asi jenom špička ledovce, ale já pořád tak nějak doufám, že v dnešní době už je to mnohem lepší a že i ty pracovní podmínky se zlepší. Tam.
0: V jiných rozhovorech jste také uváděla to, že to nebyly jen negativní zkušenosti v rámci té Číny, že spousta věcí vás překvapila i pozitivně. Často se zmiňuje právě ta konkurence z Asie. Tak právě třeba i na základě té zkušenosti byla jste připravena na to, čemu budete čelit? A je to snadné?
1: Já si myslím, že jsem vůbec nebyla připravená, protože jsem vlastně nevěděla, co mě čeká. Ale třeba když mluvíme i o té pozitivní zkušenosti, tak třeba jsem byla v továrně, kde majitel byl Ital a vyráběli úplně prvotřídní kabelky a boty pro nejslavnější italské značky. A právě tady ten pán si zakládal na tom, že všechno bylo úplně v té nejvyšší kvalitě a udělané úplně nejlépe, jak vůbec jakoby je možné. Takže když se řekne něco, že je vyrobeno v Číně, tak to nemusí vždy znamenat, že je to něco podřadného nebo nekvalitního, protože i opak může být pravdou.
0: Říká designérka obuvi a majitelka vlastní značky bot Eva Klabalová. Jejíž heslo zní bez morální kocoviny. Co vy konkrétně si pod tím představujete?
1: To je to, že ten produkt, nebo v mém případě ty tenisky, jsou vyrobené lokálně. Každý, kdo si je koupí, tak ví, že za ním ty tenisky neletěly z druhého konce světa, ale ví, že byly právě vyrobené tady, že ten člověk, který na nich pracoval, tak má zaplacenou adekvátní mzdu, má zaplacené pojištění a všechny právě tady ty benefity, nebo v našem případě jsou to jakoby věci, které máme jako ve standardu, ale právě třeba v té Asii třeba to pojištění vůbec není standardem. Takže to heslo bez morální kocoviny je právě o tom, že víme, že ta cesta těch tenisek je co nejkratší a víme hlavně, kdo za nimi stojí a kdo je vyrobil.
0: Vy pořád říkáte tenisky. Jaký účel má ta obuv? Samozřejmě pod pojmem tenisky už si nepředstavujeme pouze obuv, ve které půjdeme hrát tenis.
1: Jasně.
0: Ale je to volnočasové. Kam byste doporučila svým zákazníkům, aby si vaše boty vzali, a kam třeba naopak ne?
1: Určitě, jak říkáte, je to volnočasová obuv a ono už je vlastně potom na každém, kam se ty boty vezme. Teď říkám zase boty. Ale je to opravdu na každém, protože znám třeba lidi, kteří v těch teniskách, což jsou tedy, to více definuji, jsou to vlastně tenisky z bavlněného plátna s gumovou podešví, tak někdo je třeba nosí i celou zimu a nezastaví ho ani sníh, ani mráz. Hmm. A někdo s nimi třeba běhá po horách, což já bych třeba úplně neběhala v takových botách po horách, ale někdo to dělá. Ale třeba na těch mých teniskách je zajímavé to, že mají barevnou podešev, která je právě vyrobená ze zbytků kaučuku, který je smíchaný tak, že vzniká vlastně takový až jako duhovo-mramorový efekt.
0: Ano, a mají velice zajímavý specifický design a ty materiály jsou také velmi zajímavé. I o tom budeme s Evou Klabalovou mluvit ještě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Boty, které navrhuje a vyrábí Eva Klabalová, mají nejen specifický design, ale jak už bylo v našem povídání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín řečeno, také při výrobě klade tato designérka obuvi velký důraz na udržitelnost, což souvisí i s použitými materiály. Jak vznikají například boty z kávy?
1: Tak když si dáte kafe v nějaké naší partnerské kavárně, tak já potom vyzvednu tu kávovou sedlinu, vysuším a ta kávová sedlina se potom míchá s kaučukem a potom i hlavně při té výrobě to potom krásně voní, protože to fakt jako voní, jako by se pražila káva. Ale potom v těch teniskách to nemá pouze jenom tento efekt, ale ta kávová sedlina tam působí i jako plnivo, takže je potřeba k té výrobě využít méně toho prvotního materiálu, což je právě ten kaučuk. Takže ta udržitelnost tam hraje velmi podstatný aspekt a tím se řídí třeba i počet vyrobených párů, protože využíváme většinou materiály, které jsou takzvané skladové položky, to je hlavně jakoby textil. A když třeba někde najdeme nějaký úžasný materiál a jeho třeba jenom určitý počet metrů, tak vyrobíme třeba jenom 20 párů od tohoto modelu nebo 25 a potom už nikdy vyrobené další nebudou. Takže tímto se to taky řídí.
0: Projeví se to třeba i na vlastnostech té boty, když tam je ta kávová sedlina?
1: Ty vlastnosti zůstávají stejné, tam se to nemění.
0: Vy zároveň nejste jen šéfová, ale umíte si obléct i montérky a stoupnout si k výrobní lince. Je to spíše taková znouzecnost, respektive tohle vás také naplňuje, a nebo chcete být přitom? Je to praktické a nebo vás to i baví u té linky?
1: Určitě chci být při tom, protože určité věci si chci pohlídat, aby to bylo tak, jak právě chci já, protože je velmi těžké jiným lidem vlastně vysvětlit tu vaši myšlenku, kterou máte v hlavě, tak aby přesně věděli, jak ty věci mají dělat. Takže já jsem taková, že fakt někdy jdu do těch monterek a hlavně tady v Otrokovicích, kde zpracováváme materiál na podešvě, jak už jsem zmínila, tak právě tam opravdu jdu k tomu stroji a fakt jako pracuju a dohlížím na to.
0: A co je pro vás při výrobě té boty nejdůležitější?
1: Aby byla zachovaná ta technologie tak, jak já ji mám vlastně vymyšlenou. Aby potom ta výsledná teniska vypadala tak, jak vlastně chci, aby vypadala.
0: Eva Klabalová je nejen zakladatelkou vlastní značky obuvi a designérkou obuvi, ale také maminkou. Jak těžké je to skloubit? Je to poměrně čerstvá záležitost, tak daří se to?
1: No, moc ráda bych řekla, že ano, ale je to opravdu velmi těžké, protože s těmi dětmi já tedy teď se k té práci úplně moc nedostanu, ale naštěstí mám kolem sebe skvělou rodinu, která mi pohlídá, když potřebuji a třeba když právě jdu do Otrokovic do továrny, tak shodou okolností v Otrokovicích bydlí moje babička, která má už teď vlastně 80 let, ale malého vždycky vyfasuje do kočárku a jde jezdit kolem továrny a čeká, až já si udělám to, co potřebuju.
0: Jste také pedagoška, tak jak vidíte budoucnost obuvnictví v rámci třeba našeho regionu z vlastní pedagogické zkušenosti?
1: No, já si troufám říct, že to vidím pouze pozitivně. Když se podívám na kvalitu vlastně studentů tady na oboru design obuvi ve Zlíně, tak z toho mám obrovskou radost. Třeba teď před pár dny právě proběhly obhajoby bakalářských a magisterských prací, které byly naprosto skvělé. Tak já jenom doufám, že tito lidé tady v regionu zůstanou, že jim tady dokážeme vytvořit dobré podmínky a nenecháme je odejít.
0: Tak k tomuto přání se připojí i Český rozhlas Zlín, který děkuje designérce obuvi, rodačce ze Zlína a zakladatelce vlastní obuvnické značky Evě Klabalové, že si ten drahocenný čas také udělá na naše posluchače. A popřeji, ať se daří tedy především v rámci toho rodinného života, ale ať i vaše značka vzkvétá, protože, a to by ještě mělo zaznít, vy chystáte novinku, budete vyrábět v nové továrně a projeví se to třeba nějak i v designu té obuvi?
1: Ano, to je úplná novinka, která ještě nikde nezazněla, ale právě s tou změnou továrny souvisí to, že začneme využívat nové formy, takže ty tenisky dostanou trošku jiný tvar, takže pokud někdo je má rád tak, jak jsou teď, tak by se měl asi pospíšit a nakoupit si třeba do zásoby, protože se budou opravdu trošku lišit a stejné už nikdy nebudou.
0: Věda, tak i tohle může být takové lákadlo a připojím se tedy k tomu přání, ať i těm novým teniskám se daří a ať všechno krásně probíhá bez té morální kocoviny, což je heslo Evy Klabalové. Díky za váš čas i za vaše slova, naslyšenou.
1: Děkuji vám a přeji krásný den.
0: A já už se rozloučím i s posluchači Českého rozhlasu Zlín. Pozvu také k poslechu dnešní humoriády, na kterou se můžete tradičně těšit po 16. hodině. V ní vás dnes oblaží moderátor Pavel Kučera a Marie Formáčková. A my se zase setkáme ideálně v pondělí u dalšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Mějte se nádherně.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dálnice D49 z Holešova do Frištáku bude kompletně zprovozněna 20. června. Zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Začíná rally Hustopeče, jako lídr českého šampionátu odstartuje Stříteský. V noci bude ve Zlínském kraji oblačno se srážkami, teplotami do 10 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření úseku dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Řidiči tak projedou celý 17-kilometrový úsek vedoucí z Hulína až k dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku. Dálnice D49 se v tomto úseku staví od roku 2008. Její dokončení zdrželi soudní spory i nedostatek peněz. V 76 letech zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Informoval o tom mimo jiné zlínský klub, který jako kouč vedl nejdřív mezi roky 1990 až 1994 a poté ještě krátce v roce 2006. Uličný se narodil v Uničově, vyrůstal ale v Kroměříži, kde taky začínal s fotbalem. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promily alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
4: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili.
3: Sport.
2: V okolí Hustopečí na Jižní Moravě dnes odstartuje 3. díl letošního mistrovství České republiky v rally. Jako lídr průběžného pořadí šampionátu nastoupí Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku. Ten zatím v Hustopečích nikdy nezvítězil a mluví o tom, že trať vedoucí mezi Vinicemi je pro tuzemské závodníky výjimečná.
5: Je tam spousta prachu na těch RZ-ách z těch Vinic, spousta šutojinových úseků, které u nás vesměs nejsou, když nebudeme počítat pár kilometrů, tak tady na Hustopečích je to nejvíc. Člověk musí v tom najít tu rychlost a věřit tomu autu, protože jakmile to nedokáže, tak prostě ztrácí a nedokáže držet to tempo.
3: Počasí.
2: V noci čekejte ve Zlínském kraji velkou oblačnost, od západu na většině území občasný déšť. Nejnižší teploty budou mezi 13 až 10 stupni a vítr povane slabý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Havličkovo nábřeží a v ulici Štefánikova stojí porouchaná vozidla. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásný pátek všem.
8: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
3: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle
1: románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak Playgirls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl
0: no
1: v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasů kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, aby to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkala, ale to nestojí za to, my dáme cigáro a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikutujeme, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech? A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne, vůbec
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krempola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
4: Vám taky.
2: Podobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl a říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, když se prostě po mně, tak jsem si udělal v tom najdušku

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digiradio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A teď se jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Maruško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Těším,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelní.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodné, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala. Ona je dlouhá, ta báseň. Já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasická.

0: basa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako, si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
1: Tě na rukou nosili.
0: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
1: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii, ano, za ano. To, že si užili
0: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
1: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi a gratulujeme dodatečně všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
0: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
1: Ten tu byl tento týden.
0: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
1: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
3: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
4: Dejte si pohov, Snaživec.
3: Zaplať pán Bůh.
4: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
3: Jo, jo, jo.
4: Snaživec.
3: Ano.
4: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
3: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
4: Volavku máte?
3: Co?
4: Volavku máte?
3: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
4: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
3: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
4: Jo, jo, jo, jo.
3: A už by tady měla být?
4: Kde je?
5: To jsem! Aranka Kurucová!
6: To je ona.
5: Ajde, střeňte. Pán major, co je to ta volavka?
4: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
5: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
4: No ty ho musíš chytit.
5: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
4: Kurucová, klid. My ti to tady se Snaživcem ukážeme.
5: A Ukážete? Za co mám chytit, ano. Ukážete? Tak já si zatkám.
4: Ne, ne, ne.
3: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
5: Osepíš.
3: Ano.
5: Os nezažil.
4: Kurucová.
5: Os nezažil.
4: Kurucová.
5: Ano, pardon, pardon. Už se soustředím.
4: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
5: No jasně.
4: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
5: No jasně, našemu Férovi na Vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
3: ale
5: jste ještě neviděl.
3: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
5: To byla nádherná, všichni
3: to si byla ještě kriminální živel.
5: No to už nejsem.
3: No to už nejseš.
5: Já už nejsem kriminální.
3: Tak jsi začala spolupracovat.
5: Ano, to
3: pak tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili, Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
5: To jsme udělali.
3: No, to si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
5: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
3: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
4: Dobré. Tak, pojďme do akce,
5: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
4: Potom, Kurucová.
3: Nerozdávej se nám v malej.
4: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
5: Ty peníze ležej, prosím.
4: Kurucová, ale...
5: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
0: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
1: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
0: veliké.
1: To je
0: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
1: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
0: No panenka, no.
1: Panenka.
0: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
1: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílák a další, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak, mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj, ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pákalo, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Když jedu na plnej plyn, pane majore.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jděte se neser, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale, major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí? Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po česikánom?
8: Kurucová.
9: Co máš po česikánom?
8: Kurucová. Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Kurucová. Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase se mi to tady zasekl.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: půjde tady. Ale toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá, takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme lehtivější?
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy... A chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Bydžova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef, nech toho kličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice.
5: No.
4: Se Slavojem uměteli.
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Ojivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
5: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje! Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat.
4: A abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidem ve Zlíně od tohoto týdne komplikují dopravu další omezení spojená s rekonstrukcí křižovatek a přechodu pro chodce. Skanzen v Rymicích na Kroměřížsku v sobotu chystá den řemesel. O víkendu se sníží maximální cena nafty, benzín může mírně zdražit. V noci bude v regionu oblačnost deštěm, nejnižší teploty do 10 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dopravu v centru Zlína teď komplikují opravy přechodů a křižovatek. U kongresového centra je uzavřený přechod od tržiště pod Kaštany směrem ke kongresovému centru. Ostatní přechody jsou kvůli stavbě dočasně posunuté. Řidiči místem projedou bez omezení. Změny se týkají také ulice Školní, kde dělníci opravují dva přechody pro chodce. Podrobnosti říká vedoucí realizace společnosti Cross Zlín Ivo Gajdošík.
4: Původní dva přechody jsou uzavřené a hned vedle je náhradní přechod, který je vlastně určen pro přecházení. Je tam vlastně zároveň i mobilní náhradní signalizace, takže ta zajišťuje bezpečnost chodců.
2: Rekonstrukce za 220 milionů se týká všech 45 zlínských křižovatek a přechodů. Muzeum v přírodě Rymice na Kroměřížsku připravuje na sobotu ve svých objektech Den řemesel. V chaloupkách na návsi i na Hejnici budou od 10. do 17. hodiny k vidění práce tkadlen, kováře, řezbáře nebo výroba šindelů a další ukázky tradičních řemesel. Přístupný bude i mlýn s průvodcem.
5: Návštěvníci ale musí počítat s tím, že celý červen je silnice mezi Holešovem a Rymicemi uzavřená kvůli rekonstrukci. Pořadatelé upozorňují, že objízdná trasa do Rymic je vedená přes Količín. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté v úvodním zápase mistrovství světa nebudovali. V mexické Guadalajaře prohráli s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř ale brzo vyrovnal a pak skóre otočil. Mluví o tom brankář Matěj Kovář.
6: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
2: Druhé utkání ve skupině světového šampionátu čeká národní tým ve čtvrtek. V Atlantě bude hrát s Jihoafrickou republikou, která na úvod turnaje podlehla domácímu Mexiku 0-2.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu velká oblačnost, na většině území občasný déšť. Nejnižší teploty mezi 13 až 10 stupni a ráno bude převažovat zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty čekejte mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný.
3: Počasí. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Uherském Brodě u Kořečnice se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranné složky. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je pátek 12. června, 17 hodin a 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas Zlín a jeho vysílání vyhrazené pro informace a zajímavosti z regionu. Dnes s Kristýnou Fuchsovou přeji příjemný podvečer. Dnešek přinesl například novinky o otevření dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Uslyšíte je před 17:45. Nebo se ohlédneme za založením tradice výroby letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Ta tam začala před 90 lety. Podrobnosti přijdou na řadu po 17:30. A jako obvykle je toho ale mnohem víc. Zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: souhrn dnešních nejdůležitějších zpráv má teď Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření úseku dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Řidiči tak projedou celý 17-kilometrový úsek vedoucí z Hulína až k dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku. Více uslyšíte v následujícím vysílání. Kulturní centrum ve Vizovicích po více než roční rekonstrukci zahajuje plný provoz. Rekonstrukce začala loni v květnu a vyžádala si investici 25 milionů korun z rozpočtu města. Pokračuje vedoucí kulturního centra Martina Dozbabová.
3: Máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, rozvody elektriky, slabosilnoproudu. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
2: Rada Zlínského kraje schválila modernizaci zázemí krajských sociálních služeb za více než 12 milionů korun. V domově pro seniory Návojná na Valašsku tak ještě letos zmodernizuje výtah. V domově pro osoby se zdravotním postižením ve Starém městě na Slovácku se dočkají rekonstrukce oken a balkonových dveří a domov v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku získá klimatizaci. Karolinka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za více než 8,5 milionu korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolinky. Podmínky prodeje vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
4: Budova bývalé kartonáže, která je prakticky v tuhle chvíli v havarijním stavu, bude v nejbližších měsících zbourána, a to na náklady nového majitele.
2: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem Vršovým.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste slyšeli v předchozích minutách, už 20. června by se měli řidiči poprvé projet po dálnici D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Čtyřproudá silnice, jejíž dokončení provázely soudní spory a otevření se tak zpozdilo o rok a půl, by měla odvést dopravu z obcí a měst v jejím okolí. Na podrobnosti otevření dálnice se ptal moderátor Pavel Vacek reportérky Terezy Chrastinové.
1: Termín 20. června pro zprovoznění dálnice potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl a informovala o něm taky společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala.
2: Terko, prosím tě, připomeň ještě, proč je vlastně zprovoznění dosud chybějícího úseku dálnice D49 u Frištáku tak důležité?
1: Otevření hotového úseku dálnice usnadní cestování řidičům a pomůže dopravě ve městech a obcích v okolí dálnice. Odvede taky část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic, Hulína i Holešova a dalších obcí na Zlínsku a Kroměřížsku.
2: A zavzpomínejme ještě, jak dlouho vlastně řidiči na kompletní otevření dálnice čekají.
1: Dlouho. Samotný základní kámen dálnice D49 byl položený už v roce 2008. Část trasy vedoucí z Hulína v délce přibližně 10 kilometrů byla uvedena do provozu, ale až v prosinci 2024. Dokončení a plné zprovoznění zbývající části od Holešova do Frištáku v délce 7 kilometrů se pak navíc kvůli vleklým soudním sporům dál odsouvalo. Úřady a soudy totiž vyhověly několika námitkám ekologických spolků a povolení se tak muselo vyřizovat znovu. U soudu je teď ještě žaloba spolku Egeria, ta ale nemá odkladný účinek a zprovoznění dálnice tak nebrání.
2: Co všechno silničáři na D49 vybudovali?
1: Jak už bylo řečeno, jedná se o celkem 17-kilometrový úsek. Ten se skládá z 230 stavebních objektů, z toho 45 silničních a 30 mostních objektů. Stavba zasahuje i do 16 vodních toků. Jsou tady vybudované dvě mimoúrovňové křižovatky u Třebětic a u Holešova na Kroměřížsku. Součástí stavby je také 35 přeložek inženýrských sítí, tedy vodovodů, kanalizací, plynovodů a je tady téměř 6 kilometrů protihlukových stěn.
2: A co mají silničáři ve vztahu k tématu v plánu dál?
1: Jedním z plánů je postavit přivaděč na Zlín od Frištáku kolem přehrady mezi Malým a Velkým Kostelcem. Dále chtějí silničáři udělat úseky přes Hvozdnou až ke Slušovicím. Cílem je pak napojit se na slovenskou dálniční síť.
2: Řidiči se už 20. června mají projet po kompletně dokončené dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem. Silničáři totiž po letech odkladu otevřou 7-kilometrový úsek mezi Holešovem a Frištákem. Podrobnosti jsme probrali s Terezou Chrastinovou.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k ním ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Jestli si budeme moct o víkendu dát snídani v trávě, nám teď napoví předpověď počasí. Po telefonu zdravíme Petra Hrušku z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer do Brna.
2: Dobrý večer.
1: Jaké počasí máme čekat dnes?

0: Už po 48. Uherské Hradiště hostí festival o ekologii a ochraně přírody s názvem Týká se to i tebe. Jaké jsou letošní novinky a co je cílem festivalu? Na to jsem se ptala ředitelky pořádajícího klubu kultury v Uherském Hradišti Anny Stránské.
1: Nějak se zamyslet nad tématy, která se týkají opravdu každého z nás, tématy související s tím, jak žijeme, jakou planetu po sobě zanecháme. Letos jdeme zpátky ke kořenům v té podobě, že máme program plný debat, setkávání, diskuzí.
0: Pravidelně je součástí festivalu i fotografická soutěž. Letos jste její pravidla ale trochu změnili, povězte o tom víc.
1: Tam ještě podotkla, že původně festival vzešel z filmové soutěže. Ostatně ten název Týká se to také tebe je podle jednoho filmu uherskohradišťských amatérských filmařů z konce 50. let. Potom přišla fotografická soutěž a protože si myslím, že soutěžit v umění se mně úplně moc jako nelíbí, tak jsme z toho udělali spíš kolektivní výstavu, otevřenou výzvu. Kromě fotografie jsme otevřeli výzvu i formátům videa a zvuku a na 60. autorů poslalo svá díla, ze kterých vznikla kurátorovaným výběrem v odborném týmu výstava, která nám už teďka visí tady v Redutě a na jejíž vernisáž zvu srdečně zítra v 5 odpoledne.
0: Ještě povězte, dokdy bude ta výstava otevřená?
1: U nás je to z prostory, takže nejsme úplně jako galerie s otvírací dobou, takže otevření je vždycky závislé na událostech, které se konají, takže teďka hlavně doporučuji přijít zítra a pak taky v neděli dopoledne, kdy ještě festival zakončujeme takovým zpomalením, nazvali jsme ho kolejní sdílení, bude se konat na kolejním nádvoří v jezuitské koleji, což je komplex Reduta jezuitská kolej. Ten jeden v centru města a vlastně během nedělního dopoledne bude taky možné navštívit tu výstavu a potom je potřeba se podívat na web klubu kultury, jaké tam jsou zrovna akce a plynule potom tuto výstavu nahradí výstava v rámci letní filmové školy v červenci.
0: Festival Týká se to i tebe začal ve čtvrtek, tedy včera, a potrvá až do neděle. Co byste z následujících dní z toho programu vypíchla?
1: Hlavně bych pozvala ráda zítra na sobotu, což bude takový hlavní festivalový den plný přednášek, besed v kulturním domě alias v klubu kultury. Zveme malé i velké, bude připravený i program pro nejmenší, různé dílničky, workshopy, samozřejmě všechno se zaměřením na nějakou udržitelnost, ekologická témata a hlavně máme takovou pestrou škálu besed a přednášek a takovou jako největší hvězdu bych vypíchla Daniela Kortuse, budou ho znát asi mladší ročníky z Instagramu. Daniel je vědec, který má profil klimatomluva a dává na pravou míru různé výroky o klimatu a stavu planety, tak na to moc zvu.
0: Kde si lidé mohou najít kompletní program?
1: Máme web festivalu, který se jmenuje tou zkratkou, týká se to také tebe, TSTTT, jsou tam potom jako 3T, máme i Facebook, Instagram, jak to dnes bývá, takže stačí pohledat a určitě potřebné informace všichni najdou.
0: Na festival ekologie a ochrany přírody Týká se to i tebe v Uherském Hradišti pozvala Anna Stránská, ředitelka tamního klubu kultury, který akci pořádá.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům,

0: dohrála kapela Rangers. Před 90 lety začala v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku stavba továrny pobočného závodu společnosti Avia Letňany. Vedly k tomu události před druhou světovou válkou a započala tak tradice výroby letadel, která trvá dodnes.
1: Du jetzt eine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
2: Začalo to vlastně u Hitler, jak bylo nebezpečí, že nás přepadnou Němci, a protože veškerý průmysl byl v Praze, takže půjde na Moravu.
3: Připomíná Jaroslav Olbert, který se historii kunovického podniku věnuje téměř 35 let, že za jeho vznikem stála hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem.
2: V Kunovicích měla být vlastně fabrika, která měla dělat to samé, co dělala Avia přímo v Letňanech. Vyrábět hlavně stíhačky B534, ale vznikla z toho opravdu na letadel. A před okupací se opravilo 85 kusů letadel naší armády.
3: Letouny se v Kunovicích opravovaly i za války. Samotná výroba letadel pak začala v roce 1949. Od té doby dělníci vyrobili tisíce letadel. Mezi nimiž byly mimo jiné typy jako C-11, Blaník, Delfín nebo Čmelák. Prvním letounem s vlastní kunovickou konstrukcí byl L-200 Morava. Ten zdaleka nejslavnější, ale přišel v roce 1969.
4: V kunovickom závodě Lit prebiehajú skúšky nového československého dopravného lietadla L410.
3: Na výrobě legendárního letounu se podílel i Jaroslav Olbert, který v letu pracoval 42 let.
2: 16. dubna 1969, viděl jsem to na vlastní oči, byl vlastně první zálet, byl ohromný déšť. Bylo to takové problematické, protože jeden motor přestal pracovat, tak vlastně velký ze svinkou museli s tým se přistát. Dostali ohromné hobla, mokří byli celý. Pochopitelně se to museli i oslavit.
3: V různých obměnách v Kunovicích zatím vyrobili téměř 1300 kusů tohoto unikátního dopravního letounu, který úspěšně létá po celém světě. Jeho největší přednosti vyzdvihuje ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
5: To letadlo je nadčasová konstrukce a do dneška je pořád jako etalonem ve své kategorii. Jo. Má krátký vzlet, přistane to všude a funguje bezvadně od minus 50 až do plus 40 stupňů Celsia. Jak za polárním kruhem, třeba na Sibiři a podobně, tak stejně tak v jihovýchodní Asii nebo v Jižní Americe.
3: Kdo by se chtěl více seznámit s 90-letou historií výroby letadel v Kunovicích a podívat se, jak se dnes vyrábí nové generace 410, tak společnost Aircraft Industries, jak se dnes podnik jmenuje, v sobotu pořádá Den otevřených dveří. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Den v kraji.
7: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Společným koncertem s Davidem Kollerem včera ve Valašském Meziříčí skončil 15. ročník festivalu Alfréda Radoka. Na pódiu zpěváka doprovodili pod vedením svých učitelů téměř všichni žáci místní základní umělecké školy. Kollerovi největší hity si upravili podle svého.
1: My jsme teď slyšeli Ameriku, první tóny.
2: No tak nás za chvilku čeká ta generální zkouška, kde to budeme jako už hrát s tím Kollerem, takže si to chceme jako ještě spolu zopakovat, protože těch zkoušek, kdy jsme to jako hráli všichni, moc nebylo.
1: Jak se na tom, Gabriel, jsi nervózní?
3: No, jakože my už jsme takhle hráli minulý rok s Ledeckým, takže už jako víme, co čekat, ale jako jsem.
1: Na vystoupení se připravují nejen hudebníci, ale také žáci tanečního oboru pod vedením Denisy Varga-Vašíčkové.
4: Myslím si, že největší inspirací je kvalita té skladby, která už jako je prorostlá i mezi diváky, čímž se tu tvoří atmosféra, ve které je prostě krásně a přirozeně.
1: Žáci ZUŠ se svými učiteli nastudovali největší hity s téměř všemi nástroji, které se na škole vyučují, včetně cymbálu. Pro jazzový orchestr je upravil učitel Jaromír Kužela.
5: Přemýšlel jsem, jestli mě něco napadne do těch aranží, jestli je možnost nějak ty dechy tam do toho napasovat a jakým způsobem. Tím, že vlastně jsem kytary napsal jinak do těch dechů, tak to bude určitě zajímavé.
1: Na nová aranžová svých písní reagoval David Kollar často překvapivě.
6: Já to nemůžu moc poslouchat, tu kapelu, protože kdybych se do toho zaposlouchal, tak bych se možná i ztratil, protože je tam hodně nástrojů. My hrajeme v 5, v 6 lidech a tady jich je najednou 12 lidí nebo 15, ale je to hrozně zajímavý a je to vlastně úplně něco jiného. Já jsem takový trochu dojetej z toho.
7: To opravdu zábava, pan Koller je velice sympatický, taky bubeník, takže bude velká čest pro mě.
1: Říká žák ZUŠ Daniel Kratochvíl, to, že má vystoupení se známým umělcem pro žáky velký význam, potvrzuje i ředitelka školy Marta Vavříková.
8: Pokaždé se snažíme najít nějakého umělce, který bude pro děti inspirativní, který bude pro ně vzorem. Připravují se na to celý rok, ale potom nejdůležitější je samozřejmě ten vlastní den. Ta zkušenost ze zkoušení, jak si hledají cestu k té písničce, jak navazují kontakt s umělcem a následně koncert, tak je může vést k tomu, že možná jednou budou sami profesionálním umělcem, anebo prostě hudba bude součástí jejich celého života.
1: Davida Kollera, 250 žáků ZUŠ a jejich učitele odměnil do posledního místa zaplněný amfiteátr ve Valašském Meziříčí velkým potleskem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

S písničkou Lenky Filipové pomalu končí i vydání dnešního pořadu Den v kraji. Znovu se na něj můžete těšit zase v pondělí po 17. hodině. Co nás čeká teď dál? V 18 hodin přijde Barbora Hejtmánková s aktuálními zprávami. Dozvíte se v nich například, že účastníci kampaně Už jsou Zlíňák mají teď možnost žádat o 10 000 bonus za přihlášení k trvalému pobytu ve městě. Nebo že Holešov chystá sportovní areál pro skateboardisty a cyklisty. Další informace už pro vás v tuto chvíli nemám. Užijte si páteční večer, třeba i u dalšího poslechu Českého rozhlasu Zlín. Od jeho mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Účastníci kampaně Už jsou Zlíňák mají možnost žádat o 10 000 bonus za přihlášení k trvalému pobytu ve Zlíně. Holešov chystá sportovní areál pro skateboardisty a cyklisty. Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. V noci bude v regionu oblačnost deštěm, teploty do 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Lidé, kteří se do konce loňského roku přihlásili k trvalému pobytu ve Zlíně v rámci kampaně Už jsou Zlíňák, si můžou požádat o motivační bonus 10 000 korun. Město upozorňuje, že peníze nebudou vyplaceny automaticky. Žádost je nutné podat do 31. července letošního roku. Nárok na bonus mají pouze účastníci kampaně, kteří splnili všechny stanovené podmínky, tedy změnili si trvalý pobyt do Zlína, vyřídili si nový občanský průkaz a odměnu požádají do konce července. Radnice v Holešově plánuje výstavbu nového skejtového hřiště. Mělo by vyrůst na zelené louce na okraji města na ploše téměř 1 hektar. Podle starosty města Milana Frice z hnutí ANO půjde o areál, kdy překážky pro skateboard doplní dvě pump trackové trasy pro cyklisty.
3: Máme studii, je to vlastně na okrajové části města, tak aby to nerušilo. Ty odhadované náklady budou kolem 30 milionů korun, nicméně v tuhle chvíli jsme začali teprve projektovat, respektive jsme v té fázi té studie. A následně prostě projekt, povolení a výstavba v dalších letech.
2: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatím dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků. V září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých má být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
2: Česko ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc a nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno, na většině území občasný déšť, nejnižší teploty mezi 13 až 10 stupni. Ráno bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty čekejte mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli se podle dopravních serverů Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už podvečerní Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Po písničce v podání Moravanky vás dnes po druhé zdraví z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Je konec pracovního týdne, vy si již nyní vychutnáváte ty blažené chvilky odpočinku, samozřejmě hlavně vy v tom produktivním věku. Ovšem i někteří seniori, pokud jim zdraví dovoluje, dokáží být velmi akční. No, ať je tomu tak, či onak, je dobré občas spočinout, nechat plynout čas tak, jak sám běží a na nic nemyslet. Pouze třeba na to, jak potěšit někoho blízkého, a není to nic složitého. Poslechněte si číslo, na které můžete osobně volat, no a pak už je to jenom na vás. Tady je to číslo 726 46 5200 a připomínám, že svátek neslaví Antonie. Již tady nějaký e-mail naskočil, přidáme se do něho za chviličku, za malinkou chvilku. První gratulace prosíme o písničku pro novomanžele Sedlákovi z Popově, kteří si řekli dnes své ano. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka, štěstíčka do společného života přejí děda a babička z Popůvek a celá velká rodina. Písnička, pan Kohoutek, paní Stáníková, Kdo má rád muziku a Hradčovjanka.

0: Tolik Hračovianka, Maruška Kolková, Jirka Prachma nám zaspívali a dovolala se jako první v této večerní relaci paní Staňka z Hostětína. Staní, dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Zítra je Antonína, tak v Hostětině máme strýca Antonína Zajíčka a taky strýca Tondu Manového. Tak jim chci popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, ať se jim daří. A do Šumic bych chtěla poslat písničku mojem dlouholetém kamarádovi Tondovi Svačálkovi. Toničku, přeju i tobě zdravíčko, štěstí, lásku, spokojenost a boží požehnání, ať se ti daří. Děkuji mnohokrát, nashledanou.
0: Staní, taky děkuji a je dobré, že jste se trefila právě teď, protože já mám vzhodou okolností ještě zítra, taky blahopřání. A už jsem otvíral poštu a řeknu vám teda, že zítra těch toničků tam je požehnaně.
1: Jo, ještě přijdou.
0: My musíme vždycky první přečíst, že jo, ta přání, která přijdou písemná, tak a potom teprve třeba až telefony, takže zítra to bude smršť. Staní, mějte se hezky, hezký večer.
1: Nashledanou.
0: A jdeme do Nivnice za paní Maruškou, která na nás čeká. Čekáte, že paní Maruško?
2: Ano, dobrý večer, pane Hegner. Vám všem v redakci i posluchačům prosím o hudební přání pro paní Aničku Mimochodkovou ze Strání, která se dnes dožívá 70 let. Hojno zdraví, lásky a boží požehnání ze srdce přeji Šmídovi. A prosím, ať písnička potěší i jejího manžela Antonína a souseda Antonína Tománce z Nivnice. Děkuji vám,
0: ano,
2: a přeji krásný večer.
0: A pojedete za Aničkou, Maruško, to je jenom do kopečka a potom z kopečka se tam.
2: Ano, ano.
0: Tam je to krásné, tam vždycky ta trasa nahoru a pak jak se to rozloží, že jo, to Strání před váma, tak to je úplně, to je obrázek nádherný. Tak se mějte hezky, hezký večer, do Nivnice přejeme.
2: Hezký večer, nashledanou.
0: Nashledanou a písemná gratulace. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda, muzikanta, řidiče autobusu, pana Josefa Kachníka z Nivnice. Hraje na tenor křídlovku v Hračoviance. Písničku posílá kamarád Broněk. Vidíte, Hračovianka nám před chvílí zrovna hrála. Tak ještě další gratulace. Chci nechat zahrát písničku k zítřejšímu svátku panu Antonínu Pivodovi ze Sarov u Zlína. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka Libuše, dcera Hana. Tak, tolik přáníčka. Dívám se Libor Mikl, autor písně Nebraň milá a freštátská javořina.
3: Český rozhlas Zlín.

0: dohrála Frýštátská Javořina. Slovo dostává Evička ze Zlína. Vítám vás, Evi, dobrý večer.
1: Já vás taky zdravím, pane Hegner, i zvukového mistra, nebo mistrní, ano, nevím, ano. To tam jsem se zapomněla zeptat. A chtěla bych poslat přáníčko, že zítra toho Antonína, jak jste řekl, bude toho moc.
0: Bude.
1: Takže Toníkovi Fajgarovém na Lhotu u Malenovic, tady Zlín. Všechno nejlepší k svátečku a hodně štěstí, zdraví. A ještě bych chtěla pozdravit taky Toníka, pana Malouše, to je taky Antonín, takže taky mu přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a vy všichni jsme byli zdraví. A zdravím ještě Františka a Lužíka do Míškovic. Františku, měj se krásně a
0: a?
1: Krásný večer. A. To už klidně, si každý domyslet.
0: Ano, klidně to nechme s otazníkem nebo s vykřičníkem. Evi, je to na vás, ano, samozřejmě. Už je to především mezi vámi. Tak si mějte se krásně, Evičko.
1: A vy se taky mějte krásně, ať se vám daří.
0: Díky, taky. Nashledanou. Ve Šlapanících je připravena Liduška, milovnice divadla, pokud si dobře vybavují.
2: No, ano, pane Hegner. Ořechova. A tady teda Lída ze Šlapanic a mám takovou prosbu.
0: Ano.
2: Barbora Šenkýřová, moja vnučka, měla 29. května 29 roků. Taky chci popřát hodně zdraví a taky přeju rodiče, manžel Jirka, Strejcové, Lukáš, David, Jožin, já a můj děda taky. A taky se připojuje ještě teta z Karlových Varů a ještě ano, je tady babička ze Šaratic. A dneska je těch Toníček, tak ona, mám ještě vnučku roka půl, tady taky Antonie Toníčka.
0: Toníčka.
2: Šikovná holka. Taky přeju hodně zdraví a ať roste do krásy. A ještě měla se maminku, pane Hegner, a taky posílám písničku taky nahoru, protože mě hrozně pomohla, když jsem ve 30 letech ovdověla. Pomohla mě vychovávat děti.
0: Ano.
2: A ještě mám další prosbu, nezlobte se. V sobotu 6. května měla moje jako ročník 45 sraz v Moravských Budějovicích a já jim vždycky každý rok hrají písničku z Českého rozhlasu od vás. Jako vždycky, mně to nebylo dovoleno, protože už mám dvě berle. Tak bych chtěla poděkovat paní Marii Vedrové a Slávkovi Holíkovi. A moc jim děkuji a děkuji jim, vždycky mě posílají fotku z toho srazu.
0: Aspoň
2: tak mám
0: takhle,
2: všechny
0: jasný.
2: Ráda i vás Českým rozhlasu a děkuji za písničku a zase někdy naslyšenou, pane Karlíčku.
0: Ach, Liduš, naslyšenou, mějte se hezky. Hezký večer. Tak, mám tady od Honzíka Půřila před sebou takové přáníčko, vzpomínku, tak já to budu přímo citovat. 13. června by měl svátek pan Antonín Parolek z Okrouhlé, vychoval 3 dcery, Marii, Janu a Emílii. Ta se o něho starala, ještě žijícího manžela, vychovala syna Tondu, ten žije na Suchým. Měl 5 sester, bratrance, ten, který žil na Benešově, dožil se 92 let jako manželka. Ta se dožila 99 let, jsou pohřbeni na Benešově. Taky měl 5 sester, jednoho bratra a měl 2 tety, Varmužovu a Střížovu. Honzík ještě dodává, že měl taky sestřenice 3 a 2 bratrance. Tolik taková vzpomínka. A teď písnička Kady k vám, Ištvánci ze Šardic.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Evička z Čejkovic se dovolala. Evičko, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak já vás zdravím, pane Hegner, a taky všechny posluchače. A mám takové přání, zítra mají svátek Antonínové a my máme taky jednoho Toníčka, a to Toníčka Fialu z Bohuslavic u Kyjova. Je to náš švagr, tak mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, a tomu teda přejí Eva a Josef z Čejkovic a určitě i manželka Jarmila, děti a vnoučata.
2: Dobře.
3: Tak to by bylo všechno. Ano. A já vám moc krát děkuju, pane.
2: A jak je u vás v Čejkovicích, Evi? Tady je zataženo trošku Brně?
3: No, takový pošmurno, trošku fouká, ale tak dá se to. No, právě sedíme, pojídáme, popijíme v těch Bohuslavicích.
2: Tak si to nějak dovážeme. Tak si to nějak představuju, že sedíte, pokud to jde, pod tou pergolou, nebo někde na zahrádce, nebo na dvorku, nebo v obýváku, a už to vychutnáváte. Co tam všechno máte venku dobrého?
3: My teď jako venku převážně. A tak máme něco kousek od masa, nějakou zeleninku, ovůcko, tak máme všechno, a taky nějakou gořelenku a tak.
2: Ale.
3: Takže
2: a vínečko? Vínečko taky ne.
3: Vínečko dneska ne, nemícháme to. Vínečko si necháme až do Čejkovic.
2: Jestli jste Bohuslavicík, tak je pravda, že tam spíše to tvrdší a vy si dáte doma čejkovickou nějakou dobrůdku. Mějte se hezky, Evi, užívejte krásného večera, radujte se ze světa. Ať se daří, nashledanou.
3: Ano, vám taky, nashledanou.
2: Z Miroslavy se dovolala Anička, kterou vítáme ve vysílání. Dobrý večer, Aničko.
4: Krásný večer přeju vám v rozhlase a taky všem posluchačům, kteří jsou u rozhlasu. A já bych chtěla poděkovat za pozdrav Josefce ze Sílůvek také Božence v Orlové do Horních Kounic, a říct jim, že prostě člověk se chystá, raduje, ale člověk míní a okolnosti mění, takže se omlouvám, moc mě to mrzí, těšila jsem se, také jsem Jardovi Wolfovi slíbila, že se setkáme na tom festivalu dechovkovém toho 6. nebo to bylo 7. teď už přesně nevím, v neděli.
2: Ano, v neděli před týdnem.
4: Dolních Dubňanech. No, ostatně i volal pravnouček 4letý, který tam bydlí, tak volali v pondělí s maminkou a pravnouček mi říká: babi, my jsme tě včera čekali, že s dědečkem přijedete, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
2: To je hezký, to je pěkné.
4: Protože on si to spojil. On si to

0: to spojil, měli tam v sobotu na tom hřišti dětský den, ano, takže ano. On si to spojil. No bylo to příznačné a my jsme se teda,
1: to
0: musím
1: je, to je
0: říct, uchechtali tady no, u telefonu. Takže,
1: to je hezký.
0: Takže tohle, jak říkám, jak příznačné, člověk je, že kůň je jednou hříbětem, ale člověk je dvakrát dítětem a je to popravdu. No on to tak pojal podle svého, takže tak to je.
1: Říkáte to, Aničko, hezky, ano.
0: Jo, no a ještě bych chtěla, protože v tento čas slaví své narozeniny paní Zdeňka Rajchlová z Jiříkovic, tak bych jí chtěla taky popřát hodně štěstí, zdraví a ať se jí daří a prožívá krásný život. No a to přeju všem těm, kteří se, všem svým přátelům a známým, také vám, a děkuji za písničku a ať vás všechny potěší. Prostě snad ten čas najde, přijde, že se setkáme.
1: Dobře.
0: Obejmeme se.
1: Jinak musím,
0: mějte se moc hezky.
1: Jinak musím říct,
0: hezký víkend přeji všem. Nashledanou.
1: Aničko, jinak musím říct, že na ten dětský den pro ty babičky a dědečky, tak tam zůstal ten skákací hrad, ale moc dědečku a babiček tam neskákalo.
0: No jo, tak až už na to nemáme na takové.
1: Hezký večer, děkujem.
0: Hezký večer, taky děkuju.
1: A tak Alenka z Kutu píše, zahrajte pěknou písničku do Lančota pre paní Máriu Uhrovu, děkujem jim, že se mi po dlhé době ozvali v telefoně, nech jich opatruje pana Mária Šaštínská, hodně zdravíčka vám praje kamarádka Alenka z Kutu, která pokračuje dále. Zahrajte taky ještě do Lančota paní Osičkové, ať je opatruje pana Maria a přejem jim hodně zdravia i panu Osičkovi, ať jim to krásně zpívá a praje jim taky Alenka z Kutu momentálně s Partizánským. A taky zdraví Dobrodského paní doktorku Stanku Hnatovu, která 9.6. oslavila své jmeniny. Paní doktorka, já vám prajem všetko nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání, ochranu paní Marie Šaštínská. Děkuji vám za všetko, co pro mě robíte. Máte, paní doktorka, zlaté ruky, to vám praje pacientka Alenka z Kutu, která taky pozdravuje i zdravotnou sestričku Gabiku Antalkovou a zahrajte ještě písničku pro paní Slabákovou Ivanku, ano, která nám vysílá, taky přeji hodně zdravíčka, ochranu paní Marie, tak a ještě vám Alenka Šímková s Kutou zdraví také ještě do Trstěnej kamarádku Antonínu a do Ružomberka kamarádku Evku. Přeji jim všetko nejlepší a hodně zdraví a božího požehnání a ochranu paní Marie. To vše praje Alenka s Kutou. A naše písnička, kdyby mě tak bylo, Škaredý Jura, Heda Varmužová, Katka Varmužová, Marie Osičková, cymbálová muzika Jošky Varmuži.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tolik cymbalová muzika Jošky Varmuži. Před chvíli se dovolala paní Maruška z Horního Němčí a říkám jim, nepokládejte to, Mařenko, šup, a už není ve vysílání. Tak možná to zkusí třeba za malinkou chvíličku. Tak dáme prostor Staňovi do Týnca. Staní, přeji ti krásný dobrý večer, ahoj.
1: Karle, já tebe zdravím. Taky zdravím všechny posluchače. A já bych měl k tobě takové přání, abys zahrál moji ženě, která má dneska kulatiny, je to už 17 pryč, jako no, trochu víc. No, tak,
0: já
1: jako
0: tomu rozumím, to já tomu rozumím.
1: Takže bych jí chtěl popřát hodně zdraví, hlavně ať se jí daří. No a jestli ti tam zbudou dva takty, tak můžeš i mě zahrát. Já jsem měl předevčírem narozeniny, takže...
0: Staníku, tak teda přejeme ti především zdravíčko, že jo, to je to nejdůležitější a spoustu krásných chvil taky s muzikou, protože vím, že jste taková muzikální rodina. V Týnci Helence taky, to se připojujeme. Těch taktů bude podstatně víc, neboj se, bude tam dokonce celá směs, zrovna vyjde písniček, takže ať se vám daří, no, a pokud mě takhle prozradil, tak jste slavili v letošním roce i zlatou svatbu, tak vy to máte teda pěkně tam.
1: No, tak
0: Helenka sedmička, tak, ty dvě sedmičky, zlatá svatba, padesátka, no to je úroda.
1: To je úroda, opravdu.
0: Tak si nalejte nějakého dobrého vínka tam, určitě máš něco ve sklepě.
1: Máme, no, neboj, je co pít.
0: Já nemám obavy, nemám strach. Tak si to užijte a Helenka, ať je v pohodě a zdravá, v klidu. A samozřejmě
1: děkuji
0: celá rodina.
1: Děkuji ti moc, měj se hezky.
0: Taky hezký večer, ahoj. Přejeme do Týnce, ahoj. Členka klubu Přátel Českého rozhlasu má dnes svátek. Paní Antonie Vyskočilová z Brna. Paní Toničko, vám přejeme taky štěstí, zdraví, lásku, pohodu. Prostě všechno to nej jménem všech posluchačů a pracovníků Českého rozhlasu Brno. Tak a ještě máme tady jednu... A nebo dáme tu vzpomínku až později. Takže teď směs Tank v podání mistří Janky.

0: Ano, ano, ano, nikdy se nevrátí bohatka mládí. Vidíte to, jak mistříňanka krásně bravurně zvládla směs tank. Dovolala se paní Maruška z Horního Němčí, které se to podařilo, což jsme rádi, Mařenko, když už jste vám to tenkrát před chvíli vyplo, tak se to zase zaplo. Tak povídejte.
1: Ano. Tak vás zdravím, pane Hegner, aj vašeho mistra. A chtěla bych pozdravit do Olomouce manžele Mlčákovi, Tondu a Naďu, moju sestřenku, a přeji jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A zahrajte jim nějakou hezkou písničku, oni vás taky poslouchají.
0: Máme.
1: A děkuji mnohokrát.
0: Maruško, mějte se krásně, nashledanou.
1: Jo, naschle.
0: No a teď zůstaneme v Brně, jenom se přeneseme tady z Brna středu do Komína, do naší jedné čtvrti za panem Lubošem. Lubi, dobrý večer.
2: Ještě jednou dobrý večer, pane Hegnere, zdravím vás a všechny posluchače tady tohoto krásného pořadu, který velice rád a často poslouchám. Já bych měl přání z Komína do Brna, a to z Komína do Jundrova, a to paní Andreji Tomešové k nádherným 40. narozeninám, které tímto přeji všechno nejlepší, zdraví, štěstí a dlouhá léta. A na zítřek jsme byli pozvání pomoct to oslavit. Ještě jednou děkuju a zdravím všechny posluchače.
0: Dobře.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou, naslyšenou. A je tady jedna vzpomínka. Dnes 16.6. To tedy bude 16.6., protože dneska je 12. Ano. Takže tuhle vzpomínku asi přeneseme spíše na toho 16. To bude daleko vhodnější, tak já ji odložím a předám do 16. Ale mám tady ještě přáníčka písemná e-maily, které teď přišly. Dnes slaví svátek naše sousedka paní Antonie Válničková z Troubek. Přejeme jí moc zdraví, štěstí, radosti z vnoučat a pravnoučat a na zahrádce, ať se daří, to jí přejí Mitkovi. Další odkliknu. Zdravím do rádia, prosím o hudební dárek pro oslavenkyni. Kamarádka a spolužačka Antonie Hajdová z Půlčína dnes má svátek a v těchto dnech také narozeniny. Vše nej, hlavně zdraví, přeji také manželovi Jurovi, děkuje Lojza Macek, jméno mé. Písnička Stano Orechovský, Antonín Pernička, který zítra bude slavit svátek Toníku, tak už dopředu ti přejeme všechno dobré, především samozřejmě zdravíčko. Písnička se jmenuje Lásku v srdci nosím a hraje Hanačka z Břestu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ještě zdravíme Zdeňka do Jedovnice. Zdení, vy to uzavřete. Povídejte, dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Pane Hegner, děkuji. Dnes bych chtěl popřát 50. výročí naší svatby Alenky a Zdeňka Krále. Je to přesně 50 let, to jsme si řekli své ano. Mám ji hrozně rád, je krásná a upřímná manželka. Tak Alenko, mnoho štěstí, zdraví, to ti přeje tvůj manžel Zdeněk.
0: No to je krásné přání, Zdení, a v retrospektiva, když jste si dneska sedli a než budete sedět a vzpomínat za těch 50 let, to bylo chvíle k radosti, štěstí, lásky, taky někdy možná i nějakých chviličků, že jo, takových těch těžších chvílek nebo lehčích, to ano. Už samozřejmě v životě to tak bývá v těch rodinách.
1: Ano.
0: Hlavně, že jste si to doteďka ještě užili. Tak se mějte krásně, Zdení, oslavte si to hezky a mějte se rádi.
1: Děkuji moc a naschledanou.
0: Naschledanou. Tak ještě e-mail tady. Broněk zdraví kamaráda Vilema a Květinku Hochmanovi a jedna vzpomínka na Marii Kijovskou, která se narodila v roce 1943, pracovala ve výzkumné skupině inženýra Adolfa Mistra, byl zástupcem ředitele výzkumného ústavu čistých chemikálií v Lachemě Brno, byl nadšeným sokolem, sportovcem, turistou. Paní Marie Kijovská, nazvaná Majka, byla drobná, hodná, milá, pracovitá, laskavá žena, zemřela na plicní trombózu 10.6.2020, tedy přesně před 5 lety. Bydlela nedaleko ode mě, rád se mi navštěvoval, půjčoval knihy, mluvil s ní o různých věcech. Její smrt pro mě byla velmi nečekaná, jen několik dní předtím jsem jí říkal, že nevím, zda se její jméno odvozuje od říčky Kijovka, nebo se uvedená Kijovka naopak jmenuje podle ní. Smála se tomu žertu a mě by nikdy nenapadlo, že jí už více životu nespatřím. Dnešní píseň Lužická hospoda pochází svým námětem přímo ze života. Hajný Čagan hrál myslivce v seriálu Slovácko sa nesudí a málo se živí, že po skončení druhé světové války pomáhal stejnojmenou knihu propagovat milovník přírody Jaromír Tomeček, jehož známý básník Jan Skácel nazval Zeleným Jaromírem. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač Jan Boleslav Stišnova. Ano, je to tak. A já ještě mám jednu pozvánečku. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů uvádí Děti a píseň, celostátní kolo postupové přehlídky dětských interpretů lidové písně. A pozor, ve vile Levbér na Drobného 22 v neděli 14. června ve 14 hodin. Přijďte si poslechnout, jak dětičky krásně zpívají. A teď Košilenka bílá a Bože.

Přeji vám krásný, hezký dobrý večer, díky za pozornost a zítra ve 12 hodin blahopřání s písničkou a teď ještě si poslechneme Moravskou 12, Tomáš Topenčík, Strýčkovi. Hezký večer, mějte se krásně.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dálnice D49 z Holešova do Frištáku bude kompletně zprovozněna 20. června. Zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Zítra bude v regionu zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty až 24 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření úseku dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Řidiči tak projedou celý 17-kilometrový úsek vedoucí z Hulína až k dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku. Dálnice D49 se v tomto úseku staví od roku 2008. Její dokončení zdrželi soudní spory i nedostatek peněz. V 76 letech zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Informoval o tom mimo jiné zlínský klub, který jako kouč vedl nejdřív mezi roky 1990 až 1994 a poté ještě krátce v roce 2006. Uličný se narodil v Uničově, vyrůstal ale v Kroměříži, kde taky začínal s fotbalem.
2: Petr Uličný si jako útočník v lize zahrál v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Poté se vrátil na Hanou a v roce 1982 pomohl jako hráč vybojovat historický postup do ligy se Sigmou Olomouc. Po 9 ligových startech za Sigmu hráčskou kariéru ukončil a vrhnul se na tu trenérskou.
3: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej. Co asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když do té kabiny, tak to byla bouřka.
2: V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů, druhý nejvyšší počet ze všech. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2012, kdy s podceňovaným týmem Sigmy Olomouc vyhrál ligový pohár. Toto slavné vítězství nad pražskou Spartou pak bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
3: To mě sám pán Bůh snad fotbalové seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal.
2: V roce 2020 obdržel cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodec, Český rozhlas.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchaly, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS.
1: Sport.
0: Po Mexiku vstoupí do fotbalové s Bosnou a Hercegovinou. Američané budou hrát od 3 ráno v Los Angeles proti Paraguaji. O výsledcích zápasu vás budeme informovat.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno, na většině území občasný déšť, nejnižší teploty mezi 13 až 10 stupni a ráno bude zataženo s občasným deštěm, později oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Následuje pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Vážení, máme krátce po 19. hodině a to je tedy stejně jako každý všednodenní podvečer čas na pěknou notečku, u které vás dnes zdraví Jaroslav Kneisel. Rok s rokem se sešel a tuto neděli 14. června se uskuteční opět finále soutěže Děti a píseň. Brněnská vila Lévber ožije lidovou muzikou a především dětským hlasem. Pojďme si dnes pustit některé zpěvačky a zpěváky z minulých ročníků celorepublikového finále této soutěže. Ale v úvodu si dejme mladé zpěvačky z Valašské Bystřice, jak zpívali v brněnském studiu Českého rozhlasu.

Přátelé, to byly dcérky Martina Ježová, Marie Hruškovská, Aneška Vanduchová a Jana Zuzaňáková z Valašské Bystřice. Šlo o studiové nahrávky, ale nyní už se vraťme o 3 roky nazpět do června roku 2023. I tehdy se uskutečnilo finále dětské pěvecké soutěže Děti a píseň v Brně v patronaci a pořadatelství Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který děti také doprovázel. Do Brna se tehdy skrze regionální a zemská předkola pomyslně probojovala také Matilda Kubičková z obce Pstruží, i Amálie Velká z Kozlovic a nechyběla ani Lucie Dolejšová z Rokycan. Tady jsou jejich soutěžní a nutno říci velmi zdařilé výkony. Bron řídí Petr Varmuža a jde o úpravy kontrabasisty orchestru Pavla Trkana.

0: Dom.
1: Tak to zpívala Lucie Dolejšová z Rokycan ve finále soutěže Děti a píseň v polovině roku 2023. Jen dodám, že Lucie dále pokračuje ve zpěvu a je solistkou několika hudebních uskupení nejen na Plzeňsku. Se soutěží v dětském zpívání lidových písní přišel už před více než 40 lety Jaroslav Jakubíček, někdejší upravovatel a dramaturg Brolnu. Touto soutěží prošly opravdu dlouhé zástupy zpěvaček a zpěváků. No a dlužno říci, že pro mnohé z nich se potom stala lidová muzika celoživotním koníčkem a pro některé třeba i povoláním. No, je to sice tenký led, ale dovolím si aspoň několik jmen těch, kteří mají ve svém kurikulu vitae účast právě v soutěži Děti a píseň. Byli to třeba sourozenci Bruštíkovi ze Strání, zpívala také Magdalena Můčková, Jitka Novotná, houslista Tomáš Beníček nebo dnes profesionální zpěvačky Kristýna Danhelová či Klára Blašková a další a další. No a v roce 2023 to byli také Sebastian Herzán z Dolních Bojanovic či Šimon Janků z Uherského Hradiště Derflí

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku a v dnešním vydání si dáváme finalisty soutěže Děti a píseň. Zatím to byly snímky z roku 2023. No a ve druhé polovině dnešního pořadu se posuňme do roku 2024. Ale moji milí, teď to hlavní sdělení dnešního pořadu. Prosím soustředění. Už tuto neděli se do Brna sjedou nejlepší mladí nositelé lidové písně a písňové tradice z celé republiky. Od 14. hodiny budou zpívat v brněnské vile Levber. Prosím, neváhejte a přijďte si poslechnout nejen úžasné pěvecké mládí, ale také profíky z Brolnu a vychutnejte si neuvěřitelnou pestrost naší lidové písně. S Brolnem si před 2 lety zaspívala také Tereza Juračáková z Trojanovic a zcela solově potom uslyšíme zpívat Marka Hanáka z Velkých Pavlovic.

Třídobou českou dospívala Barbora Sýkorová z Vítína, obce, která leží nedaleko Českých Budějovic. Barbora je také držitelkou Zlatého pásma finále soutěže Děti a píseň za rok 2024. A už tuto neděli budeme znát nejlepší zpěvačky a zpěváky letošního ročníku. Do celorepublikového kola se pomyslně probojovalo, dá-li se tedy lidovou písní vůbec bojovat, 20 solistů. Všichni už zpívali v základních, regionálních i zemském kole. Přátelé, tedy přijďte v neděli ve 14 hodin do brněnské vily Levber na Mladé zpěváky i na Brolln. Budu se těšit, že se na finále potkáme. A ještě se sluší poděkovat všem organizátorům předešlých kol, všem těm, kteří podporují mladé v lidovém zpívání a samozřejmě také všem muzikantům, a to nejen brolňákům, kteří věnují svůj čas budoucnosti našeho folkloru. Moji milí, závěrem ještě dva několikanásobní finalisté této soutěže. Lukáš Kunc z Rokycan a Natálie Bruštíková ze Strání. Těším se v neděli na setkání a přeju vám pěkný zbytek večera. S prosbou buďme dobří se s vámi do všech světových stran loučí Jaroslav Kneisel.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou. Oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna. Pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
0: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Vesele a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slasti.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kůže?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, snažím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat.

0: příčinu. A vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
1: Další dotaz, telefonický.
2: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
0: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná.
1: Tedy
0: jako
1: vymícená,
0: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
1: Tedy na celém světě, ne u nás.
0: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
1: Jak se můžu nakazit?
0: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
1: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
0: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
1: Teď se budou lidi bát do zoo.
0: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt. Kontakt
1: nebude.
0: S pásovcem nebude. No.
1: Dobře, takže jenom
0: je plně léčitelná.
1: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny,
0: ano.
1: aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika
0: ano.
1: a už se třeba připravil, očkoval
0: ano.
1: nebo
0: ano.
1: vzal si léky,
0: tak.
1: které jsou potřeba.
0: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
1: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdraví. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den. Kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme, a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit v podkolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby to, i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No to ne, to ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co? Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patu, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Tejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdanová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak dohodné. Hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastní kyseliny, beta-karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzém.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to proti...
4: A ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si nepomáhá.
2: No, ale pokud je lakto-ovo-pisco-vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá, jo, to jo, se zeptejte. Ne, to,
0: ale rady jste slyšel, tak zkuste děkuju, poradit, až snad se to lepší.
4: No.
0: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
4: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska no, těžké.
4: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama
2: no jo,
4: a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem.
4: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to, já teda toho
4: to
2: smirku
4: jako
2: bych se bála.
4: Jo,
2: já bych, no plísňového, vidíte, že ono, ta plíseň
4: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
0: tak to je
2: jo,
0: řešení.
2: No,
0: tak se
2: u vás. Chovat. Děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Co tě

0: Kou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na Opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obezním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Triangulu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukroví vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nashvillské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory pro křehle.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Na téma jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou Tou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvykle jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízím vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím jsem
1: objezdila
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo. A úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkl i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman.

0: Vildíčko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platní obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
1: Tyldičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
0: Pane Felsman.
1: A říkej mi, Karle.
0: Ať vám nevystydne prejít, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Felsman mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Felsman futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
0: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužci se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
0: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
0: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
0: Cože?
2: A stará taky nejsi.
0: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev.
3: Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
0: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Nemoc o kolena není co stát, ale lejtka nejsou marný.
0: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
0: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
0: Magdičko, Že ty jsi z toho...
3: Co?
0: Že ty jsi zdala griotku.
3: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli, ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
0: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
3: Felcmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
0: A druhou vyžene taky.
3: Vygneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
0: Mě žádnej mužský nechce.
3: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
0: Co tě to jenom napadlo?
3: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
0: Byť můj svatý Antonín.

0: se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě potkal.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš ten? On si mohl dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle, a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, protože je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kdy řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji
2: ani alkohol.
1: Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že, a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dejte já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
1: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
1: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
1: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
1: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
1: Přesně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk z Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekla od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi docela jim zastavil, tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako jo, cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna dostavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejříma byla škodovka, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi dostavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych jel na Brno, že jsem tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy okolo ti Heidrichy a to se někdy montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, kam to bude, no my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, kde už za rok byl tu zastávek, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, že jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sleslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a to říkám, kam to bude, no my projedeme na svatým cestu, jako, že jdu stopem někam se podívat, někam na vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný, takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Mm-hmm. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyvorané, jak se říká, jak byš, vyvoraná. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No. A odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný, zastavili, a kam jdeš, kluku, zastavili a vyskočil nahoru, a zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někoho pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Teda ono by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: A to takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebyl jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď se jezdíme v té včelaři a tak nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takhle to si nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji mockrát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1200 trojku a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování a přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádek, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom takhle zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel,

0: a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny ty letní a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého průseru, tak se mi zastavil. No a ona byla známě ještě nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam i nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych tu zavez dom, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ju vezl do ty náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ju vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídal, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona, jestli bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třeba, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No, třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No, tak jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900, a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva. Náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Mm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to je
1: dlouho,
0: práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní, hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už ne známostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi. No a pak ještě mám další. Stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala. Dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj... Já bych potřeboval z Hodonína. A já, že ale já odbočuju na Dolní Bánovice. Je, no dobře, Slavy, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla. On, že ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun. Zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak. Viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl. A tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
0: stupni, byla jsem těhotná. Těhotenství, ano.
1: Měsíc. A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jak balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zasetý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
0: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, no a nám pravda. To bylo vzácné. Hmm.
0: Paní Dano, ale takže moc krát vám děkuju za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuju a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhujem, no a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, dejme tomu 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jednou mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavlíc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no, tak jsem začal ten, mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo, no. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo, a nechtěli vystupovat, co jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám jí zbylá, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí, vydal. No strašná sranda, to je ty zkazky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Třeba a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupé jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázali, jsme to byli nový autobusy, že jo. Nesměli jsme nikoho svíct, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden,
0: samozřejmě,
1: krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lidskou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, ne, už je možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem měl kliku, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říká, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzl prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Řekl, tak já vás svezu, ale tady vlazíme strašně moc, nebo 8-9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to balí a skladáme za nebo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako zájď, oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. A když byli navlečen, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamrzly a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáh škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezal, ani osobáky moc nejezdili, jo, to bylo. Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako asi mě nezmrzí, třeba je někdo za to, ale telefony tenkrát nebyly ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak člověk vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, že to by se tam v tom, ale jako...
2: Ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to Slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně a díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
2: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
2: Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různý místa, na různý srazy, tak si stopnu. A já jsem ji teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se rázat taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen, krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, frknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, přes týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to neměla. Ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda

0: pekárnu. Jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no. Právě na vojně, právě.
1: Státe to tam. No, no, to mi povídejte. To jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko. To nádraží je prostě daleko hrozně od... Tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No, ale měla jsem velké štěstí v neštěstí. Protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let. A na jméno tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tomto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kde já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadevku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě, jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkal, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na tý hlavní. Já jsem si říkal, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě v dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslí dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... Byl až někde u Rejštejna?
0: No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale už... jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat, ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli s Chmelou, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo, tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování, ale mý rodiče mi to zakazovali, já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala, ale tohle byla prostě moje jediná záchrana a říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuju, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí, jako něco jiného je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. Myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde, co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. A nic. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát
1: jako
0: za den.
1: Asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo, určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní Ivo.
1: Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já jí měla takovou širokou. Já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně více, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Kdo mával? Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a dvě hodiny mává, nebo a prostě neocejpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve hřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Vsetín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, to už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuju, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože jedna hodina nepočká. Já vám moc krát děkuju a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé.
2: S vámi je Švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role, ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních, a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menčíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen 2 sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane Hraděj, nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Ruměncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Ruměnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Ruměnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek, jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný růst.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá tady třeba popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
7: No je ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, jsi jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: na tom kníku. Na tom je kníku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty
2: no. Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
2: No to je krása.
6: Evžerech, no řekni, no to je rozdíl, no to je úplně jiná ženská.
2: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.

0: No ne, tyhle vypadá ještě mladší. Hmm.
1: Hmm. A to je Kongo.
2: Co jste tomu teda voušku dal? Teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se, já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
0: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
2: Prosím.
1: No tohle? No to by šlo.
0: Vy se, to je podobný typ.
2: Tak vemte cerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
0: Cerušku?
1: To není ceruška. To je milenka.
0: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
2: Promiňte, naschledanou.
3: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
4: No,
3: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
4: To je možná pravda.
3: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
4: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
3: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
4: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. Jo. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem, byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo spoustu, to bylo různé jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména s dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.